0: Noc plná hvězd.
1: Pořadu Hop 2, 3, který je pojednán jako show, velice záleží na osobnostech showmenů. Je důležité, aby to byli v prvé řadě pohlední lidé.
2: No to právě není u nás splněno tak do puntíku. Pravda, je několik jedinců, kteří na nás dovedou hledět se zalíbením, ale to je jen hrska, s tím nemůžeme počítat.
1: A v tom případě je potom nutné, aby showman byl celkem vybraně oblečen a samozřejmě musí mít také boty. Nemůže přijít showman na jeviště bos.
2: No tak u tebe by to snad diváka ani tolik nepřekvapilo.
1: No ne, tak řekl by si divák, Jiřík byl na pedikýře, zdrželi ho, nechtěl zmeškat začátek, příběh bos.
2: No tak divák by si spíš řekl, Jiřík je blázen, ale co bych ti bral iluze.
1: Tak takové Slávku nechme teorie, sám vidíš, že pořad Hop 2, 3 se nám dobře rozběhl, tak musíme
2: v tom
1: pokračovat.
2: No myslíš, mně se to nezdá pořád, no.
1: Nezdá, to nesmíš sedět tak zavile, usměj se trošičku. No, takhle se směš, takhle se mohl smát jako Šimek, ale teď jsi autor a protagonista pořadu Hop 2, 3, tak se podle toho tvář trošku sebejistě, suverénně.
2: Sebejistě, no. Suverénně, mně to nejde, no.
1: Si musíš sugerovat, jsem showman, no, říkej to po mně, jsem showman, Šimek, Slávek, showman.
2: Jsem showman. A nejsem showman, teď já jsem nenaspíval žádný hit, já nemám žádnou popularitu.
1: Slávku, popularitu získáš jináč, nemusíš zrovna zpívat, ale musí se hlavně o tobě vědět.
2: No právě, o mně se neví, o mně se vůbec neví, o mně víš jenom ty.
1: Snadná pomoc, udělám s tebou interview.
2: Co uděláš?
1: Interview.
2: Ze mě dělat nikdo interview nebude.
1: S tebou udělám interview.
2: Ale stejně to něco od medicíny a bolí to.
1: Slávku, interview neboli rozhovor.
2: Tak interview nebo rozhovor, nebudu dělat dvě věci najednou.
1: Interview a rozhovor je to samý.
2: Tak to radši rozhovor, to vím, co to je.
1: No, já s tebou udělám takovej rozhovor, že i hned ztratíš poslední zábrany.
2: Tak, kdežby.
1: Mistře, posaď se. Ťuky ťuk.
2: Co se děje?
1: Klid, přichází novinář.
2: Já jsem se vylekl, já jsem myslel, že mi vlí do bytu datel. No. Měli něco horšího.
1: Neobávejte se, mistře, přišel novinář pouze. No,
2: to jste hodné, ale teď mě nezdržujte. Víte, čekám jednoho muže, jednoho interviewka, který se mnou bude dělat interview, který se mnou dělá rozhovor.
1: No to jsem já, mistře, já s váma budu dělat rozhovor.
2: Vy jste interview?
1: O co blázní, Slávku, interview, to je nesmysl.
2: Hned jsem to věděl, vypadněte z mýho bytu. Člověče, vy jste datel a já jsem showman.
1: Ano.
2: Interview by nikdy nepřišel k mistrovi bez ohlášení.
1: Ano, takhle se mi líbíš, showman, to, ano,
2: showman.
1: Ano, to je ta správná tvář. Teď si správný. Mistře, já se omlouvám, že jsem padl poděkud. Nevhod?
2: Velice nevhod, jste viděl, že jsem nic nedělal.
1: Ano. Přijdu jindy a samozřejmě se včas telefonicky ohlásím.
2: Zkuste to, já nevím, jestli mě zastihnete, jsem pořád doma.
1: Ano.
2: Jsem showman.
1: Cr.
2: Je zajímavý, dneska se mnou ještě nikdo neudělal rozhovor. Že by teď?
1: Cr.
2: Že by o mě svět nestrácel zájem?
1: Cr.
2: Miloslav Šimek, showman.
1: Jiří Grossman, redaktor.
2: Prosím, proč mě rušíte? Právě si tady přehrávám na klavír novej román.
1: Rád bych s vámi, mistře, udělal normální rozhovor pro tisk, rozhlas, televizi.
2: Prosím, přijďte sem v dobrém rozmaru, rozehnal jsem si kýlu.
1: Ano, jste velice laskav, mistře.
2: No to jsem, ale spíš jsem v dobrém rozmaru a dobrý rozmar u mě netrvá nikdy dlouho. Pospěšte si, kde jste teď?
1: Jsem tam v Cukuletu.
2: Hej, komorníče, teď ať mě nikdo neruší. Letí za mnou interview k Cuku. Jsem showman, jsem showman.
1: Tuky tuk.
2: Co se děje?
1: Tuky tuk. Mistře, já jsem redaktor, co vám se chvilkou telefonovat.
2: A vy jste ten interview k Cuku.
1: Ano, ano.
2: Tak si vyberte židli, stoupněte si a ptejte se.
1: Já si radši sednu, jste příliš laskav. Tak mistře, první otázka. Kdo je váš nejlepší přítel?
2: Nejlepší přítel.
1: Ano, ano.
2: Šimkův naučný slovník.
1: Ano. Páčte, ano. Kdy vyjde?
2: Už vyšel, já rozebrám.
1: A že mi to nějak ušlo, já sleduju.
2: No, mladíče, to se neomlouvejte, to je jasné. Snad vám to připomene, když vám řeknu, že jsem slovník napsal pod pseudonymem Ota.
1: Ano. Otu, pamči, ano. Ota Šimek, ano.
2: A jistě bude čtenáře zajímat, když tam napíšete, že připravují další díly pod pseudonymem Česká akademie věd.
1: Ano. Víte, mistře, co vy jste u mě?
2: Ne.
1: Showman. Ano, showman.
2: Jsem showman, jsem showman.
1: Showman, tak. Druhá otázka, sakra, co jsem se vás to měl, mistře, zeptat ještě teďka. Jo, ano, kterých současných hudebních skladatelů si nejvíce vážíte?
2: No, kterých? No tak hodně to Philipsa, Grundyka si vážím a nadějný je ten mladej, ten Hi-Fi.
1: Ano, ano. Kde šijete, mistře?
2: U Liprta.
1: Já myslím botičky, kde šijete?
2: Na Topole pod Leskal.
1: Ano. Děkuji, zelený mužíku. Ano, další otázka. Vaše oblíbená značka vína?
2: Rum.
1: Ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
2: Vemte to rychle, budu brát koupel.
1: Ano, ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
2: No, s tím závodem nemám velké zkušenosti. No tak vlastně jsem oběžel jen jednou. A když jsem skončil na vodním příkopu, spadla mě podkůvka, tak to na mě nechtějte, opravdu to nemůžu, ano. Nemůžu.
1: Domníváte se, mistře, že cvičení s dnes tolik populárním kolečkem může vést ke zhubnutí?
2: Samozřejmě, ovšem důležité je hned při prvním cvičení spadnout na bradu, rozbít si ústa, která pak nemohou přijímat potravu a zhubnutí přijde samo. A je toho dosti, jdu brát koupel.
1: A mistře na odchodu, prosím vás, před vanou ještě jedna malá otázka. Máte nějaké záliby, koníčky speciální?
2: Samozřejmě, malbu.
1: A nějaké vzory máte?
2: Plnou tašku válečky s hvězdičkama, kolečkama a obilničkama.

0: Noc s hvězdou.
1: Snad zásluhou je mojí a ne vinou, že se ke mně tvé paže vinou. Snad

0: Idiota.
1: S úsměvem, idiota, ti svoji lásku dá.
0: Mi svoji lásku dá.
1: S touhou a vášní a něhou pierota. S věrnou

Srdce ženy je nestálé. Stálá bude vaše kvalifikace, až si ji zvýšíte. Stálou přítelkyní a věrnou přítelkyní bude vám i tato Lifelong Play deska z produkce Supraphonu, která v kteroukoliv denní i noční dobu, kteroukoliv dobu roku, podle vaší volby, vám opět zpřítomní brilantní piano Petra Zkoumala, bravurní kontrabas melancholického démona Pavla Greifunera jakož i extatické bicí Lacotropa. Nenadarmo vám tuto desku doporučil váš psychiatr. Pomohla jemu, pomůže i vám. A navíc, jakožto majitel této desky, stanete se vyhledávaným společníkem. Však vy dobře víte, proč jste si ji koupil. Jen ze sebe nedělejte nevinátko, které se schovává za gramofonem. His master's voice. Vyši balet.

0: Noc plná hvězd.
1: Moje jízda tramvají. Od té doby, co jsem byl přímým svědkem toho, jak řidič elektrické soupravy číslo 15 při jízdě z kopce zjistil, že brzdy nepracují ani když jim domlouvá, a odběhl se do vlečňáku poradit s kolegou, co teď, aby nás pak přišel informovat do mezaninu činžovního domu, kde jsme mezi tím přistáli, že už dál nejede, abychom vystoupili a nezdržovali dopravu, neboť obrací. Jezdím elektrikou co možná nejméně. Minulý týden k nám však zavítal bratranec Jona z venkova na návštěvu. Všechny nás to potěšilo, zvláště když vyndal z nůše dvě kachny a hroudu másla. Mé nadšení pro něho ochladlo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se mnou po Praze tramvají. Půjdeme raději pěšky, řekl jsem důrazně, alespoň nám neunikne žádná historická památka. Já bych chtěl jet tramvají, řekl Jona. Nikdy jsem v ní ještě nejel. O nic si nepřišel, domlouval se mu. Na splašený krávě si jel? To jsem jel, připustil příbuzný. Tak vidíš, to je stejný, jenže se mým mačkáš. Otec zakřičel. Jona se chce projet tramvají, tak se s ním projedeš tramvají, je to host. Maminko, namaž mi chleba sádlem, nějak mi vyhládlo. Nezbývalo, než se podvolit osudu. Vyšli jsme s Jonou do ulic. Ještě jednou jsem se ho snažil přemluvit, abychom do tramvaje nevstupovali. Navrhoval jsem dokonce, že ho chvíle mi ponesu, ale trval na svém. Budeš mít, co chceš, pomyslil jsem si a táhl bratrance ke stanici. Tam už stálo značné množství lidí, takže jsme co chvíli padali z refíže do ulice. Auta se nám, nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze jednoho staříka táhla škodovka asi 15 metrů za sebou, ale on se nakonec přeci jen pustil a tak to dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem poznal, že žádná tramvaj už asi 80 minut nejela. Lumpové, křičel pán, který zřejmě pospíchal, ale jeho slova zanikla v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Řidič půl hodiny mačkal páčku, pak vstal a otevřel dveře ručně. Lidé se začali hrnout dovnitř a to tak silně, že zadními dveřmi zase vystupovali ven. Tomu říkám koloběh života, zvolal jakýsi muž. Toho se měl dožít Darwin. Průvočí se vstyčila v pokladně a lidem, kterým vydala jízdenku, procvakla kleštičkami levé ucho, aby si udržela přehled o tom, kdo platil. Pán těsně u dveří, který neustále úpěl, žádal poloviční jízdenku. Jak to poloviční, vždyť je vám nejmín 40, divila se průvočí. No jo, 40, ale nožičku a ručičku mám uskřípnutý venku. Na ta slova řidič otevřel dveře a výhybkovou tyčí vystrčil muže ven, zkaže takové, kteří narušují plynulou dopravu, nemá rád. Konečně jsme se rozjeli. Jona byl zřejmě vyděšen a šeptl mi, že chce ven. Máš, co si chtěl, prohlásil jsem tvrdě a prorazil hlavou okno, protože sebou tramvaj divně trhla. Průvodčí nás informovala, že vypadla kladka a zároveň nám prodala nové jízdenky, protože jsme přerušili jízdu. Řidič mínil, že je málo zabrzděno a posypal nás trochu pískem. Tlustý Jona se rozplakal. Vůbec mi ho nebylo líto, naopak se mu potěuchle radil. No prohlížej si krásy Prahy, bude ještě hůř. A bylo. Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla. Darebáci, starýho člověka nepustí sednou. Upozornil se mi jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. Stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám. Vřeštěla ta paní a udeřila Jonu deštníkem. Osobo, netlučte toho hocha, zastal se nás solidní pán. Vždyť to na něm zanechá následky. Vás asi tloukli denně, obořila se na něj dáma. Začala rvačka. Lidé se v obavách sunuli na druhou stranu. Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli po dvou kolech. Rovnováhu udržovat, přikazoval řidič a zařadil zpátečku. Tím nastal opět přesun a tramvaj dopadla na všechny čtyři. Mělo by se střídat, jsme taky unavený, prohlásil malý dědeček a rozhlédl se po lidech, kteří seděli. Samozřejmě střídat, ozvalo se ze všech stran a stojící se vrhli na sedící. Chci vystoupit, dožadovala se jedna slečna. Stanice je zrušena, stavíme až na konečné. Zněl řidičův alt. To je koloběh života, slečno, nezapomněl upozornit filozof. Ale lidé už neměli myšlenky na filozofii a ušlapali ho. Nevím, jak vy, ohlásil malý, asi tříletý chlapeček lidem, ale já se počurám. Musíš vydržet na konečnou, přikazovala mu matka. Konečně jsme tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysíleni do příkopů. Šedovlasý stařík si klekl a děkoval, že jízdu přežil.

Vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek. Ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Thompson i Chamberlain.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů sídlící toho času dočasně na Pražském hradě předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti. Konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ni také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu Bukurešskou devítku tvoří především země, které obklíčují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: noc s hvězdou.
1: Jsou početní výsledky, které byť byly naprosto přesné a správné, nechci přijmout a nemohu uznat. Na malém venkovském hřbitůvku v obci Ramatuel u zdi je náhrobní kámen a na něm dva letopočty. 1922 a 1959. Odečteme-li první od druhého, dostáváme lidský věk 37 let. A nad ním jméno. Gérard Philip. Vážený pane Filipe, projel jste mnoho zemí a hrál v mnoha městech. Nemohl jste si samozřejmě zapamatovat ta nespočetná setkání a seznámení, ale jedno bych vám chtěl připomenout. Bylo to v Praze. Přišli jste tehdy po svém představení do jednoho z těch krásných starých paláců, kterých má toto město mnoho, abyste tu jako členové Teatr National poseděli a pohovořili se členy Divadla národního. Byl jsem v té době jedním z nich. Seděl jsem téměř vedle vás a vy jste vyprávěl. Ptali se vás na práci herce ve vašem divadle, na vaše plány. A hovor, jak už to mezi herci bývá, byl chvíli vážný, chvíli nevážný. Pronesl jsem tehdy, pokud mi to má znalost vaší krásné mateřštiny dovolila, několik poznámek, které, jsem už tak založen, patřili spíš k těm nevážným. Podíval jste se na mne. A když potom ve vedlejším sále po občerstvení těl byly nabídnuty i pochutiny duchovní, a když se všichni na vyzvání zvedli, aby tam přešli, zadržel jste mě a řekl, zůstaňte tady. Mluvili jsme spolu jen chvíli. O čem? Snažil jsem se vám, patrně marně, sdělit to, co sotva umím říci i ve své rodné řeči. To jest tu svou zvláštní, léta už trvající a léty rostoucí a hlubší lásku k Provánci. Netuše tehdy ještě, že vy jste se v tomto kraji narodil. A že já v tomto kraji budu jednou stát s kyticí v řesu nad vaším hrobem. Byl jsem pak s vámi ještě v příštích večerech na různých recepcích a zdálo se mi, neberte to prosím jako domýšlivost, že jsme si rozuměli. Sám jste mne někdy ve zmatku mezi mnoha hosty hledal a když jste mluvil s někým závažnějším, nebo dokonce závažným, mrkal jste na mne aspoň přes jeho rameno, na dálku. Mluvil jsem s vámi trochu jinak než ti druzí. Mluvil jsem s vámi jako s mladým chlapcem, byť už zralým, než jako s hvězdou první velikosti. Bylo mi s vámi dobře, protože jste jako hvězda první velikosti zůstal tím mladým chlapcem z jižní Francie. A pak jsme se spolu a vedle sebe ocitli při zvláštní příležitosti. Konalo se odpoledne francouzské poezie a velký sál pro 3000 lidí byl přeplněn. Nechci, vážený pane Filipe, podezírat nebo podceňovat naše obecenstvo, je vyspělé, je dobré. Dovoluji si však pochybovat, že zájem všech, kdo byli přítomni, patřil poezii vaší země. Ale byl jste tu vy. A ti, kdo se nedostali na vaše představení, by byli přišli, i kdybyste byl v tom velkém sále, jenom mlčky poseděl. To, že se k tomu ještě recitovalo, bylo pro některé něčím navíc. A jiní tu byli přesto. Říkal jsem tehdy Vironovu závěť, Préverovu Barbaru a spolu s vámi a vedle vás Svobodu od Paula Eliara. Vy francouzsky, já česky. Ještě v zákulisí, ještě před vstupem na scénu, jste za mnou přišel a rozvinul se mezi námi dialog typicky herecký. Řekl jste mi, doufám, že to čtete. A já vám odpověděl, že ne, že to chci říkat z paměti. Ovšem to nemůžete, odporoval jste mi, protože já to budu číst. O, prosím, řekl jsem vám, to je vaše věc. Já tam jdu bez knihy. Mám z této chvíle sporu společnou fotografii s vaším krásným věnováním. Jak skončil? Uzavřeli jsme spolu pevnou dohodu a u mikrofonu jsme potom stáli vedle sebe, každý s knihou v ruce, nahlížejíce oba chvílemi do textu. Ale vy jediný v celém tom velkém sále jste věděl, že já mám v ruce básně Vironovy. Proč to vypravuji? Abych ještě po letech na sebe nechal padnout odlesk vaší slávy? Ne. Pro svou potěchu to vypravuji, protože to bylo jedno z nejvzácnějších, nejlepších setkání v mém životě. Pak přišla ta zpráva. Nemyslím na to, co říkala, co znamenala. Myslím znovu na ty chvíle smíchu, společného smíchu. Právě na ně myslím, zatímco opouštím Saint-Tropez a mířím nahoru do kopců k městečku jménem Ramatiel. Jsem v Saint-Tropez potřetí ve svém životě, ale teprve teď jsem se dozvěděl, že váš hrob je pouhé čtvrt hodinky vozem odtud. Při své druhé návštěvě jsme tu zabloudili. Hledali jsme místo k stanování a vjeli na cestu od moře k svahům, na cestu vroubenou těsně rákosím vyšším než náš vůz. Jeli jsme tím zeleným tunelem dlouho, dost dlouho, příliš dlouho, ztrácejíce už pomalu naději, že vůbec někde skončí, že se otevře a propustí nás do volné krajiny. A teď čtu v knize Kratší než vzdech vyprávění vaší ženy. Jen na jednu cestu jsem se nevrátila. Je vroubená rákosím, které se nad ní skoro zavírá. Takže jedoucí vůz je rozhrnuje. Šelest dlouhých stvolů děti okouzloval. Natahovali se co nejvíc, aby je polapili. A my, aby si neublížili, jsme jezdívali krokem. To je vyprávění o vašich cestách ze svahů k moři. Je to snad táž cesta? Nemůže to být jiná. Teď už to víme. Vede tím směrem k těm místům, kde jste trávil svoje volné dny a kam teď při své třetí návštěvě tohoto kraje jedu za vámi. Stál jsem pak nad břečťanem vašeho hrobu, kde oba stromky, jak píše vaše paní ve své knize, přerostly už zeď a vidí moře. Stál jsem nad místem, kde ležíte v kostýmu Sida, jeden z přečetných obrazů své krásné země, jejího mládí, její odvahy. Uvědomil jsem si tu také, že jste nehrál D'Artagnana. Měl jste ho zahrát. Vím, zahrál jste cosi jako jeho bratra, toho krásného potřeštěnce Fanfána Tulipána. Ale právě tato vaše role mi bude vždycky připomínat, že jste nehrál D'Artagnana. A to je škoda. Pak jsem se zeptal, kde jste tady trávil svoje dovolené. Ukázali mi cestu a já tam zajel. Byl už skoro podvečer, bílé okenice a bílé dveře byly zavřeny, nikdo tu nebydlel. Opodál pracoval nějaký muž. Ptal se mne, co tu hledám, a já mu řekl, že jsem chtěl vidět váš dům. Přikývl, pozdravili jsme se a on poodešel za svou prací mezi stromy sadu. Chodil jsem okolo a přes přibývající šero, přiznávám se, snad mi to prominete, jsem tu udělal pár snímků. Ty bílé dveře. Ta bílá okna. A pak jsem si tu k té růži ze zahrady Frederika Mistrala a k vavřínu od Paula Cézanna utrhl u vás malou snídku zeravu. Sjížděje pak dolů k Saint-Tropez a cestou po pobřeží přes Rafael a Cannes jsem vzpomínal na večer, kdy jsem byl s vámi naposled. Bylo to opět v jednom z těch starých pražských paláců. Byl jste plný nadšení, plánů. Chystal jste tehdy svůj nový film a my vám přáli mnoho zdaru, mnoho zdraví a připíjeli na vaše sny, na jejich uskutečnění. Pak přišlo rozloučení. Podal jsem vám ruku, něco řekl, něco chtěl říci. A vy jste ještě s několika svými kolegy opustil místnost a vyšel na schodiště. Bylo to široké, kamenné schodiště, klesající dolů dvěma proudy. Vyšel jsem také. A zavolal vás zhora ještě jednou. Otočil jste se a zamával. A pak jste odcházel. A pak jste odešel. Bok po boku svých přátel. Bok po boku svých nesčetných přátel, žijících i mrtvých. Už zády k nám. Tak, jako už kdysi někdo jiný. Jste už navždy odcházel širokým, krásným nebem Francie.
2: Dřív, než se ptáci probudí, tam zatratí.

místo. Na místo justice inkvizice, tak asi vypadá středověk. Šíří se infekce velmi lehce, mor je konkurence lepry. Felčar nezná pojem dezinfekce, nedivte se, teď je středověk. Urození páni v ušlechtilém klání pro lásku si kazí brnění. Vrátili se zdraví z křižácké výpravy, dá pámbu snad se ožení. A ta strohá krutost na piráty.

těm lámali vas i hnáty. Na tom se dohodli všechny státy. To byl ovšem ještě středověk. Dnes je dnes a včerejšek jsou trošku.

to o krok po krok. U každé vesnice raketová odpalovací základna. U každého města dvě. U každé hranice, kdo pak si kam, pak kdež co to máš? Dnes už přece není středověk. Na místo infekce docela nepatrné záření. Místo moru máme stroncium. Místo dezinfekce, že prej se na tom už pracuje. Teď už sakra není středověk.

vědu, věř ve vědu a spím beze strachu. Dávno přece není, už přece dávno není, dávno přece není středověk.

0: Noc plná hvězd.
1: Cesta vedla empírovým salonkem, když tu náhle před námi vyvstal strýc Rudolf I. Seděl zabořen v ušáku a právě zvracel ve svůj protiklad. Když se odmlčel, pokračoval. V následující barokní komůrce se rozkládal strýc Rudolf II. Houpal se na lustřisku, zavěšen vyprávěl. V tom lev huf na mě a už mi cupuje střeva. Ach, ňap, a už žvíká můj podvěsek mozkový. Ach, ňap, a víte, co mne zachránilo? Otevřenými dveřmi zasvištěl popelňas. Strýc unaveným gestem uhnul a opakoval otázku. A víte, co mne zachránilo? Zaujal jsem včas stanovisko nezúčastněného pozorovatele. A to mne zachránilo, dodal strýc na vysvětlenou a rozložil se na anionty a kationy.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý večer, dovolte, abych se vám představil, jsem Jonáš. Příjmení jsem ztratil před lety zároveň s legitimací. Od té doby mám zase levnější vizitky, to vám jde jedno s druhým. Jsem šťastný, že jsem zde v Itálii. Vždycky mě to sem táhlo. Můj dědeček totiž byl Ital. Nebo Švéd. Teď nevím, to je jedno. On byl námořník původně. On byl námořníkem a na stará kolena, měl stará kolena samozřejmě, to levé zvlášť, na stará kolena se usadil v Tyrolích
2: A nestýskalo se mu tam po vodě?
1: To jsem, něco takového jsem čekal. Po vodě, námořníkovi. On byl samozřejmě rum hlavně. A, ano, skutečně, on vám vypil rumu. On býval, kolikrát býval jak bič. Skutečně, co chvíli sebou švihnul. On pil hodně rumu, a to je vám zajímavý, ty lahve od toho rumu, to on nevyhazoval, on si je schovával a dělal do nich koráby, jako, jo? A dělal do nich prostě koráby, to dělávají námořníci VV, jestli račte znát, to je jednoduchý, to se nejdřív se jaksi vypije ten rum, čímž vznikne ta prázdná lahev, ano. A potom on si takhle z dříveček si udělal rána, jo, a stěžně. A potom si udělal takový to plachtový si udělal, jo. A to všechno malinký, jo. To takový kormidýlko si udělal, malý. Jo, kormidýlko, malinký a... Práporku, on vám nadělal práporku. No, to za život nadělal práporku, to neudělá jeden za týden, co on jich udělal za život. No, zkrátka, on tohle to všecko takhle bral a do pincety a tou pincetou to strkal do té lahve, jo, a v té lahvi to skládal v koráb, ty kousky. V té lahvi to skládal v koráb, tedy říkám v té lahvi, on zůstal ovšem venku, jo? To by nebyl žádnej kumšt jinak. To byl právě ten kumšt, že on zůstal venku a skládal to, takhle řekl bych, krz hrdlo, jo? To krz hrdlo tou pincetou to skládal v koráb.
2: To musela být ale piplačka.
1: Zase, piplačka je tady, pinkat klávesy. To byla dřina, úmorná dřina. Taky to dědečka zahubilo. Skutečně on jednou dostal krásnou lahev, takhle si ji postavil a říkal, do tebe udělám životní dílo. Jo? On ji tykal, on si s flaškama tykal. Do tebe udělám životní dílo. A taky jo, vám. Dědeček nikdy nekecal, tedy někdy na ubrus sem tam nebo tak, ale jako co řek, to platilo, jo. A on si sed a vstal od toho vám po 12 letech. Po 12 letech od toho vstal a to neměl dělat právě. Poněvadž jak on od toho vstával, tak já nevím, nějak těma starýma kolenama zavadil opong, jo, a ta flaška spadla a rozsekala se.
2: A ta loď taky?
1: Ta loď ne, ta ostala, loď zůstala.
2: Tak to měl váš děd kliku.
1: No krásnou kliku, ano, takovou mosaznou, chudák, oběsil se na ní, právě na tý. Skutečně, poněvadž, rozumíte, ta loď, která mu zůstala, tu mohl mít hotovou za 3 dny. A nikdy nikoho nepřesvědčil, že jí skládal 12 let pincetou krzhrdlo v nějaký flašce. Ovšem, nepřišel jsem vám vyprávět smutné historky, přišel jsem vám původně zaspívat. Budu zpívat poněkud zastřeným hlasem, protože

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády. A máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: Noc s hvězdou.
1: Je tomu 5 let, co se kamarád Orion Marschner vydal vzhůru po Otavě za zlatem. Běžel dobrým vlčím klusem 10 mil vzhůru proti proudu, maje lano otočeno kolem těla a jeho věrná kánoe Ramona ho následovala jako psík. Štěstí mu přálo. Vracel se po týdnu, předháně prout ranami svého pádla a objemný váček byl pln zlatých zrnek. Hladce projel peřemi Vltava Rývru a Ďáblova propust se mu šklebila vstříc. Kamarád Orion se nelekl žádné propusti. Spoléhal na svoji Ramonu a spěchal nedočkavě, neboť zlato pálilo v záňatří. A tak našla Ramona smrt ve vlnách a váček se zlatem byl pohřben na dně. 24 hodin seděl potom kamarád Orion na břehu u Ďáblovy propusti, chvílemi klel, chvílemi plakal pro Ramonu a prales mu oplácel nadávky. Byl zmořen hladem a lítostí. A tu najednou spatří, jak se blíží na své lodici kofila Jim, zvaný Postrach Povltavý, který kradl kamarádům čokoládu z chat a byl vždy dosti rychlý, aby zmizel z dostřelu nejlepším hochům z osady. Hej, kamaráde! Volal na Oriona. Dá se proplout touhle šlajslou? Dá, odpověděl Orion. Já jsem tudy také proplul. Jim se ušklíbl a hnal lodici do propusti. Za chvíli se mohl Orion poprvé za 24 hodin srdečně zasmát, když se kofila Jim vynořil z vln a řasy a větvičky mu visely z fousů. Kojose! Řval vztekle. Kojose, lhal si! Nelhal, volal Orion. Proplul jsem, ale také jsem zvrhl. Kofila Jim se potopil na dno a sebrav největší kus, který našel, vynořil se opět a hodil jim na Oriona. Orion zachytil tu věc a vykřikl radostí. Zlato! Mé zlato! A tiskl váček k prsům, rozběhl se k Praze. Kofila Jim klel, až voda bublala, ale nakonec vydá, že se nedá nic dělat, vylezl na břeh, tichý a se srdcem zlomeným. A od té doby sedává za ponurých nocí nad Ďáblovou propustí, jako sedávala Viktorka nad splavem v Babičině údolí. A jeho truchlivá píseň lká a žaluje hvězdám jeho bohu.

vyprávění pohnulo hluboce všemi a stačilo k tomu, aby se Matlafousek znovu připlížil a ukradl další uzenku, neboť hlad počal doléhati silněji na jeho a Budulínkovi útroby. Trampové se chtěli nyní znovu dát do hodování a Forbes sáhl rukou po pletenci, který ležel opodál. Spravedlivé nebe! Vykřikl hlasem, jenž pronikal do morku. Všichni k němu zděšeně pohlédli. Čtyři! Řekli téměř současně. Duch lodi! Vyrážel ulekaně Forbes. Žádá si dalších obětí. Metejme los, navrhl Bivoy odhodlaně. Všichni souhlasili. Šerif sevřel v pěsti pět sirek nestejné délky. Každý vytáhl jednu. Nejkratší zbyla samotnému Aspirinovi. Jeho tvář byla jako ze žuly. Ani brvou nedal znát své pohnutí. Odhodil širák a přeskočil pažení lodi. Zbohem, šerife! Volali za ním. Zbohem, chlapci! Nezapomeňte, že Jack Aspirin vás miloval! Zbylí Trampové se opět ponořili v mlčení. Jediný Jerry Ping Pong sledoval z předprsně lodi plovoucího šerifa, pronikaje orlým zrakem temnotu, až mu hlava Jackova zmizela na dobro ve tmě. Vydrží-li takto plovat 3 míle k severu, může dosáhnout břehu, pravil k ostatním. Nemyslím, že by pak byl na tom lépe, vrtěl hlavou Čiklec. Severní břeh se hemží podezřelými lidmi a velikými dravci. Sám jsem tam kdysi skolil ze 3 kroků 60-liberního buldoka. V tom směru se o Jacka nebojím, odporoval Forbes. Není muže v celém Povltavě, jenž by dovedl rychleji užívat své pistole než on. Vzpomeňte si, kamarádi, jak se vypořádal s Rádionem Masperesamem, před jehož bambitkou nebyl nikdo ani na 1000 jardů dosti bezpečen. O tom nic nevím, mísel se Bivoy živě do řeči. Víš přece, že jsem teprve letos za jarních dešťů opustil svůj starý srub v polapských prériích, abych se přidružil k vám. Povím ti tady tu historii, řekl Forbes, ačkoliv není ranča po celém toku Vltavy, kde by ji neznali z paměti malí chlapci farmářovi z dědova vyprávění.

0: Noc plná hvězd.
1: Nůžko, prosím tě, posaď se. My jsme se totiž chtěli zeptat, jestli jsi se neprovdala od posledního představení.
2: Ale kde pak, Slávku, teď ani nemám čas si vybrat.
1: Se přihláš do pokusu pro dva.
2: To nejde. Třeba bychom měli zrovna představení a nemohla bych tam přijít.
1: A s tím jsme právě počítali a uděláme pokus pro dva tady.
2: A koho si budu vybírat?
1: U nás dva, proto se to tak jmenuje, pokus pro dva, Slávku.
2: To nejde, jak si mám vybrat, když vás vidím?
1: Nebo ty to máš lehčí.
2: Jenže abych si z vás dvou mohla vybrat, tak vás vidět nesmím.
1: Není to urážka? No, nic, taky zavážeme oči. To bude ono. Nevidíš, Miluško?
2: Ne, to tady ne. Baba!
1: No tak moment, hrajeme na babu nebo na pokus pro dva dětky?
2: Tak na pokus, no.
1: No proto.

0: Děkujeme naší hostesce.
1: Jsme připraveni, Miluško.
2: Jenže já vás poznám po hlase.
0: Pozná nás po hlase.
1: No nic, budeme je vtipně měnit.
2: No dobře. Otázka pro pána číslo 1.
1: Počkej, který to je?
2: No jeden z vás.
1: Aha, tak my se rozpočítáme. Jede vláček, motoráče, kolik vozů má?
3: Jak to mám vědět?
1: Furt si

0: tunelu.
1: No, tak tam jezděj tři.
2: Tři, raz, dva, tři, Slávek je jedna.
3: To nesmím vědět přeci.
1: Aha. Tak Jirka jedna.
3: Tak kdo je jedna?
2: No to jsme tě právě zmátli.
1: Jseš dvě, já jsem jedna.
2: Já vím.
3: Tak, otázka pro pána číslo jedna. Kdo je pán číslo dvě?
2: Změň hlasek, to nepozná.
1: Jirka!
3: Otázka pro pána číslo dvě.
2: Ano.
3: Nelhal pán číslo jedna?
4: Nelhal!
1: Ten ti ukázal, Jirka, jak se mění hlasy, viď?
2: Ta je zmatená, kamarád.
3: Dobře. Otázka pro pána číslo jedna. Doporučoval byste mi pána číslo dvě?
5: Prosím tě, Miluško, znáš Jirku, to ti budu doporučovat.
3: Děkuji. Otázka pro pána číslo dvě. Doporučoval by vy jste mi pána číslo jedna?
4: Nikdy!
2: Porád měním hlas.
1: Ano, děláš to správně.
3: Tak dobře. Tak vám tedy děkuji. A teď vložím jablíčko do plechovky. Teda pánové. Tahle jablíčka, co jste mi sem narafičili, si laskavě sněste.
6: Podvodníku.
1: Sám seš podvodník. Původně si to chtěl ještě sichrovat hruškou.
3: A své jablíčko vložím do plechovky pána...
6: Dvojka, dvojka.
3: Číslo...
1: Jedna se nabízí.
5: Moment, takový chlápek tady vůbec není.
3: Jeho chyba. Nad vámi dvěma by určitě vyhrál.
6: Tak ti děkuju.
1: Jsem
6: proč
1: ti
6: si tady zdržela?
1: Bude nás urážet.
6: To je trapa, soutěž. Jsme si mohli ušetřit opravdu.
1: Jakej trapa? Prosím tě. Byla to soutěž. Sláva vítězům, čest poraženým. Jak říkají olympijské řády, najmě jistý Brendič.
6: Co říká jistý Brendič, je mi srdečně jedno. Jednou jsme odmítnutí nápadníci, a to ještě přes zraky veřejnosti. Hele, když dostanu košem v průjezdu, je to taky smutný, ale dá se to vydržet. Nakonec jsem na to zvyklej. Ale být odmítnut veřejně, a to ještě pomocí plechovky, nezlob se, to mě uráží.
1: Prosím tě, Jirko, pořád se dělíš o druhý a třetí místo. Mít Miluška sestru, tak jí dostaneš.
6: A to je hodně slaboučká náplast na mý rozervaný srdce, když víš dobře, že má jen bráchu. Tady mi pšenka nepokvete.
1: Dobře, no, tak beru to zpátky.

Já se trusy slzy až s Bohem ti dám, zapomenu brzy, vždyť víc pánů znám. Umí tančit šimi, to zas bude ráj, tož s Bohem můj čim.

to byly ty chvíle, kdy mladý námořník Jimmy na molu říkal své dívence goodbye a odjížděl na oceán na svém korábu, aby z oceánu vydobýval dreščí játra, humry a jiné lahůdky, které pak zdobily stoly bohatců 20. let. K jejich kulinárním orgiím patřily i divoké tance, mezi jinými pověstný tanec Shimmy. Dnes jej zná již málo kdo a proto si Shimmy předvedeme alespoň malé retrospektivní ukázce, tím spíše, že jest mezi námi Miloš Tyby, který ovládá Shimmy jak teoreticky, tak prakticky. Miloš Tyby předvede základní krok tance Shi, prosím. To je Shi, děkuji. A nyní druhý základní krok mi, prosím. To je mi ve zkovaném provedení. A nyní již v tempu Shimmy v celku. Děkuji, to je brilantní Shimmy. Virtuózní tanečník, a tím Miro bezesporu je, si může dovolit i obrácenou variantu, tedy Miši, prosím. Ano, to jsou pověstné Štybychovy Miši. Děkuji.

0: Jurán Miloš Libicha. Děkuji. A nyní následuje vrchol exibice, pověstná Štybichova figura Šimi Šimi Miši v celku. Přátelé, jste svědky extáze. Tak moc dalo. Buenos Aires, Rio, Londýn, Paříž, Řím, Helsinki. S touto figurou obtančil celý svět. Tak mu vleskalo Tokio, Yokohama.
1: Goodbye, Shimi.
0: Yes, goodbye, Shimi.
1: Polip mě a boj.

hodinám století a ví už kam Káňa poletí.

0: Je 5. ráno.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

z Cadillacu s mlhou v očích probdělých dní a s povzdechem hraních vlaků.

0: Vítejte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se v pondělí potkal tradičně s tvrdým jádrem nepodvolených a probírali se opravdu závažná témata. Tak především 50 odstínů protestů v Brně, kdy jsme zhodnotili, že Zeman byl skvělý, stejně tak Jindřich Reichl. Rozvědčík na Hradě naopak stupňuje rozdělení společnosti a otázkou je, zda nás zaberou dřív Ukrajinci nebo Němci. A proč chce jet tak vehementně na sraz válečných štváčů NATO v Ankaře? Možná proto, že válka s Ruskem je jejich poslední nadějí. A co slovenský holokaust, proč na něj zapomínáme? Otázky pak také padly nad krádeží lebky svaté Zdislavy a mělo to opravdu zajímavou konotaci. Otázkou pak ještě je, zda sudeťáci skutečně zakoření v České republice a zda příští rok, jak se vyjádřili, nebudou mít další sjezd, nejspíše na severu Čech. Více pak tedy doporučujeme v celém záznamu pondělní porady.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Noc s hvězdou.
1: Prozatímním divadle seděli těsně před začátkem představení tři slavní komikové, Ferdinand Schamberg, Jindřich Mošna a Josef Frankovský, a rozhlíželi se marně po vlásenkáři. Hrála se nějaká salonní veselohra a páni čekali, až jim ruka dovedného Figara nakadeří vlasy. Ale kde nic, tu nic. V poslední chvíli někdo ostýchavě zaklepal. Vešel nepatrný človíček s pokornou omluvou. Prosím, pánové, můj bratr vlásenkář stůně a posílá mě, aby ho dnes v práci zastal. A tak si pospěšte, křičí Frankovský. Mám první výstup, dejte se do mne. Mužišek se blíží k herci s rozhaveným želízkem a pálí, opravdu pálí, až se z vlasů kouří jako z cihelny. Frankovský co chvíli bolestně zakvílel. Konečně byl hotov, hlavu neměl příliš obrostlou a odkvačil. Na řadu přišel Mošna. Táž procedura. Vlásenkář pálí, Mošna nadává. Posléze i na něm pomocník dokonal dílo zkázy a došlo na Schamberga. Ten v přetuše zlých věcí upozorňuje kadeřníka. Človíčku, prosím vás, dejte si pozor, já jsem na hlavu trochu choulostivý. Vlásenkář pracuje, ale pojednou Schamberg zaúpí a vyskočí. Co to děláte? Vždy jste mi spálil ucho, osle! To dopálilo frizéra, náramně praštil želízkem o zem, postavil se do bojovné pózy a zvolal. A teď toho mám dost, já dělám, co mohu, ale nadávat si nenechám. Vždyť já ještě, co jsem živ, nikou nepálil, já jsem zedník. Tu Schamberg vytřeštil oči a povídá. Oni, že jsou zedník? No podejď, potvrzuje uražený pracovník. Když hned, jak jsem přišel, jsem řekl, že jdu zastat nemocného bratra. A tu si Schamberg zase klidně sedl do křesla a zahuhlal dobrácky. Jo, to je jiná, Milánku, tak to palte dál. Víte, že to na zedníka děláte ještě moc dobře.

0: Noc plná hvězd.
1: No a už je to tady, tedy konečně název, který uvolňuje fantazii. Láska čeká za rohem. Já totiž na základě tohohle z toho názvu jsem vymyslel takovou hru. Víte, já jak vidím roh, říkám si, tak nakouknu a tam bude čekat láska. Jo, tak nakouknu za roh, opatrně, a oni tam skládají koks. Říkám si, ne, nevadí, nic, bude to za jiným rohem. Vykouknu opatrně za roh a vida, babka nese v košíku křoví. Taky takový divný. A říkám si, nevadí, tak tenhle jste na roh, ten je takovej slibnej, tak juknu za roh a do mě vletí kluk na koloběžce. Tam nic, klid, Pepánku, za nějakým rohem to vyjde. Určitě to musí být. Tak vyběhnu za roh s otevřenou náručí a prázdno. Přátelé, já to koupil přímo do hlavy. Klackem, tam stojí chlápek, směje se tadyhle. Až se musí o ten klacek opírat tadyhle. A volá na mě, já si tady hraju na ty kreslený vtipy. Můj za rohem, znáš? Já říkám, teď už znám. Tak si zatlačím bouli v ochodník a opatrně vystrčím hlavu za další roh. Popeláři. A láska furt nikde. Tak se hrnu k dalšímu rohu. Vykouknu a za ním čeká krásná slečna. Přešlapuje, jako když jsou jí malý boty. Netrpělivě podupává, tak přece, vidíš, usmívám se na ní. Ona se usmívá též. Já říkám, vidíš, Josefe Dvořáku, vyplatilo se ti to. Tak tohle je ta láska, co na tebe čeká za rohem. Jenom za mnou se ozve. Promiň, Ivanko. Tam takový mladý kluk, nic, tadyhle rovnou k ní, do ruky jít zpe kytku, Ivanka k němu, dává mu hubánka. No já už se vám připadám jak pes. Skutečně já znám všechny rohy v okolí. Já jsem nedávno prohledal i prostor za bůvolým rohem v muzeu. Já už budím podezření. Tak ještě třikrát jsem narazil na toho chlápa. Jít zpe kytku, Ivanka k němu, dává mu hubánka. No já už se vám připadám jak pes. Skutečně já znám všechny rohy v okolí. Já jsem nedávno prohledal i prostor za bůvolým rohem v muzeu. Já už budím podezření. Tak ještě třikrát jsem narazil na toho chlápka, co mě švihnul tím klasem.

Láska někde a boule všude. Já jsem to jednou vyprávěl tohle takový slečně. A představte si, ona se zamyslela a potom říkala, počkej, hele, tady je roh, ukaž mi, jak to děláš. Tak já jsem opatrně vystrčil hlavu spoza rohu takhle a najednou prázdno, ale rána jak z kanonu. Já to znova koupil přesně mezi oči. Teď z očí mi vylítly jiskřičky, v těch jiskřičkách já vidím tu slečnu, jak drží klacek v ruce. Ještě horkej. Teď v tom šumění v uších, jak jsem omdlíval, tak na ní volám, kdo jste? A ona z dálky na mě, no to jsem přece já, tvá láska za rohem.

0: jeli lesní cestou, kde větve dubů byly tak nízko, že se museli sklánět až k hřívám svých koní. Jen občas se ten, který jel vpředu, zastavil a zvedl ruku. Co je, ctirade? Ptali se šeptem. Nic, odpovídal, ale ještě chvíli čekal a naslouchal. Pak mávl rukou a jeli dál. Bylo jich asi 15 a neměli už daleko. Ale tahle cesta byla příliš nebezpečná a nebylo radno jezdit bez doprovodu. Právě před týdnem tu vlastiny bojovnice zajali dva jejich druhy. A tak tu jeli, naslouchajíce do všech stran a rozhlížejíce se po všech křovinách, každý s rukou na meči a s obočím hněvy vystaženým. Nebylo dobré tady jezdit jen ve dvou nebo dokonce sám, ale 15 mužů by se ubránilo, jak věřili, i 30 ženám. I 50, řekl ctirad, když se o tom před cestou radili. Jeli dál. I nadále mlčky. Tušili, že jsou sledováni, tušili v okolních křovinách bystré oči dívek, ty oči, ve kterých ještě donedávna četli odanost, něhu a lásku, a které teď, co se to stalo? Mluvívali o tom mezi sebou a jejich názory se různily. Jsou to hysterky, říkali jedni. Hysterky to jsou. A byli a budou. A jiní zas tu jejich válku vykládali přílišnou svobodou, která jim byla dána. To je tím, říkali, že jsme mi chlapi začali brát moc vážně. Znám případy, prohlásil jeden, nebudu jmenovat, že se s nimi muži radili i o veřejných záležitostech, o problémech obce. Ty mlč, odpověděl mu druhý. Tebe jsem na vlastní oči viděl, jak u potoka pereš se svou ženou prádlo. Jednou, připouštěl napadený. Jednou jo, to měla něco s kloubama, nemohla se ohnout. Neexistuje, řekl další. Neexistuje, aby se žena nemohla ohnout. Stane se, že nechce, to jo. Ale pak musí. Ženská má být ohebná. Chlap musí být tvrdý a ženská ohebná, jinak je konec.
1: Tak tedy o tom mluvívali. Bušili pěstmi do dubových stolů, zapíjeli svá silná slova silnou medovinou a s vypitými džbánky rostla i jejich odvaha, i jejich pýcha, rostlo jejich hluboké přesvědčení, že nastává věk velké mužské tvrdosti a velkého sehnutí žen.
0: Ale teď mlčeli. Mlčeli a hleděli k prosluněnému okraji hvozdu, kde čekal rozhled do široka, a tedy pocit jistoty a klidu. Tam se jejich cesty dělily. Ctirad sám odbočoval cestou, vedoucí vlevo a mířící k malému údolí, ostatní mířili doprava nahoru do strání. Ptali se ho, jestli ještě nechce ten doprovod, ale odmítl. Sem už by se neodvážili. Tady už by museli volit otevřený boj a to je něco, co je jim cizí, co nedovedou, v čem jsou bezmocné a slabé. Úskok? To ano. Krýt se křovím, napadat ze zadu, využívat nepřehledna, zmatku, to ano. Ale boj tváří v tvář? Pobídl koně ke klusu.
1: Přece jen tedy trochu obav? Přece jen tedy co nejrychleji odtud a mezi své?
0: V té chvíli se ctirad zastavil. Viděl, že kůň stříhá ušima. Slyšel jeho tichonké varovné zaržání a tak je snad lépe říci, že se nezastavil ctirad, ale kůň sám. Ale jaké pak tady nebezpečí, jaký pak tady strach? Uprostřed zářivého letního dne, pod nebem bez mráčku. Ale na druhé straně znal svého koně a věděl, že nikdy nevaruje zbytečně. Nějaký důvod tu tedy byl. Ale mohl to být a taky to býval třeba jenom had v trávě nebo kanec v blízkém porostu. A pak zaslechl ten hlas. Tiché, vzdálené volání. Volání o pomoc, či co. Bolestiplné zaúpění. Hlas mladé ženy. Ano, nějaká žena tam volá o pomoc. Ctirad pobídl koni, projel mezi dvěma skupinami bříz do tohoto údolí, které se před ním náhle otevřelo, důvěrně známé, blízké se vším všudy a přece náhle něčím jiné. U paty dubu seděla dívka. Seděla? Ne. Už z dálky viděl, že je připoutána, že sebou zmítá a znovu slyšel její vyděšený hlas.
2: Pomoc!
0: Dojel k ní a poznal ji.
2: Pomoc!
0: Byla to Šárka. Ležela tady šat rozedrán, takže to její mladé, pevné tělo se místy a překrásnými místy dralo ven. vlasy pocuchaně visící až k bokům a ruce přitažené líkovým provazem ke kmeni dubu, provazem, který obtáčel i její pas. Opodál džván, koš s jídlem a roh. Lovecký roh. K čemu tady ten roh, pomyslel si Ctirad, ale nehledal na to odpověď, byla to jenom maličkost vedle té celkové podívané, která se mu tak nečekaně tady nabídla. Tak vyda. Dostali tě, co?
1: Kdo? Kdože mě dostal?
0: Mlčel. Sestoupil z koně a pustil ho do louky. A co za tím pase? Tak je on se teď pásl. Pásl se tím pohledem. A těžko říci, jestli v té chvíli byl Ctirad potěšen víc jako bojovník, anebo jako muž. Oba si tu jaksi přicházeli na své. Tak kdo tě tedy dostal, co?
1: Vlasta.
0: Vlasta? Tak tedy ženy?
1: Ano.
0: A proč?
1: Protože jsem promluvila. Měla jsem už dost té její nadvlády. Celý Děvín ví, že dělá nesmysly, že ztrácí nervy a že nás denně honí do záhuby. A mlčí. Všechny mlčí. A já se ozvala Ctirade. Jsi Ctirad, viď?
0: Jo.
1: A já jsem Šárka.
0: To vím, znám tě. Už dlouho jsem si přál tě potkat.
1: Proč?
0: Protože máme spolu nějaké účty. Teď vypadáš velice pokorně, ale ještě do včerejška si číhávala v křoví jako divá šelma. Mohl bych ti jmenovat své přátele, kteří poznali tvé zuby a tvoje kopí, tvoje šípy. Mohl bych tě jenom jmenovat. Ukázat už bych tě nemohl.
1: Vidím, že Vlasta si vybrala tohleto místo dobře. Věděla, že tudy pojedeš. Proč by mě tedy zabíjela? Nechala to potěšení tobě. Buď jí za to vděčný a dělej rychle.
0: Počkej. Mám ještě jeden důvod, pro který jsem chtěl mluvit právě s tebou.
1: Ano?
0: Jsi chytrá, Šárko. Řekl bych, že chytřejší než Vlasta. A není divu, že ses ozvala. Jestli by někdo mohl a měl, že nám vládnout, byla bys to ty, ne ona. Už několikrát jsme se potkali v boji. Poznal jsem tě vždycky, jsi rychlá, divoká a nebezpečná.
1: Chceš říct, že taková jsem byla?
0: Ne, taková jsi. I přivázaná šelma zůstává šelmou.
1: A tohle jsi mi chtěl říct? Proto jsi chtěl mluvit právě se mnou?
0: Ne, to ještě není ono. Vítám tuto chvíli, tuto poklidnou chvíli uprostřed kvetoucí louky, tuhle možnost k rozmluvě.
1: K rozmluvě?
0: Ale rozmluvat bychom měli oba svobodně. Přistoupil k ní, vytasil meč a dvěma pohyby přetěl ta její pouta. Tak, a teď můžeme mluvit.
1: O čem?
0: O tom vašem bláznovství, o tom, co to posedlo ženy, že se uzavřeli na svůj hrad a přepadají muže. Že opustili svoje poslání a zradili svůj úděl, že se pomátli a chopili se zbraní. O nesmyslnosti té vaší války.
1: Ty mluvíš o nesmyslnosti naší války.
0: Ano.
1: A říkáš pomatení.
0: Ano.
1: Ale před touhle naší válkou byla už řada válek vašich. Vy přece často bojujete, někoho napadáte, někoho od někud vyháníte. To není pomatení? To snad má smysl?
0: Počkej, ty mluvíš o dvou rozdílných věcech.
1: Ne, mluvím o jediné, o válce.
0: Podívej se, Šárko, jsou věci, které náležejí mužům a jiné, které náležejí ženám.
1: Například?
0: Například, žena kojí dítě, je k tomu uspůsobena. Představ si, že by chtěl dítě kojit muž. Do jisté míry je k tomu uspůsoben i on. A dítě by to mohlo dokonce zmýlit. Ovšem sálo by marně. Muž je uspůsoben k boji. Bojuje rukama, bojuje hlavou. Také žena, řekneš mi, má paže, má hlavu, ale to nestačí. Bylo by nesmyslné, kdyby se o kojení dítěte pokoušel muž. A je nesmyslné, když se žena pokouší válčit.
1: Mluvíš hezky, Ctirade. Mluvíš hezky, ale pošetile. Žena kojí dítě, je k tomu v oněch místech uspůsobena. Ale dříve, než má dítě, jsou tato místa uspůsobena k lásce. To obojí je dobré. To obojí je krásné. Muž, říkáš, je uspůsoben k boji, hlavou i rukama. Ne, řekla bych, že rukama i hlavou je uspůsoben k práci. Někdy ovšem nastanou okolnosti, že ruce odloží nástroje a chopí se zbraní a hlava místo na dílo začne myslet na boj. To obojí je možné. To obojí však není dobré ani krásné. Naopak, to druhé je ošklivé a zlé. To druhé znamená, že dospělí muži se nedovedli dohodnout. A to je hanba. To oni opouštějí svoje poslání a zrazují svůj úděl a ještě víc. Ohrožují i naše poslání a berou nám náš úděl, protože život cti rade. Život je společným posláním a údělem mužů i žen. Nechceš napít?
0: Jo. Už dlouho se díval na ten žbán a přemýšlel, co by v něm asi mohlo být. Vida byla v něm medovina. Napil se tedy, dlouze se napil, protože den se chýlil k poledni a vedro houstlo. Medovina ku podivu byla ještě chladná. Proč ti tu nechali ten žbán a to jídlo tady?
1: Mně? Snad tobě, cti rade. Počítali s tebou, věděli, že tudy pojedeš, že mne tu najdeš a že si ty svoje účty, jak jsi říkal, se mnou vyřídíš. A tohle je snad malá odměna. A nebo posilnění. Podle toho, jestli se napiješ a najíš potom nebo předtím.
0: Předtím?
1: Před vyřízením těch účtů.
0: Klid, klid, už je vyřizuji. Napij se taky.
1: Ne, tohle nepiju. Ale vezmu si, když dovolíš, kus chleba s máslem.
0: Tak tady tedy seděli, jedli a pili. V dálce se ozývala kukačka a nevypadalo to na to, že jsou nepřátelé a že on má několik pádných důvodů, aby tím jejím mladým krásným tělem prohnal svůj meč. Jsem rád, že s tebou takhle můžu mluvit. Takhle v klidu.
1: Čekala, že tedy bude pokračovat, ale on mlčel. Už asi popáté se napil ze džbánu, medoviny už značně ubylo a tím, jak si stále obtížněji hledal slova, kterými by jí odpověděl na to, co řekla.
0: Podívej se, řekl. A ona se na něj podívala, čekajíc, co bude, ale chyba byla, že také on se podíval v té chvíli na ní. Podívali se na sebe. On, i když nechtěl, zahledl ta rozedraná místa jejího šatu a náhle nevěděl, proč, že jí vlastně řekl, aby se podívala. Nějaká pěkná myšlenka, okrouhlá, sličná, krásně uzavřená se mu vytratila. Nevěděl kudy, nevěděl kam. Nejspíš snad jedním z těch otvorů jejího oděvu. To, co mu prvé řekla, bylo ženské. Až k pláči ženské. Až k smíchu beznadějně ženské. Co na to říct? Válka, Šárko, válka je krásné umění. Ano, válka mužů. Ale ta vaše válka, to je zmatek. Číháte někde, řídíte se někam, vypadnete od někud na někoho, bijete kolem sebe, hlava nehlava. Ale chybí vám, chybí například taktika. A nebo taková ta strategie. Náhoda, to je vaše, to jo. Náhoda, to jo, to všechno jenom vy náhodou.
1: Počkej, taktika?
0: Jo.
1: A ta druhá?
0: To, ta strategie.
1: Jo, tak to my známe. Možná, že jenom náhodou, ale známe.
0: Neznáte.
1: Známe.
0: Nemůžete znát.
1: Mám ti to cti rady dokázat.
0: Neznáte.
1: Tak, abys věděl.
0: Jak byste to znali, odkud?
1: Tak, abys věděl, to, že tu sedíš, to, že tu sedíme spolu, to není náhoda. To je právě taktika.
0: Ale neříkej.
1: A ta...
0: Co, strategie?
1: Ano, strategie.
0: Ale neříkej, jak to?
1: Jsi v pasti, cti rade. Jsi obklíčen.
0: Cože jsem? Obklíčen? Počkej, tak tohle je zajímavé. Tohle je dokonce velice zajímavé. Ty říkáš obklíčen? A jak?
1: Dokonale. Naprosto a úplně.
0: No počkej, povídej, totiž, jestli smíš.
1: No všem, že smím, proč bych nesměla, teď už je to jedno. Plán se podařil a my tě máme. A teď se tedy dívej. Nebudu ukazovat, aby nebylo vidět, o čem tu mluvíme. Dívej se nenápadně. Tamhle nahoře v tom lesíku je 20 našich bojovnic.
0: Jo.
1: Tam vpravo za tou skálou 50.
0: Jo.
1: Tamhle to křoví, vidíš?
0: Vidím.
1: Tam jsou 3.
0: Aha.
1: Za tebou docela nahoře 10. Tak co, ještě chceš něco vykládat o taktice a strategii?
0: Jo, chci. A právě teď. To je podivuhodné, že jste vymysleli plán, že jste vůbec tedy nějaký plán vymysleli, ale vymysleli jste ho špatně.
1: Špatně? Jak špatně?
0: Jak špatně, dokonale špatně, naprosto úplně špatně. tam, kde je jich 20, nemusela být žádná. Tam, co jsou ty 3, by jich nestačilo ani 50. A místo těch 50 za tou skálou jich stačilo 10 nebo 3. Všechno je špatně. A ještě něco. Na co tam čekají?
1: Na moje znamení.
0: Na jaké znamení?
1: Mám zatroubit na roh.
0: Já pořád, proč ten roh je tady? Tak na co čekáš? Proč nezatroubíš?
1: Protože je tu ještě jedna možnost, ctirade.
0: Jaká?
1: Řekla jsem ti přesně, kde jsou naše ženy a kolik jich kde je, ale vím o místě, kde není žádná.
0: A co to znamená?
1: To znamená možnost...
0: Jakou možnost?
1: Možnost uniknout, ujet, zmizet.
0: Já?
1: My dva, ctirade. Zmizet spolu někam, kde není tahle nesmyslná válka, postavit si tam dům, mít pole, sady, děti, žít.
0: A proč?
1: Protože tak se žít má.
0: Ctirad se odmlčel. A pomalu, velice pomalu a nenápadně, jako by se jen líně díval po krajině, si znovu prohlédl ta místa, kde dobře skryty číhaly vlastiny bojovnice. Kůň stál opodál, stačilo na něj tiše hvíznout a meč byl po ruce. Roh taky. A džbán byl už prázdný. Dům, řekla. Pole, sady, děti. Tak vy jste, Šárko, vymysleli plán, co?
1: Špatný, ctirade, viď?
0: Na tom nezáleží, ale je to plán. Každá v něm má své místo, svou úlohu, svou povinnost. Jedna se spoléháte na druhou a všechny na každou. A najednou představ si, jedna z vás zradí.
1: Jak to?
0: No tak, zradí. Jak to nazvat jinak?
1: Mlč, mlč, prosím tě. A rozhodni za nás a oba. Ujedeme?
0: Ne.
1: Mám tě ráda, ctirade.
0: Ne. Zrazuješ. Dneska si zradila své spolubojovnice a zítra by si zradila mne. Ne. I když ten plán je špatně vymyšlen, musí být důsledně splněn. Šárka se na něj dívala a neměla už slov, kterými by mu řekla, že to, co on zve splněním a důsledností, je jeho záhubou. Dívala se na něj, jak se ještě jednou rozhlíží po kraji a jak pomaloučku sahá do trávy. Myslela si, že sahá po meči, který jsem odložil, a že tedy nastává ta chvíle účtování s ní, ale pak s úžasem viděla, že ctirad zvedá roh, ten její roh, a dřív, než mohla vykřiknout, než mohla zasáhnout rukama, přiložil jej k ústům a zatroubil. Ten zvuk, jak poplašený pták, proletěl údolím a ještě chvíli zněl nahoře ve skalách. A pak se na všech stranách ozval dusot koní. Dívky vyrazily cvalem.
1: Za chvíli, pomyslel si ctirad, za chvíli budu v kole.
0: No, hezké, velice hezké. Ale co tím chceš dokázat? Na jedné straně, podívej se, mužská důslednost a odpovědnost, a na druhé straně co? Citová rozpolcenost a labilita ženy. Ještě den předtím byla ta Šárka schopna ctirada zabít, co? A pak co? A pak láska?
1: A proč ne?
0: A proč ano? No napsat to samozřejmě můžeš. Papír se nezardí a ty se nepropadneš. Ale není to historický fakt.
1: Pokud jde o fakta, setkali se ti dva vůbec? Je celá ta dívčí válka historický fakt? Pro mě je pravda to, co se stát mohlo. Psychologicky, chápeš? Jaká pak důslednost a jaká pak odpovědnost, když se tím zahubil?
0: Ano, ano, ano. A víš, kolik mužů bylo zahubeno a kolik se jich takto samo zahubilo, abychom tu mohli takto v klidu rozprávit, abys ty v tuto chvíli mohla chystat večeři a já se na ní těšit?
1: Nevím, kolik těch mužů bylo. Asi moc. Rozhodně víc, než bylo třeba. A taky pochybuji, že nějak mysleli na naši rozpravu či večeři. Dokonce myslím, že to spolu nesouvisí a že by se nám obojí dařilo líp, kdyby těch zahubených nebylo. A kdyby nehrozila záhuba dalším.
0: Vážení posluchači, život se jeví ženám jednoduchý, jasný a řešitelný jako křížovka. Slůvka se tu potkávají, prolínají svými písmenky tak něžně, jako by šlo o pouhý taneček. Všechno odpovídá jejich pravdě a je to hovor plný laskavého souhlasu. Tak řeší všechny problémy. a jsou obyčejně zklamány, když tajenka jim nevychází, anebo nezděluje nějaké to vtipné moudro, na jaké jsou zvyklé právě z křížovek. No, Marto, a co dál? Kterého z velkých mužů historie napadneš teď?
1: Oldřicha.
0: Koho?
1: Knížete Oldřicha. To není ten, co unesl Jitku, víš?
0: To vím, to vím. Nemusíš být jedovatá jenom proto, že jsem před časem, jak si omylem spojil Samsona s Juditou, no. Vím, tohle byla Božena. Božena peroucí prádlo.
1: A můžeš mi říct si, Františku, proč? Proč prala prádlo?
0: Já bych to řekl takto. Byla to hodná dívka, pracovitá. Když bylo třeba česat chrupky, česala chrupky a ne vlastně hlavu. Když bylo třeba tlouci máslo, tloukla máslo a ne třeba špačky. A tentokrát bylo třeba vypadat prádlo vlastní. Byly to doby hodných žen, Marta, víš? Emancipace pak naučila ženy obracet se k jiným úkonům. I když by třeba bylo třeba vypadat prádlo.

0: hledáš, někde je, říká mi slečna Táňa. Láska, víra i naděje, tak tedy das vydáňa. Ještě si koupit matriošku, která to všecko přečká. Na zítku vylít do rožku, jelly vozír a tečka. Jelly vozír a tečka. Jelly vozír a tečka.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Víme, co se děje.
3: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů, sídlící toho času dočasně na Pražském hradě, předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti, konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu Bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní. Evropská komise se opět ukázala, opět sama sebe usvědčila, o co jí skutečně jde. Nevěříte? Tak na jednu stranu plynové zásobníky jsou naplněny v Evropské unii momentálně jen z 35%, tedy hluboko pod sezónním standardem, a norský Equinor varuje, že při pokračující blokádě Hormuzského průlivu může být situace do zimy velmi kritická. Na druhou stranu však momentální starosti šéfky Evropské komise soudružky Lejenové je boj proti sociálním sítím a to, co nejdříve, možnost blokovat přístup na platformy typu Facebook nebo TikTok, a to chce mít prý schválené už během letošního léta. Právě toto oznámila v Kadani. Návrh hovoří o pravidlech omezujících přístup na sociální sítě dětem. Brusel k tomu zřídil expertní komisi, která takzvaně zkoumá možnosti. Zkoumání možností, to je přesně to, v čem je Unie skutečně světová. Vidíme to ostatně na každém kroku tohoto temného bruselského impéria. Naopak potřeby běžných občanů spolehnout se, že v zimě nezmrznou, de facto neřeší. Aby se přitom vše stihlo, musí být technicky zásobníky plynu na 90% naplněny do října. Trh mezi tím reaguje cenami, jaké Evropa už dlouho neviděla, a průmysl bude muset zřejmě omezit spotřebu. Ale nebojme se, Brusel má přece už dlouho ten svůj jediný a správný tajný plán. Namísto stabilního plynu přejít na obnovitelné zdroje a na uhlí. Ano, dobře slyšíte, na uhlí, přesně tak se to píše. Jak se to slučuje ještě nedávno s takzvaným vědeckým poznáním, které uhlí pokládalo za škodlivý zdroj, to se neřeší. Přesně to vyzkoumali z těch svých možností. Takže si to shrňme. Děti nemají scrollovat a přistupovat na sociální sítě, aby tam náhodou nezahlédli něco škodlivého, ale že budou přitom mrznout v nevytopených bytech, Evropské komisi nevadí. Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
2: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukový boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázniš, když budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Ztráta času.
2: A toho máme všichni málo.
1: A mimo to jsem rád pánem svého času, proto...
2: Musíte mít velmi přesné hodinky, to je poenta, že?
1: Tak, jsem rád, že vás to nepřekvapuje.
2: Víc by mě překvapilo, kdybyste je neměli. Jak jinak byste mohl tak vzorně hospodařit s časem?
1: Abych vás nesklamal v očekávání a také nezdržoval, řeknu vám rovnou, že mám hodinky prim, které jdou přesně vždy a všude.
2: A jsou velmi elegantní, jak vidím.
1: To mám jedny ještě hezčí, do společnosti. Moje, zkrátka ta moje, má taky dvoje. Jedny sportovní a jedny večerní prýmky zlacené.
2: A jedny prýma kuchyňské.
1: Správně kuchyňské, do kterých jsou zabudovány signální minutky, aby jídlo bylo včas, ale zase ne moc brzy, dovařené, ale nerozvařené, dopečené, ale nespálené, a já nedopálený.
2: Prostě máte všechno akorát, protože všechny hodiny vám jdou taky akorát.
1: Všechny hodiny prim jdou akorát.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Já povídám, milej pane, to nemůže bejt. Támhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt. Jo, takovýho frajera seč

0: Je 7.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

0: kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno hud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípky najmou dá. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Slyšíte Hvězdu?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády. A máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
1: Na stránkách akademie
2: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V příjemném letním dnu jsem cestoval do Ústí nad Labem. Kromě mne byl v kupé pouze vychrtlý dědeček. Jeho chování bylo na první pohled normální, ale když vlak zastavil ve stanici, děd vykoukl z okénka, zalomil rukama a vykřikl: "To je strašné." Pokračovali jsme v cestě. Vlak zastavil znova, děd vykoukl a vykřikl: "To je hrozné." A zase: "To je nadělení." Když kmet neustával ve svém lamentování, pravil jsem: "Promiňte, prosím, nic mi do toho sice není, ale co je na tom tak strašného?" "Mladý muži," pravil, "vám se to možná bude zdát směšné, ale já jedu na opačnou stranu."
0: Bezpečí stanice Hvězda.

netrap se hochu, co se stane, ještě farář vožení, nás žádná holka nedostane, v hřmanickém vězení.

Kdo myslí však, že dívku jen chci jako doprovod, ten mýlí se i s babičkou, se vydám na pochod. Já s dědou rád si vyšlápnu a s každým, kdo chce jít, já Prahu svýma očima chci vidět, pohladit, kdo

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: začala osmáraní.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Sjezd sudeťáků a jejich zdejších kolaborantů, který proběhl o víkendu v Brně, mobilizoval české vlastence. Akt jejich sněmu v moravské metropoli nelze charakterizovat lépe než jako invazi. Akce rozdělila národ a tím i politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. A to je dobře. Ano, je to dobře. I když nám to může znít paradoxně, protože, a dodejme, že naštěstí, česká společnost už nikdy nebude taková jako před touto brněnskou provokací. Sešli se Henleinovci a pátá kolona. Tečku evropského díla míru dle stínu Adolfa Hitlera pak tomu dal kolaborant z největších, tedy agent Pávek, když v neděli na sídle českých panovníků na Pražském hradě uvítal ještě bavorského premiéra. Bývalý prezident Miloš Zeman se k jeho osobě vyjádřil naprosto přesně, když řekl, citujme, nevolte znovu vlastizrádce, který dal sudeťákům záštitu. Přidal se též Jindřich Reichl, že přes všechny líbivé řeči svazu těchto prý krajanských spolků nevěří, že jim v prvé řadě nejde o restituce a miliardové majetky. Boj o existenci českého státu a jeho historických národů zkrátka stále pokračuje. Proto se za víkendovým sjezdem v Brně ohlíží Radek Pokorný a zmiňuje hlavně též protesty vlastenců, kteří dali důrazně najevo, že nedovolí podvolit se snahám kolaborantů vzdát se českého státu do rukou velkoněmecké čtvrté říše. V článku k tomu pak přináší i několik videí.
1: Na stránkách protiprout.info

srdce vzít. Starý pádlo bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna mistromů v mleze mezi kmeny.

Tohle je pořád kousek chleba a vodka chladí se a spát máš taky kde. Ač vím, že nepřijdeš, říkám si, co když třeba

tibia, druh můj. Zajisté omluvíš můj přízvuk kostrbatý, jsem pouhý samouk,

Chybia, druh můj. Já nikdy v životě nebyl jsem na Tagance.

0: zavúť Jarek a kak ti bia, môj brat.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Soudruzi, zahajují tuto dnešní báseň. Já ze své čestné funkce literáta vítám k nám slunce z rozdělovny zlata i z jeho paprsky s našimi deviskami. Vítám zde včely, provádějící sběr. Vítám dál strom, co ze všech atmosfér žene svou mízu do výroby květů. Vítám i pupen, který se má k světu. Vítám podléšky i s konvalinkami. Vítám zasloužilé pěvce z křivany. Vítám celé jaro. Máji, práci čest. Soudruzi, to jaro letošní je naše. Je naše z gruntu, z hlouby od kořenů až k nebi, na němž dýmy továren kreslí stoupající křivku výkonnosti.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

svého času snad vůbec nejkrásnější. Jenomže přepych a módní komfort ještě z žádného parníku neudělali dobrou loď. Příliš brzo zastarala tropikána, cestujících čím dál míň, až se v přístavu objevil nápis na prodej.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Závody Nehera mají krejčovskou tradici 4 generací. Proto oděvy Nehera vedou. Dělají je modeláři, kteří mají smysl a cit pro krásnou linii. Dělají je střihači, mistři nůžek, jimž je jejich povolání nade vše. Dělají je krejčí, mistři jehly, vedení heslem, šij, jako by šil pro bratra. Přijďte si prohlédnout naše zásoby. Máme pro vás oděvy pro každou rodinu, do každého počasí, pro každé povolání, pro ženy, dívky i děvčátka, pro muže, jinochy i chlapce, pro jaro, léto, podzim i zimu, hotové i na míru. Naschledanou v prodejně Nehera. Nehera.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu?

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

0: je 9 dopoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Já mám totiž hrozně rozmařilou babičku.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Víme, co se děje.
3: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
2: Jo, pořád se něco děje.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, ty hele, jak je to míněno, že trpělivost přináší růže? A on říká, no jak, já nevím, tak já ti dám třeba příklad. Hele, my byli chudí, že jo? Já a můj brácha jsme spali v jedné posteli ve dvou. No a naštěstí se pak můj brácha oženil, takže jsme pak teprve spali ve třech.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Původně jsem vůbec nechápal, co proti mě má. Proto náš příběh dostal taky hned od začátku takovej hořkej nádech. Vyhodil jsem pro svou lásku 20 korun za růže, pozval

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády. A máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
1: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
1: Ztráty a nálezy.info.

sejdou se stěží. To je jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců kýmkovem značená. Kolejnic tom gong.

z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

0: zas půjdu spát. V kraji rodném, kam vracím se tak rád. Kolejný ston, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný ston, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný ston.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Izaiáš si velmi potrpí na čistotu, ba až hygienu. Nedávno navštívil drogérii a vecl. Dejte mi koupací sůl. Je vskutku kvalitní. Jakmile jí sním balíček, za chvilku se musím jít koupat.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Posluchači, my jsme zjistili, že vy nevíte, k čemu je vitamin A. No to je tedy přímo žinantní.
2: No ano, vitamin A přece. Vitamin A je jeden z mála vitaminů, kterým je obohacena sana, rodná sestra másla.
3: Tupí, jak víte, nemají zpravidla vitaminy, ale sana jo.
1: Sana jo, sana, sana jo, jo,
3: sana, sana jo. Jo.
2: To je nějaká japonská písnička, sana jo, sana jo.
1: Ne, ty hanácky, sana jo, sana aha. Jo, sana jo. Sana je hodnotná právě proto, proč je pro vě hodnotná sana?
2: Že ano, sana je, protože obsahuje 7500 jednotek vzrůstového vitaminu A.
1: Jak to vzrůstového, tážete se, já odpovídám. Ovšem, že vzrůstového.
2: Ovšem.
1: Při jeho nedostatku opravdu ustává vzrůst dětí.
2: Přijdete třeba na úřad a tam jste takhle malinký.
1: No, takhle. No,
2: takhle
1: jak?
2: Malinký.
1: Takhle, jo.
2: A říkáte si, jak to, že jsem takhle malinký tady, když ze mě pochází všechna moc ve státě.
1: Ale vysvětlení je na snadě. Vy máte málo vitaminu A.
2: Ano, máte málo vzrůstového vitaminu A, proto jste takhle malinký. Vyměňte však živočišné tuky za rostlinné oleje či za sanu, rodnou sestru másla.
1: Až přijdete na úřad, potom, po druhé, už vám nebude chybět vzrůstavý vitamin A, už nebudete takhle malinký, naopak bacíte do stolu a všecko bude lítat.
2: Ano, všecko bude lítat, ale chce to sana jo,
1: sana, sana jo, sana jo,
2: sana jo.
4: Uměli to, že? I my to umíme.
5: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu?
1: A už nebudete takhle malinký, naopak bacíte do stolu a všecko bude lítat.
2: Ano, všecko bude lítat, ale chce to sana jo,
1: sana, sana jo, sana jo,
2: sana jo.
4: Uměli to, že? I my to umíme.
5: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu?

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Tanice hvězda.
1: Ráno se probouzím, na smrt unavený, než přijdu k vědomí, poledne je. Jsem jako motor, cestou uvařený, kroužky spečené, bez oleje. A všude okolo mne už tramvaje zvoní, vůně mi dnešního dne, mé město voní. A stovky aut a spěch v radostných tvářích, co radostný člověk to ček, všem se to daří. To jenom já se kaboním pod obecný vkus, jako když na svůj vlastní

kalendář, na takým listu je, snad najdu jméno, kterým snad přibližně se jmenuje. Nechám si přes hlavu profrčet gazik, ať se mi konečně rozední, ať vím, kde žije a který jazyk je v téhle zemi úřední. Ať pochopím století a rok, co se píše, už když se probudím, a ne až jdu spát. Vždyť noc rychle přiletí, zas budík je slyšet, a odkud mají lidi na mě furt ohledy brát. Až budete číst tuto mou báseň při raní kávě, při holení, při cestě v autobusu, v bufetu bez ubrusu, v bivaku na Elbrusu, po rozednění. Až budete číst tyto řádky ve frontě na celer či na mrkev, buďte si jisti, že nešťastný blázen autor je ještě mrtev. A věřiťte paní Zdeně,

je tu podzim a prázdná síňka, do noci zakrádá se síc, času jak čočky do okřínka.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se v pondělí potkal tradičně s tvrdým jádrem nepodvolených a probírali se opravdu závažná témata. Tak především 50 odstínů protestů v Brně, kdy jsme zhodnotili, že Zeman byl skvělý, stejně tak Jindřich Reichl. Rozvědčík na Hradě naopak stupňuje rozdělení společnosti a otázkou je, zda nás zaberou dřív Ukrajinci nebo Němci. A proč chce jet tak vehementně na sraz válečných štváčů NATO v Ankaře? Možná proto, že válka s Ruskem je jejich poslední nadějí. A co slovenský holokaust, proč na něj zapomínáme? Otázky pak také padly nad krádeží lebky svaté Zdislavy a mělo to opravdu zajímavou konotaci. Otázkou pak ještě je, zda sudeťáci skutečně zakoření v České republice a zda příští rok, jak se vyjádřili, nebudou mít další sjezd, nejspíše na severu Čech. Více pak tedy doporučujeme v celém záznamu pondělní porady.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Setkávám se se starými soudruhy, kteří taky řeknou, co to tam hrajete, tam to křičí. A říkám, vážený soudruhu, co poslouchají tvoje děti? No oni to poslouchají, soudruzi, prosím vás. Tak my chceme působit na mladý lidi a nevyužijeme se teda tu šanci, kterou máme v tom? Proč neděláme písničky, které budou teda s tím břinkáním, teda, který ty mladí lidi mají rádi, a nedáme tam naše slova, nedáme tam naše myšlenky do toho?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

voda, samá voda a nic víc. Všude voda, voda byla móda a v té vodě skoro vůbec nic. Když pak někde tamhle krajem něco šplíchlo, udělalo ho. Jednak na tom neměl nikdo zájem, jednak na to nebyl mikroskop.

a vláčcem moře Trilobič se stal. A Trilobič se diví, kde se tu vzal a proč tu je a proč to moře mokré. Ach, proč to moře mokré je, proč voda je vždy H2O, proč vpravo není nalevo, proč každá žoužel duši má, diví se Trilobič.

pak se ale vody nenápadně ztrácejí. Pra ryby jsou tím pádem na dně, savcům světlo v očkách nadějí. Od opic je k lidství krůček, jak od přesní dávky k obědu. Objeven byl střelný prach a bůček, člověk začal planout pro vědu. Ve jménu vědy zkoumá skryté jevy, i z kamene chce pravdu vydobít. Rozklepne šutr a v něm se mu zjeví starý, udivený trilo

0: hvězda.
1: Důchodce z Vinohrad. Nemá šanci nic neukrat. A z toho, co vymočil, vůbec nic nezúročil. Kolem zdi se courá, igelitku v ruce žmoulá. Do Kauflandu z Kauflandu, bez MHD těžko jdu. V očích žádná jiskra, jen ta igelitka. Čím se asi naplní, detektiv to nejspíš ví. Vyčerpaný, vycucnutý, vyšťavený, bez zájmu. Žádná sleva na nájmu, jen a jen ta igelitka. Smutně okrasná to kytka. To je celý. No tak vidím, že i v Olomouci jsou důchodci s igelitkama bez jiskry v oku. Já mám aspoň za rohem. Vy to tam neznáte, tam se nikdy dáme rande. Za rohem je taková prýma vinotéka. Já tam velice ráda, my tomu říkáme knajpa, a to je takový perpetu mobile, tam prostě dennodenně odevří, no, i o svátcích, prostě každý den. Když jsou svátky, tak je to třeba od 3 hodin odpoledne do 9, ale ve všední dny je to vždycky už od 12 do 10. Úžasný. Mám to hned za rohem. Tak, dáme krásnou píseň z našeho nového alba, který má název A tak si jdu, kde nás samozřejmě tamky hraje víc, je tam třeba i kytara nebo baskytara, je tam třeba i violončelo, to krásný CDčko k nám je, tady ho dneska máme. A tohle je mimochodem moje píseň i s mým textem Hvězdy.

pane Růžek! Zahrajte na fagot! Je, pane kaplane, kaplane Petře! A děvčata, umíte to? Už je to naposled?

To jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu. To koukáte, to jsem měl dnes k obědu. Třetí sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu, kapustu uvařenou.

kočičky maštěný, paště jsem jak praštěný. To koukáte, to koukáte, to jsem měl dnes po obědu. Šestá slocha, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Poslyšte, ach, poslyšte, ach, to jsem měl dnes k obědu.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noci.

na tisíc veršů, básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen.

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Vítejte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády. A máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá manžel, krucinál už zase pletím 700 za plyn. Mě už ty tvý pokusy o sebevraždu pomalu lezou krkem.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Na toulky do přírody, do tichých uliček, dětských hřišť, na zasněžené pláně i významné veřejné shromáždění mějte vždy při ruce dobrý fotoaparát.
2: Penty je fotoaparát, který opravdu můžete mít stále v kapse.
3: Penty je fotoaparát pro dívky a ženy do kabelky. Velmi elegantní, zlatě eloxovaný, malý a lehký.
4: Máte-li aparát Penty, nosíte sebou zároveň expozimetr. Správný osvitový čas se nařídí podle světelných podmínek pomocí elektrické osvitové automatiky.
1: Penty má synchronizační přípojku na bleskové žárovky i elektrický blesk.
2: Penty exponuje 24 obrázků 18x24 na jeden kinofilm v kazetě Penty.
5: Měli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
8: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal vzrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se stál.

0: O 5. odpolední otevřeme 50. dveře do Kořán.
1: Na stanici Hvězda.
2: Elízo, dobrou noc.
3: Dobrou noc, Pietro. Chtěla bych ti ještě říct, že tě mám moc ráda.
2: I já tě mám rád, Elízo.
3: A celý život je před námi, Pietro. Budeme mít dva syny. Jeden z nich bude rybář a ten druhý... Co myslíš, že bude ten druhý, Pietro?
2: Co myslíš ty?
3: Já myslím, že ten druhý bude hodný a tichý a bude to stavitel. Postaví u nás kostel a ještě za 200 let sem budou lidé jezdit a budou se na ten kostel dívat. A my budeme mít v tom kostele tu nejkrásnější hrobku.
2: Já vím, Elízo, všechno se ti splní.
3: Ale to už nám bude 90 let, Pietro. Ale teď bych chtěla...
2: Co?
3: Abychom ještě častokrát leželi vedle sebe v trávě. A abys pořád stejně rád svou hlavu skláněl k mojí hlavě.

0: je 1 odpoledne.
1: Stanice Hvězda.

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básen, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, takého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon se s námi

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů sídlící toho času dočasně na Pražském hradě předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti, konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Pokud se nějaký národ neponaučí z vlastních dějin, nebo je zapomene, nebo je prostě ignoruje, bude si muset chyby, kterými si prošli naši předci, zopakovat. A přesně proto mohla proběhnout kolaborace českých politiků se sudeťáky, která vyvrcholila provokací se sjezdem v Brně. Má hluboké kořeny a zkušenosti z minulosti, na kterých dnešní pátá kolona v čele s vlastizrádcem Pávkem na Pražském hradě mohla stavět. V symbolické rovině šlo o plivnutí na hroby obětí německé okupace a bojovníků proti ní. V rovině politické to byl potom jasný vzkaz všem občanům České republiky. Ten vzkaz zněl: už jsme zase tady a nezastavíme se. Budeme chtít víc. Vždyť máme podporu bavorské i německé vlády a máme podporu i vaší části politické scény české, konkrétně celé současné parlamentní opozice. Zásadní příčinou průniku takzvaného sudeto německého revanšismu je spolupráce právě některých českých politických sil. Snaží se o revizi poválečného uspořádání naší republiky, což je nebezpečné pro samotnou českou státnost. Ostatně není to poprvé, opravdu nejde o žádný nový jev. Vždyť vazalské napojení části české politické reprezentace na tu část Němců, kteří se nesmířili se svou vinou na rozvratu naší republiky před i během druhé světové války, je smutnou realitou. Je třeba tedy studovat dějiny a šířit zkušenosti našich předků dál. A proto doporučujeme nový podrobný článek Tomáše Doležela. Najdete ho pod názvem Německá pátá kolona od Havla po Pavla.
0: Na stránkách akademie
3: stratyanalezy.info
0: stratyanalezy.info.
4: Haló, haló.
0: Jste na stanici Hvězda.
3: Jak se vám poslouchá?
0: Hvězda hraje všem, všem, všem. Od převratu do převratu.
3: Od kterého?
0: Od prvního do druhého.
3: Od 20. let do konce války.

Válka vypekla, že si pomůžeme z pekla, každý jak to dokáže. Hej, rup, peklo nebude, ráj se vrací, hej, rup, s námi kdo bude, najde.

oni za jeden táhnem pro vás. Hej, rup! Pro vás to platí jako pro nás. Hej, rup! Hej, rup! Budem šít. Hej, rup! Domácí lů. Hej, rup! Ruce k dílu. Hej, rup! Hej, rup! Me volni budem šít.

0: Měla jste v životě někoho opravdu, ale opravdu ráda?
1: Ano.
0: A čím byl ten muž?
1: Uklidněte se, byl to velmi slušný pán a v dobrém postavení.
0: Byl ředitelem.

0: ten pan princ.
1: Owen.
0: A v její snad také?
1: Ne.
0: No samozřejmě. A máte ráda mě?

a páni s ní nic nesvedou. Od máje totiž do máje, má milá věrná je, že ví, jak si mě nakloní, vždy rezedou se navoní. A když mi řekne můj milý, jsem láskou opilý, snad jednou pochopím tvé lásky hlubokou tůní, snad se jednou utopím tvé rezedové vůni. Má milá voní rezedou a páni s ní nic nesvedou. Od máje totiž do máje, má milá věrná je.

starý klavír tu zůstal. Je v něm ukryto plno vzpomínek na chvíle, kdy jsem u něho sedával jako student. Škoda, že neumím vyjádřit slovy, co jiný snadno tak své dívce poví. Před vámi lásko má, v rozpacích stojím, co chtěl.

nevěřte snům a žijte stále jen slunečním dnům. Už dlouhý čas

ač bych si přál vrátit se k vám a šeptat vroucně

0: Honzičku rozmilej, jen se na mě nehněvej. Přijď Honzičku k mokinečku a podej mi svou ručičku, jen se na mě nehněvej.
1: To je ale...
0: Můj Honzičku

0: Je to historie?
1: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písničky?
2: Tíž zvuk trubky auta někde sasní, všecky mladé dívky rázem blázní, neboť každá stůně v horečce, po autu neb motorce. Nic lepšího není nad trojkolku, máš-li benzín a v kočárku holku.

Tomu nesmí vůbec motor nikdy vynechat, tomu nesmí motor nikdy vynechat. Máš-li motor, najdeš dívku lehce, bez motorky žádná kluka nechce. Dnes u dívek dosáhneš svůj cíl, čím máš více koňských sil. Na výlet o závod jedeš s větrem, ale za 30. kilometrem v lese schováš motor pod houby a jdeš s pánou na houby. Kdo má 6 HP motorku s kočárkem jako postýlku, kdo si chce do ní holku dát, tomu nesmí vůbec motor nikdy vynechat, tomu nesmí motor nikdy vynechat. Proto pany přijde-li k vám milí, ptejte se ho dřív na koňské síly. A kdyby kluk motor neměl snad, tak ho nechte raději stát. Dejte pozor, neboť často z horka od kočárku ujede motorka a naposled v žalu velikém zbude holka s kočárkem. Kdo má 6 HP motorku s kočárkem jako postýlku, kdo si chce do ní holku dát, tomu nesmí vůbec motor nikdy vynechat, tomu nesmí.

celičkou, ty s mojí hvězdičkou, ty s celým světem si mým. Rosito, Rosito, to tajemství je skryto, jen tvé snědě tváří záhadné.

0: kapelu činí Ogar, filtr se chytí Ogar, ten vždycky zvítězí.
1: Je to historie?
2: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písničky?

sedím na větvi a zpívám. Duli, duli, dum, duli, duli, dum, Čimburasa. Vesele se na svět dívám. Duli, duli, dum, duli, duli, dum, Čimburasa. Ačkoliv jsem drost, vím o světě dost. To, co dělám, dělám jenom lidem pro radost. Jo, sedím na větvi a zpívám. Duli, duli, dum, duli, duli, dum, Čimburasa.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 30. května slaví církev svátek svaté Zdislavy z Lemberka, světice, která v poslední době plní novinové titulky. Zdislava se narodila kolem roku 1220 na hradě v Křižanově na Moravě, v rodině předního šlechtice Přibyslava z Křižanova. Její matka Sibyla pocházela ze sicilského království a přišla do českých zemí s družinou Kunhuty Štaufské, nevěsty budoucího krále Václava I. V rodině vládla hluboká zbožnost, Sibyla ke konci života prý žila téměř asketicky. A malá Zdislava už jako dítě odcházela do přírody, kde se o samotě modlila a rozjímala. Jejím snem bylo zasvětit život Bohu v klášteře, avšak osud rozhodl jinak. Kolem roku 1236, sotva dovršila 15 let, byla na naléhání rodičů provdána za Havla z rodu Markvarticů, rytíře a královského důvěrníka, který si ji odvezl na svůj nový hrad Lemberg u Jablonného v Podještědí. Měli spolu 4 děti, Havla, Jaroslava, Markétu a Zdislava. Na svém panství Zdislava spojila povinnosti šlechtičny s posláním, které jí leželo na srdci víc než okázalé hostiny a krásné šaty. Po vzoru svaté Alžběty Durinské se věnovala chudým, nemocným a bezdomovcům. Bylo to v krutých časech mongolských vpádů do střední Evropy, kdy se kraj plnil válečnými uprchlíky. Zdislava společně s manželem založila v Jablonném špitál, chrám svatého Vavřince a klášter pro Dominikány. Podobnou fundaci uskutečnili také v Turnově. Zdislava v klášterním špitále osobně ošetřovala nemocné, což bylo u šlechtičny ve 13. století zcela výjimečné. Barokní legendy sice líčí Havla jako drsného válečníka, který manželce bránil v dobročinnosti, ale novější historické bádání naznačuje, že šlo spíše o vzdělaného muže, který Zdislavu v její péči o potřebné podporoval. Za jeho časté nepřítomnosti, jako vysoký královský úředník býval často mimo domov, vedla správu celého panství sama Zdislava. Dalimilova kronika, jeden ze dvou původních pramenů o Zdislavině životě, o ní praví, že byla paní vzácná, počestná a čistá, jež pomáhat bědným měla dar. A připisuje jí vzkříšení 5 mrtvých, navrácení zraku slepým a uzdravení malomocných i mrzáků. Historikové soudí, že Zdislava vynikala ve znalosti léčivých bylin a uměla ošetřovat zlomeniny, záněty i vředy. Pod hradem Lemberkem dodnes vyvírá studánka, z níž podle legendy nosila léčivou vodu nemocným. Zdislava zemřela roku 1252, podle antropologického průzkumu ve věku pouhých 33 let, tedy ve stejném věku jako Kristus. Byla pochována na nejčestnějším místě uprostřed presbytáře kostela svatého Vavřince v Jablonném, který sama založila. Kult svaté Zdislavy se rozvíjel pozvolna, ale vytrvale. Svatořečena byla teprve v roce 1995. Jako jediná z českých svědců není ani členkou vládnoucího rodu, ani osobou duchovního stavu. Je patronkou rodin, litoměřické diecéze, libereckého kraje a české dominikánské provincie. Na místě původního gotického kostela v Jablonném dnes stojí monumentální barokní bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy, postavená podle plánu slavného architekta Jana Lukáše Hildebranta. V jejíž kryptě pod oltářem spočívají Zdislaviny ostatky, které jsou naštěstí už zase pohromadě celé. Bože, ty jsi naučil svatou Zdislavu osvědčovat lásku k tobě v každodenní péči o vlastní rodinu i o trpící bližní. Dej, ať podle jejího příkladu i my využíváme času věrným plněním tvé vůle. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá paní Bousková. Představte si, paní Novotná, o ruku mojí dceři požádali hned dva páni. Jeden inženýr a jeden novinář. Paní Novotná říká, no to mě těší. A na kterýho pak z nich se usmálo štěstí? A ta říká, na toho inženýra. Má dcera si vybrala toho novináře.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Kraje Hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Řekni mi, vločko ledová,

0: společnost, kariéristů už máme dost.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.
3: Už vážně nevím, kde to bylo, kam jsem to vlastně zašel. V těch místech světlo nesvítilo, noc měla černý kašel. Tma horší byla nežli v pytli,

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Sjezd sudeťáků a jejich zdejších kolaborantů, který proběhl o víkendu v Brně, mobilizoval české vlastence. Akt jejich sněmu v moravské metropoli nelze charakterizovat lépe než jako invazi. Akce rozdělila národ a tím i politickou scénu na dva nesmiřitelné tábory. A to je dobře. Ano, je to dobře. I když nám to může znít paradoxně, protože, a dodejme, že naštěstí, česká společnost už nikdy nebude taková jako před touto brněnskou provokací. Sešli se Henleinovci a pátá kolona. Tečku evropského díla míru dle stínu Adolfa Hitlera pak tomu dal kolaborant z největších, tedy agent Pávek, když v neděli na sídle českých panovníků na Pražském hradě uvítal ještě bavorského premiéra. Bývalý prezident Miloš Zeman se k jeho osobě vyjádřil naprosto přesně, když řekl, citujme, nevolte znovu vlastizrádce, který dal sudeťákům záštitu. Přidal se též Jindřich Reichl, že přes všechny líbivé řeči svazu těchto prý krajanských spolků nevěří, že jim v prvé řadě nejde o restituce a miliardové majetky. Boj o existenci českého státu a jeho historických národů zkrátka stále pokračuje. Proto se za víkendovým sjezdem v Brně ohlíží Radek Pokorný a zmiňuje hlavně též protesty vlastenců, kteří dali důrazně najevo, že nedovolí podvolit se snahám kolaborantů vzdát se českého státu do rukou velkoněmecké čtvrté říše. V článku k tomu pak přináší i několik videí.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: A s životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco. Teď mám třeba hned takový trouble. Musím se ženit. Skutečně, zjedil jsem totiž frak a neznám pro něj jiný uplatnění. Už jsem si začal pěstovat na zahrádce svatební kytici. Zase smůla. V nezřízené touze po originalitě jsem chtěl skřížit koniklec a pampelišku. Říkal jsem si, budu mít zvláštnost, konilišku. Vyšel mi pampeklec. Co pak, s kyticí si starosti nedělám, se vždycky nějaká splaší. Horší je to s tím, takový bílý, s nevěstou. Měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu. Byla trochu nafoukaná, to je fakt. A stejně mě někdo vyfouk, tak co?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Flexaret. Jméno Flexaret všichni znáte.
2: Flexaret jsou osvědčené dokonalé fotoaparáty.
1: Novinkou je zjednodušený Flexaret Standard.
2: Dvouobjektivový zrcadlový přístroj, zjednodušená konstrukce na 12 nebo 16 obrázků, synchronizační přípojka pro fotoblesk. Kromě automatiky má všechno vybavení jako Flexaret 6.
1: Pro náročnější fotografy a filmaře amatér je nepostradatelný expozimetr.
2: Exposnet 2 zjišťuje přesnou expozici za jakýchkoliv světelných podmínek k fotografování. Jak?
1: Fotočlánek mění dopadající světelné paprsky na elektrický proud, který pohybuje ručičkou na ukazateli. Na stupnici nastavené podle ukazatele čteme už přímo správný čas osvitu.
2: Tak můžete se zaručeným úspěchem zachytit neopakovatelné okamžiky za každého počasí.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Májový den a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou, a tam leží tulák líný. Nespí, nezdívá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy. Zpívá o kraji, kde ti vše dají a kde nemusíš

stromy jsou plný cigaret a stohy s koupelnama. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží, tam zatím mořem

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přišli jsme kordiljery až do Puerta Mont. Přístavu čekal nás
1: Šavada Vdúva
0: se svojí družinou nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivod, aby nás převez domů od Puerta Mont.

50 stupňů jižně od rovníku. Zrovna když jsem se chystal preparovat hmyz, brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme

dneska je zvykem, nevím jak kdysi, předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí, tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šabada vdůva, po očku sleduji, kde pak je žlůva a jeho družstvo, co má asi na práci a jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech,

Stál jsem na hladině, pod ní polo. Vlny jdou do moře a z moře žádné schody. A není nikdo, kdo by podal sklenku vody. Do 5 minut jsou tady žraloci. Poslední rychlá služba první pomoci. Do 5 minut jsou tady žraloci. Poslední rychlá služba první pomoci. Šabada důva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu, ten už má starosti.

0: houba.
1: Ten už je v suchu,
0: ten už má hubu,
1: porucha k uchu.
0: Ten už má starosti o nový fond, tak šťastnou plavbu

Kdybych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty. Kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych tvým portrétem

já jsem přes jen beznadějný nešika. Všechno mě padá z rukou. I ten život i přede mnou utíká, hodiny jenom tukou. Nemysl-

den, už musím státi, po domě chodějí celou noc zloději, a než se nadějí, jsem okraden. Taky následující den nestojí za moc, po celý ten den se zase těším na noc. Leč závis bledá mi spáti nedá, pršou mi střevíce a venku skučí vichřice. Zavánice bolí mě velice plíce, za mrazu sup plednou mi líce. Od všeho znám jenom rup, to pro mě není dobré znamení. Den ke dní čekám na poslední odzvonění. Tak jsem si koupil ty ruky,

tluče tvoje srdce, Kristýnko, tobě samo nebe slétlo do lící. Jak jsi krásná, moje Kristýnko,

0: tak je plákač, tak je nežádoucí živel, tak je smrad. Když boháč rum pije jak vodu, tak má svět obol.
1: No, tak má svět obol.
0: Rum, když chudej pije jak vodu, tak je pijan, tak je chlastoun, je kořala, je to důl.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.
2: Na do smrti navždycky.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden. Čeče, Božena se včera hrozně divila, jak dobře dovedu hrát tenis. Ten druhý říkal, prosím tě, a kde tě viděla hrát? A on říkal, nikde, no já jsem mi to vyprávěl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

sol početní, každý jen počítá, jak obyčejný účetní, co dal a co dát má. Všichni jsme jenom účetní.

Melák vzučí, pstruzy tančí svůj twist v potoce. A kniha účetní nás učí bilancovat aspoň po roce. Všichni jsme jenom účetní, svůj život kontujem. Za poměr k práci pietní, za ten si bojujem. Všichni jsme jenom účetní, čas žít už nezbývá. Proto jsme všichni bez

Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo,

0: A máme to. Ještě zamknout. A je to. Kníže pan Lucifer je pryč, peklo prázdné a my bimbule.
1: No, hádej.
2: A my si tady uděláme bebebene.
0: Cože?
2: Kakakapánek si dáchnem, že jo?
0: Já vím něco lepšího.
2: Jo? A to co?
0: Když tu nikdo není, můžeme si... No. Hodit kostkama, ty chytrej.
2: A to jo, to já rád, ale o co?
0: No, kalhoty toho krajánka jsou už moje.
2: Já.
0: Boty toho nafoukanýho komorníka taky.
2: No, právě.
0: Ale já něco mám.
1: Koukej.
2: To je hezký. Co to je?
1: Mrkáš, co?
0: Tak, abys věděl, to je prstýnek ze slunečního paprsku stočený a v pekelném ohni žhavený. Takový se hned tak nenajde.
2: A kde jsi ho vzal?
0: Kníže pán ho musel vytrousit z rovinka tamhle ve vratech, jak spěchal. Ale že jsem kamarád, dám ho do hry.
2: Tak dělej. Tobě to trvá.
0: Pozor, házím. 7.
2: Sedm a teď já. Pozor. Dávat. Pozor. A taky 7.
0: 7.
2: Teď zase ty.
0: Tak znova.
2: A rychle.
0: Hrom, aby do toho 6.
2: 6 a teď já.
0: A ty.
2: Moment.
0: 5.
2: A taky 6.
3: Tak, milý Honzíčku, už toho mám právě dost.
4: A čo?
3: Nechci tě už ani vidět.
4: Kačenko.
3: Už ani slovo. Jo, dřív to bylo nějakého slibování a namlouvání a vemlouvání.
4: Tak tohle už znám nazpaměť. Chaloupku ti postavím jako malovanou.
3: To bylo pořád. Chaloupku ti postavím jako malovanou.
4: Do zahrádky nasázím narcisy a růže.
3: A sliboval jsi. Do zahrádky nasázím narcisy a růže.
4: Tak jako se mnou ti s žádným jiným nebude.
3: Tak jako se mnou ti s žádným jiným nebude. A zatím?
4: A zatím?
3: S každým jiným by mě bylo líp. Já nešťastná. Kam jsem dala oči?
4: Jen klid, Kačenko, já se po nich podívám.
3: Co? Ještě ti budu pro smích? Ale to mě, holenku, málo znáš. Tohle jen tak nenechám.
4: Ale Kačenko...
3: Tak jestli chceš, abych ti odpustila, že o mě nedbáš, že mě tady necháváš samotnou jak jeden dlouhý, že jsem lidem pro smích jako hloupá holka, že už pomalu nemám co na sebe a nemůžu kloudně mezi lidi, tak teď musíš, holenku, nějak dokázat, že mě máš opravdu rád. Jinak s tebou už nepromluvím.
4: Ani slovo. Ale... Káčo, jak můžu, když...
3: Jak? Tak víš co? Přineseš mi třeba prstýnek.
4: Prstýnek?
3: Takový, jaký nikdo nemá. Aby se v něm voda třpitila a slunce hřálo.
4: Ale Káčo, kde bych ho vzal?
3: Tvoje starost! A teď už koukej sypat.
4: Kačenko,
3: ať už si venku, no?
4: Kačenko.
3: A bez prstýnku se mi nevracej.
4: Tak. Nebe nad hlavou a dveře na petlici. Ona, Kačenka, je trochu prudká, jako vítr. Když se nahněvá, stromy by z kořenů vyvrátila, ale zlá není. Vybouří se jak ten vítr a hned zas hladí jako vánek. Ale ten prstýnek, to je po čertech těžká věc. Aby se v něm voda třpitila a slunce hřálo. Takový snad ani na světě není. Ať se do pekla propadnu, jestli vím, kde ho vzít. Au, Kačenko, už letím, Kačenko.
2: Sedo. A házej kraťasy, nebo to nikdy nedohrajeme.
0: Zedom říkáš?
2: Ať to lítá.
5: Co jsi na mě krátkej, osm?
2: Jo, ty jsi fixloval, 3 a 2 je 5.
5: Ale jdi, a od kdy pak?
2: Tak se podívej na moje prsty.
5: No jsou pořádně umouměný.
2: Hele, je 1, 2, 3. Tak co?
6: Co to vidím u všech rohatých?
0: Dozorčí Habán a je.
2: Faj, kterýho čerta to sem nese. To jsou ale vtipy.
5: Že tě to Habá nebaví.
6: No tak vidět, Lucifer, trestu neujdete.
5: Ale prosím tě, kníže, pán je pryč, tak si tu nehraj na pána.
6: Služba je služba. Nejsem žádnej pes, ale tohle musím hlásit.
2: Ha.
6: Je tu snad něco k smíchu, bimbule?
2: Habáne, nezlob.
6: Cože?
2: Nezlob se. To mi jen tak prošpás.
6: Prošpás. A oheň pod kotlem vám vyhasl. To není peklo, to je zotavovna pro hříšníky.
2: No. Došli si sirky.
6: A to si nedovedeš poradit jinak? Pekelnou slinou prskneš a oheň se sám rozhoří. Takhle. Puj!
2: Je. Umí, vi?
6: Tak vidíš.
5: No jo, ty na to máš školy.
6: Já nevím mluvit. A jívaj do práce. Běda, jestli vás ještě jednou nachytám při lajdačení.
2: Trouba. Sotva Lucifer vytáhne paty, chtěl by si dozorčí hrát na pána.
5: On je teda dobrý.
2: Jo, ale trouba.
5: Povídám, dobrý, ale na strašení vrabců.
7: Vyboj, pozor! Co to je? Co je to za zvíře celý černý? Ale rohy nemá!
2: Já ho neznám.
4: To byl ale sešup.

0: To byl ale se šup. K čertu, kam jsem to vletěl?
1: Ona to mluví a ona zkraťa si.
2: Co to může být, bimbule, co říkáš? Očmucháme si
1: jo,
2: to?
1: Jo, to tak. Ještě nás to kousne.
2: Ryš!
0: Jak tak koukám na ty omouvnice rohatý, že oni to tam nahoře vzali doslova. Že já jsem se doopravdy propadl až do toho nejčernějšího pekla. Teda, Honzíčku, to bude mordiánská práce. Poslyšte, holoubkové! Co pak vy jste zač?
3: Poslušně hlásím pekelný vrátný první třídy. Kraťas.
1: Pomocný topič bimbule.
0: Tak přece. A co pak, kamarádi, to jste tu jen dva?
3: Ještě dozorčí. Celý manšaft je mezi lidma na práci. Zlobí, pokouší
1: svádí.
3: A kníže pán je zrovna na inspekci nahoře.
1: On je celkem dobrák. Ale habán, to je pes.
0: Tak vydá. Myslel jsem si, kdo ví, jak to peklo není strašný. A ono je to možná lepší než s kačenkou. S tou mám taky peklo.
2: Jak to? Ono je ještě nějaké jiné peklo? Že o tom nic nevíme?
0: Ale ne, to jen lidi si někdy dovedou dělat peklo navzájem.
2: Lidi? Vy jste...
0: No kdo jiný? Co jste si mysleli?
2: Já myslel, že nějaká inspekce.
1: Ne, nebo strašidlo.
4: Co se to tu děje? Kdo to je? Kraťasi!
3: Já nevím, já ho nepouštěl.
0: Honza, když dovolíte, pane čerte. Chalupník od Praskavce. Praskavec, to je ten krásný zelený les u nás na Borový.
4: Jak víte? Jste se sem dostal, člověče, když ne bránou?
0: No, trochu jsem se uřek. A než jsem se nadál, už jsem letěl pekelnou dírou, až jsem k vám.
4: Tak tady nemáte co dělat.
0: A proč pak ne? Mně se tady docela líbí.
4: Bez propustky do pekla nikdo nesmí. Jste zapsán v seznamu hříšníků?
0: No, jestli do toho měla co mluvit moje kačenka, určitě tam budu.
4: Řešil jste?
0: A jak?
4: No jak tedy?
0: No, to se zeptejte kačenky. Ta vám to napovídá.
4: Já nevymluví. Kradl jste, podváděl, loupil, šedil v kartách, ubližoval lidem.
0: To teda ne. Aspoň ne na schvál. Ale dovedu být náramně paličatý, když na to přijde.
4: To nestačí. To je na peklo moc málo. Je to jasné, nemáte tu co dělat. Okamžitě opusťte prostory pekla.
0: Prosím vás, kam bych chodil? Tady je pěkně teploučko a doma mi kačenka před nosem dveře zavřela.
4: To je mi dokonale jedno. A jestli vás tu načapá Lucifer...
0: Ať načapá. Docela rád se s ním seznámím. A polízanici z toho budete mít vy.
4: Jestli okamžitě nepůjdeš, tak...
0: Hele, odkdy pak si tykáme... Tak když ty na mě takhle, nepůjdu naschvál.
4: Spustíme na tebe všecku hruzu, kterou v pekle máme.
0: A to jo, to by mohlo být docela zajímavý.
4: Kraťasi.
0: Zde.
4: Kraťasi a bimbule, na něj.
3: Juchacha.
1: Hodry.
4: Ještě víc.
1: Hodry. Já na tebe. Kraťasi, koukám úplně u vytržení. Kde ses to naučil?
0: No, hrajte to moc pěkně, rarášci, ale celého jste mě poprskali.
4: Tak ty se budeš spírat. Kraťasi, na něj!
5: Já už nemůžu.
4: Bimbule!
1: Já na tohle to nejsem stavěný.
4: Kamarádi, zmužte se! Nebo si to odneseme všichni. Spustíme na něj nejhroznější síly celého pekla. Zavolejte smrtky, belzebuby, vlkodlaky, jedozuby, krkochmaty, upíry a netopíry, hejkaly, duchy a strašidla všech kategorií. Rozpoutejte hrůzu nejhroznější, ať se podroví.
1: Tak jo.
0: To je dobrý, to se vám vážně povedlo. Jak to prosím vás děláte, všechny ty kejkly a vymyšlenosti? To je dokonce lepší než strašidelný zámek u nás na pouti. To bych si dal hnedle repete. Tím spíš, když je to docela zadarmo.
4: On se nebojí. Styďte se, čerti. plačte strašidla, to je ostuda, ale, to je
0: no ta, ostuda. No tak si to tak neber, kamaráde, vždyť to bylo docela pěkný, no.
4: Jestli no. ho tu najde Lucifer, tak...
6: Počkat. A co, když ti něco dáme? Půjdeš?
0: No, když hezky poprosíte. A co pak by to asi obnášelo, že jsem tak smělej?
6: No dáme ti všechno, co si budeš přát. Můžeš mít zlato.
2: Diamanty.
0: K čemu asi?
1: Šperky.
0: Koze na krk, ne?
6: Honzíšku, prosím tě, měj rozum.
0: Jo, tak tohle je už jiná řeč. A co takhle nějaký prstýnek by se u vás nenašel?
6: Prstýnek? A jaký?
0: No, ten už musí stát za to. Musí být takový, aby se v něm voda třpitila a slunce hřálo. Takový, jaký nikdo nemá. Aby se Kačenka udobřila.
4: Hrom a peklo, kde ho vezmu?
1: Psst, Habáne, my takovej máme.
6: Co máte?
1: Prstýnek.
2: Ze slunečního paprsku stočený a v pekelném ohni šávený.
1: No tak mu ho dej a je to.
6: Cože? To je přece prsten jeho milosti knížete pána Lucifera.
1: No, to teda je.
6: Kde jste ho vzali?
2: Tak jsme ho tu...
1: Náhodou jsme ho...
2: Našli.
0: Tady. Jak si to tam šuškáte?
6: Nic. Prsten knížete Lucifera. Honzičku, a nechtěl bys něco jiného?
0: Už jsem řekl. A právě tenhle ten se mi náramně líbí. Když nedáš, nepůjdu.
6: A kníže pán se každou chvíli vrátí. Co se dá dělat? Tady ho máš. A zmiz. A už nikdy se tu neukazuj.
0: No vidá. A pak, že z čerty není řeč?
1: Jo, je. A už ti. Šop.
0: Pěkný prstýnek. Jen září. No, tak já teda půjdu. Naschledanou, kamarádi!
4: Zavři, kraťasi! Honem! Honem! A na dva západy! Ten už nesmí pekelný práh překročit. Když ten by nám z pekla udělal cirkus.
7: Já hloupá. Co jsem to jen udělala? 3 měsíce už je Honzíček pryč. Nikdo o něm neví. A já už ho nikdy v životě neuvidím.
0: Ale, co pak to povídáš, Kačenko?
7: Honzíčku, zlato moje.
0: Káčo.
7: Ty ses vrátil.
0: No přece se pro nějaké to slovíčko nebudeme hněvat, ne? Tak 3 měsíce říkáš. No vidíš, a mně se zdálo, že je to jen chvilka. Asi tam v pekle mají nějaké jiné hodiny.
7: Já jsem tak ráda, že jsi zase tady.
0: Já taky. Jo. A tady jsem ti něco přinesl.
7: Prstýnek. A jaký krásný. Voda se v něm třpití, až oči přecházejí. A jak hřeje v dlani.
0: No, protože je stočený ze slunečního paprsku a v pekelném ohni žhavený.
7: A že si těm rohatým kolohnátům tak snadno utekl.
0: To víš. Nebudu si umět poradit s čertem, když si umím poradit s tebou. Káčo!
8: Hraje hvězda.
9: Stanice hvězda.
8: Na vlně bezpečí.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Válka musí bejt, vy kluci pitomí. Válka na Ukrajině, zabíjení lidí a ničení všeho, co tito lidé za celé generace v zemi vybudovali, musí pokračovat, stůj co stůj. A kdo to nechápe, ten je zločinec. Ano, přesně tak se chová fašistická sebranka válečných štváčů pod taktovkou zločinců z Německa, Británie, Francie a vlastně většiny jejich slouhů označovaných jako členské státy NATO. Strach z míru už se jeví jako politická diagnóza. Zelenský je v tom až po uši a nemůže si dovolit, aby to skončilo. A tak neustále žebrá o peníze do své černé díry z korumpovaného aparátu, aby si ruce nad nebývalými finančními zisky mnuli hlavně zbrojovky. Agent Pávek se ve své hlouposti snaží velet Stalinu, protože doma už je lidem víceméně spíš jenom pro smích. A Donald Tusk, předseda polské vlády, podepisuje tajné smlouvy. Tato korupční banda psychopatů nás už zcela otevřeně vleče do propasti, protože nedokáží unést blížící se konec prohrané války Západu proti Rusku na Ukrajině. Války, která už byla ostatně zjevně prohraná na začátku. Blížící se mír totiž pro tyto zločince znamená jistou politickou smrt. Více doporučujeme v celém článku.
1: Na stránkách protiprout.info

po listoch, pak jen pár bosých noh. Já vím, co mu zbývá. Na slámě tiše sní, za obzor pěšky jít, on si přesto zpívá, je to neznaboh, jak by se modlit boh, on si pořád jen zpívá, že doma na stráni se vítr prohání a že tam voní hloch.

Ale uzavře. Brásle ze zanechty je ostrej jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel, cestou tě zdravím.

na obloze nekoneční mraky, uchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okora lejzní.

0: Vítejte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Premiéru Andrej Babišovi přišel dopis z Politbira. Ve stručnosti v něm stálo: rozmysli se, Andrejko, rozmysli, na své štěstí pomysli. Je v něm zkrátka tlak z Bruselu, aby tolik netlačil na samostatnost a svéprávnost České republiky, protože fašisté si jen tak místní pátou kolonu rozvracet nedají. Hluboký stát úředníků, které nikdo z občanů nezvolil, ale byli jmenováni předchozími vládami, se nevzdají svého úkolu rozvracet naši zemi. Mají přeci jasný úkol, za který jsou mimochodem placeni z chobotnice zkorumpovaných takzvaně neziskových organizací. Babiš tak stojí před dilematem a proto je třeba se zamyslet nad skutečnými motivy bruselského tlaku. Tento týden to vyvrcholilo výhružným dopisem z ústředí Evropského fašistického impéria a s ním koordinovanou vzpourou neziskovek na úřadu vlády. Jsou to totiž obdobné metody, jimiž už bruselská mafie odstranila Viktora Orbána a kterými neustále útočí také na slovenského premiéra Roberta Fica. Píše nám o tom Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

0: stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: V hospodě na pranýři dneska vůbec nezapadá slunce.

může to nějak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny. Zhasnou světla,

ještě chodil po zemi. Všechny nás to pomyšlení zebe.

Moje práce to je kácet stromy, dělám to už hezkou řádku let, který dělával jsem, než mě schromil jeden kus, co se mi nevyved. Kácím stromy dobrých 20 let, až ten jeden se mi nevyved. Kousek náhody a kousek smůly, kmen jak padal přes nohy mě švih. Vytáhli mě, svázali dva kůly, vynesli mě z lesa na větvích. Kousek smůly a ten kmen je švih, pak mě nesli a mě přišel smích. V nemocnici do sádry mě dali, nohy na kladku a závaží. 8 neděl ležet dodávali, 8 neděl to mě doráží.

jednou v tomhle černém nočním bdění přetáhl jsem deku přes sebe. Ze smutku a snad pro ulehčení hrál jsem.

Byl podvečer, my v poušti, na oáze kraji, tak ticho kol, i Araby, kteří si jindy bujně hrají, dnes mlčí schoulení, jak teskný zjev. Co je vám, muži? Pane, jste byl lev. Že lev? A kdy? To, pane, těžko říci. Snad dnes, snad před týdnem, snad před měsíci, však jisto jest, jsem spěla jeho chůze, snad cítíš kraj, jak po něm strnul v hru.

taky ke mně, kdy nejbujněji jsem vykročil si vráz až k srdci zasáhnul mě náhlý mráz. Kdyby se kolem skalné hory ptali, co v zemi obrů chceš, ty muži malí, jak udiven by pohled na mne, kraj ten němý si slab, přes příliš slab si na mne českou

poutíži cítíme a jsme přece na svobodě. Strach běží po lidech, mrak běží po přírodě, zpěv před věky se naposledy zdvih, odletěl a kdesi v modru stich. Vždyť i v tašera vlků našich hejna se zabořila plachá bázeň stejná, a čiječný hlad je rve jak krve žízeň.

jak na poušti, kde lev si lehl pole po širých Čechách. Teskno, když je kolem jen jednou krajem, tím šel národ lev. Jen jednou před dávnem hřměl jeho řev. A sama země poslouchá se zatajeným dechem, zda hrozný hrom ten nevrátí se echem. A co kde dýše, choulí se ve své skrýši a schvění cítí, jsme zde velví.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

nebe mraky se honily a všechny hvězdy mi zakryly. Jen jedna bílá se zacpitila.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
1: Část 37.
2: Císař pohlédne na hodinky. 12:30. Byl po celý čas neklidný, protože se chtěl ještě před ulehnutím zeptat, jak se vede synovi. Jeho jediný syn, Lulu, už 2 dny trochu churaví, nic zvláštního, menší teploty. Ale u 2letého dítěte musíš být vždycky připraven na nemilá překvapení. Ludvík Napoleon nevyrostl v paláci, nýbrž v měšťanských bytech. Je muž osvědčených nervů. Trochu úzkostlivý je, ale zdaleka ne tak přemrštěný jako Eugenie. Na Lulově zdraví však závisí budoucnost korzického císařského rodu. Císař zazvoní a dá si podat kabát i střevíce. Není už natolik mladý a jistý sám sebou, aby si před Eugenií nemusel dávat na sobě záležet. Eugenie Monticho pochází z malých poměrů, proto si tím víc potrpí na formálnosti. Ludvík Napoleon se doví, že Eugenie dala před 30 minutami vzbudit lékaře. Celý znepokojený vchází do dětského pokoje. U synáčkovy postýlky zastihne ženu rozplývající se v slzách. Lulu leží netečně v postýlce, tvářičky má červené, oči se mu lesknou. Jenom když mu paní Briatová nebo ošetřovatelka vyměňují obklad na čele, skřiví obličej a trochu zakňourá. Lékař se na císaře povzbudivě usměje. Nic to není, sire, princ, jak víme, má k horečkám sklon. Je to záškrt, sténá Eugenie. K takovému předpokladu není nejmenšího důvodu, madam, odporuje lékař. Princ má trochu zarudlý hltan, nic víc. To jsme přece zažili už mnohokrát. Nehrozí nebezpečí nějaké dětské nemoci? Spály nebo spálniček? Ptá se císař. Podobnou možnost nelze nikdy vyloučit, sire. Prozatím však je každá obava zbytečná. Radil bych jejímu veličenstvu, aby šla klidně spát. Je to záškrt, opakuje vyprahle Eugenie. Císař velmi bledý k ní přistoupí. Opravdu, jdi spát, má drahá. Řekne něžně a položí dítěti ruku na prsa. Lulu bude hodný. Viď, Lulu, že si má jít maminka lehnout. Ale Lulu s tím rozhodně nesouhlasí. Pánovitě se rozvzliká. Ne, maminka nesmí jít spát, ať je u mne. Eugenie obrátí uplakanou tvář vášnivě k císaři. Luizi, nezamítej mou prosbu. Briatová přinesla láhev pramenité vody z Lourdes. Dáme Luluovi sklenici vypít. Musí to být, má milá? Ptá se císař nepříjemně dotčen. Musí, Luizi. Ta voda už vyléčila mnoho lidí. 2leté dítě jako Lulu se uzdravilo ve vteřině. O tom se neví nic určitého, má milá. Kdo má jen špetku víry, ten to ví, Luizi. Císař jen stěží zakrývá rozpaky. Jestliže se jiní zesměšňují, my bychom se zesměšňovat neměli. My se zesměšňovat nesmíme. Pro život svého dítěte se ráda zesměšním, Luizi. Starý lékař na císaře významně mrkne. Ta voda je naprosto neškodná, když si to madam tak tuze přeje, můžeme jí princi klidně dát. Po těchto slovech osvědčeného lékaře nezbude císaři nic jiného, než se dát na ústup. Jen bych nerad, řekne váhavě, aby se to rozkřiklo. Eugenie vzplane. To by nebylo noblesní. To by bylo nízké a nevděčné, Luizi. Jak má pramen pomoci, když ho už předem zapíráme? Naopak, slibuji zde před Bohem a před lidmi, že se k prameni i k nejsvětější paně Lurdské veřejně přiznám, když mé dítě zachrání. Madame Briatová přináší sklenici s vodou. Císař pokrčí rameny a vyjde z pokoje.

Pozítří ráno se v císařově ložnici objeví sama císařovna a sdělí mu, že Lulu je bez horečky. Masabělský pramen pomohl Luisi. To je trochu lehkovážné tvrzení, drahoušku. Lulu byl už tolikrát nemocen a vždycky se s pomocí boží zas rychle uzdravil. Pravděpodobně velmi křivdíš doktorovým práškům. Ty jsi ateista, Luisi. To by byla od vladaře opravdu ta největší hloupost, pousměje se císař. Jsi horší než ateista, Luisi. Chybí ti pokorná schopnost být Bohu vděčný za prokázanou milost. A ještě včera ses celý den strachoval, aby to nebyla spála nebo záškrt. Císař, který od své ženy za 5 let manželství nezažil ani 5 takových ranních návštěv, je celý nesvůj, že ho zastihla se síťkou na vlasech a s páskou na knírech. Křivdíš mi, drahá Eugenie, odpoví unaveně. Vím, že za Luluův život vděčíme jen a jen milosti boží. Pro toto přesvědčení však nemusím dávat ještě výhost rozumu a věřit, že sklenice pitné vody z Pyreneí odvrátila od chlapce spálu. Klasická tvář Eugenie Monticho stvrdne a zešpičatí. Ty tedy popíráš i sebemenší možnost, že právě masabělská voda zbavila našeho syna za 24 hodin horečky? To jsem také neřekl, odpoví císař a přivře oči už skoro bolestně. Nevylučuji vedle četných přirozených vysvětlení, která jsou na snadě, ani možnost vysvětlení nadpřirozeného. Nemám však nejmenší příčiny domnívat se, že jde o nepochybný zázrak, jestliže k vysvětlení plně stačí příroda a medicína. Tohle přece ponechme babám. Naše dítě se uzdravilo. Že pomohl Bůh, to vím. Že pomohli lékaři a příroda, vím. Že pomohli Lurdy. Je snad možné, nevím to však. Ale já to vím, Luisi, řekne bojovně císařovna. A nikdo mi nezabrání, abych za to děkovala. Ani ty ne. Proč bych ti v tom měl zabraňovat, má drahá? Namítne smířlivě císař. Jsi tedy ochoten splnit mé přání, Luisi? Vpadne mu do řeči Eugenie. Slíbila jsem za nás za oba, že zrušíš příkaz o uzavření jeskyně, jestliže lurdská voda našemu hošíkovi pomůže. Ludvík Napoleon se už jen stěží ovládá. Sliby skládáme za sebe, má drahá, a ne za jiné. Lurdy jsou choulostivé politikum. Právě teď si ze závažných důvodů nesmíme pohněvat liberály. Mé důvody ženy a matky jsou mnohem závažnější než jakákoliv politika dneška, namítne Eugenie. Zbledne a umíněnost, ctižádostivost a energie znepříjemní císaři její tvář. Má vláda zaujímá v této aféře od počátku zamítavý postoj. Prohlásí císař chraplavě po malém odmlčení. A nejen má vláda. Nýbrž i francouzský episkopát, kterému snad ani ty nebudeš vyčítat vyložený ateismus. Jsme všichni závislí na veřejném mínění. Veřejné mínění naší doby se vzpírá proti zatuchlé mystice zaostalých vrstev obyvatelstva. Vzpírá se proto, že vede zápas o nového ducha. Tento duch mě podporuje. Postavím-li se mu v cestu, zničí mě. Poslouchej dobře. Jestliže teď odvolám příkaz o uzavření té jeskyně, blamuji se před vlastní vládou, před sebou. A tohle ode mě žádáš? Chceš, abych proti všemu politickému rozumu udeřil ducha doby do tváře a zbytečně sám sebe odvolal? Eugenie přistoupí k císaři a uchopí ho za obě ruce. Luisi, řekne velmi hlubokým hlasem. Císař je závislý na mnohem vyšší moci, než je veřejné mínění. To přece sám cítíš. Proč by ses jinak radil s věštkyní a jasnovidkou? V tvém postavení není jediné vydechnutí, jediná oportunistická výmluva lhostejná. Když se oddáváš snění, děláš historii. Vladař se neobejde bez Boha, říkával vždycky. A zrovna teď, kdy nastává nejslavnější rok tvé vlády, se bez něho chceš obejít? Jen považ. Ve Francii vyprýštil pramen milosti, přináší jedno uzdravení za druhým.
Sám si z něho dal napít synovi, který byl v nebezpečí. Máme-li se držet pravdy, já jsem to nebyl, ví Bůh, madam. Zaskřípe zuby Napoleon. To je jedno. Lulu je bez horeček, namítá Španělka. Táž moc, která skrze nevinné, vyvolené děvčátko dala v jediném okamžiku vyprýštit mohutnému prameni, se i k tobě zachovala milostivě. A ty by ses opovážil ošidit tu moc o její odměnu? Máš v skutku za to, že je méně nebezpečné udeřit v tvář Boha a panu Marii než tvého takzvaného ducha doby? Takhle smýšlíš poté, co jsi složil slib vděčnosti? Ty jsi jej složila, ne já. Trvá beznadějně na svém císař. To je jedno. Slib byl složen. Musíme jej splnit. Ani ne tak kvůli mně, jako kvůli tobě. Neboť tvá říše je v sázce, Louisy. Večer třetího dne svého němého boje se ženou Napoleon kapituluje. Běží už jen o formu, do které by tu kapitulaci oděl. Po dlouhém pro a proti se císař ustanoví na velmi neobvyklém rozhodnutí. Vyhne se byrokratickému postupu. Stydí se před ministry, proto je obejde. Ani jeden nedostanou žádné vyrozumění. Císař načrtne na papír depeši adresovanou tarbeskému prefektovi. Jeskyni západně od Lourdes neprodleně otevřít obyvatelstvu. Napoleon. To je všechno. Telegram putuje na telegrafní úřad. S opisem v ruce vejde císař k císařovně. Eugenie se silně zapíří. Vždycky jsem věděla, že máš šlechetné srdce, které dovede samo sebe přemoci. Fakt je, že ve vás lurdská dáma nalezla výtečnou spojenkyni. Odbude císař hodně formálně její deklamaci.

0: Baron Massy drží v ruce císařovu depeši. Po prvních minutách omráčení, kdy chce v prudkém návalu hrdosti okamžitě podat demisi, nabude obvyklé chladnokrevnosti a počne bystře analyzovat situaci. Napřed sám telegram. Text je odměřený a strohý jako vojenský rozkaz. To odporuje způsobu Ludvíka Napoleona, který jinak své příkazy civilním úřadům udílí zdvořilou formou a často je i odůvodňuje. Málomluvnost textu prozrazuje nechuť. Je-li telegram pravý, byl na císaři vynucen. Patrně běží ospiknutí Eugenie, jejich dvorních dam a několika sutan, které každým dnem očividně víc a víc oceňují propagandistickou cenu lurdských zjevení. Jen příslušný biskup zůstává neoblomný. Ostatní klérus se od jisté doby dal do pohybu jako ledy na řece v době tání. Zázrak, dokumentovaný prokázanými, ale nevysvětlenými uzdraveními, znamená tak mohutný vpád do oficiálního deismu a neoficiálního nihilismu století, že počíná kolísat jak jistota nevíry, tak nejistota víry. Živým důkazem toho je císařova depeše. Hlavní otázkou zůstává, je ta depeše pravá? Dokud není potvrzena, není ani pravá, ani falešná, usoudí baron. Dvorní telegram bez ověření podpisu může dát na poštu kterýkoliv lokaj. Už jen proto, aby uchránil císaře mystifikace, musí baron vyčkat, až úřední místa telegram potvrdí. Mimo to postup jeho veličenstva odporuje všem služebním zvyklostem tak hrubě, že váhání je jistě na místě. Prefekt, pro něhož se stalo fixní ideou dokázat, že měl v té lurdské záležitosti pravdu, si troufá ponechat císařův telegrafický rozkaz celý týden bez odpovědi a nehne prstem. Teprve 8. dne jej zašle Rulánovi s žádostí o přesné pokyny. Ministr kultu a jeho kolegové zuří nad císařovou zbabělostí a věrolomností. Ano. Takový je malý Napoleon. Napřed nás svou nerozhodností a poklonkováním svobodným zednářům navezl do této aféry, která by nebýt našeho odporu už dávno neexistovala. A teď, když ji sám nafoukl, nám zákeřně vpadne do zad. O, ta neblahá Španělka, která ho ovládá. Kdyby si ten výtečný Massy nebyl počínal tak zmužile a obezřele, byla by se celá vláda před světem blamovala a zesměšnila a nezbylo by jí než odstoupit. Novinářská cenzura se v těchto dnech velice zostří. Prefekt Vysokých Pyrenejí dostane od ministerstva uznalý dopis. Dobrá, myslí si Massy. Získali jsme čas, tím jsme získali mnoho. Aby ho v Tarbe nikdo nezastihl, rozjede se na inspekční cestu. Několik dní se pozdrží v Lurdech, vyjednává s Lakadem a oznámí mu, že chce jít v říjnu na dovolenou. Purkmistr dal kdysi podnět k zavření jeskyně. Kdyby v nejbližší době nastaly jisté okolnosti, nebylo by prý jemu Massymu nemilé, kdyby pan Lakadé ve funkci purkmistra vzal prefektovu nepřítomnost na vědomí a dal z vlastní vůle jeskyni zase otevřít. Tomu se Lakadé ustrašeně opře. Takový postup se zřetelem na vývoj věcí přesahuje jeho kompetenci. Lurdy jsou teď předmětem vysoké politiky. On, Lakadé, není než skromným předsedou obce. Kromě toho změnil od té doby, co dostal osvícenou analýzu profesora Filola, od základu svůj názor na pramen v jeskyni. Vláda, která jeskyni uzavřela, musí příkaz zase zrušit. Baron Massy se zájmem zadívá na své úzké lakýrky, mlčky si povytáhne z rukávu manžety a beze slova opustí purkmistrův kabinet. To je vyřízený muž, myslí si Lakadé. A Lakadé má dobrý čich pro politické mrtvoly. Prefekt povolá k sobě do hotelu pány Ditura a Giacometta, každého zvlášť. Svým urážlivým šťouravým způsobem nenechá na nich dobrou nit a svaluje na ně odpovědnost za žalostný stav věcí. Přitom ovšem velmi dobře ví, že ti dva nejsou nijak zvlášť vinni, že naopak proti té nepleše bojovali rázněji a neústupněji než on sám, který až do posledka nechtěl vystoupit z pozadí. V této šlakovité záležitosti se dodatečně ukázalo, že každý krok, který podnikl, byl chybný. Baron Massy, jemuž začíná být den ze dne víc a víc úzko z vlastní odvahy a který nechce nic jiného, než odvrátit příliš zjevnou osobní porážku, zahájí novou taktiku. Taktiku ústupu. Státní návladní a komisař dostanou pokyny, aby už tak ostře nepostupovali proti těm, kdož přestupují zákaz a pijí z pramene, a aby od nich nevybírali pokuty. Bednění a varovné vyhlášky ať prozatím ještě zůstanou na místě. Stát nic neodvolává. Zároveň však z jeskyně odvelí četníky a strážní službu přenesou výlučně na obecní orgány. Vysoký úřad se tváří, jako by byl v zamýšleném měřítku dosáhl, co chtěl. Baron doufá, že zástupy poutníků a zvědavců poznenáhlu zase obsadí zakázané místo na levém břehu řeky a nenápadně se jeskyně zmocní. Formálně zůstává zákaz v platnosti, prakticky však se na něj zapomene. A prefekt, což je hlavní, nebude nucen podepsat svým jménem vlastní hanbu. Nápad je to dobrý a hodný Massyho. Nepřítel mu ho bohužel zmaří. Nepřítelem je tentokrát lid před Masabiel. Když lidé před jeskyní už nevídají četníky a Kaleta, který vytahuje notýsek, kdykoliv někoho přistihne u pramene, okamžitě pojmou podezření, že se jim tu klade nová léčka. Antonín Nicolo, věrný soused jeskyně, vydá heslo zůstat na pravém břehu. Lidé ho poslechnou. Ani jednou od té doby, co úřady uzavřely jeskyni, nezachovával lid žádný zákaz tak poslušně jako teď, kdyby bylo pro prefekta velevítaným řešením, kdyby lidé jeho zákazu nedbali a mlčky jej pomíjeli. Prkený plot, uzavírající lano a varovné vyhlášky se v podzimně ostrém světle velmi jasně rýsují jako mučící nástroje jakéhosi neznámého utrpení. Nejeden člověk, venkoncem lhostejný, který jde kolem a nevěří ani dost málo na dámu a pramen, si při pohledu na ně rozhořčeně uleví. To je neslýchané. Uzavírají to místo jako nějaké dějiště vraždy a zacházejí se svobodnými lidmi jako se zločinci.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Část 38.
0: Jednou jde prefekt Massy s komisařem Giacometem přes náměstí Markadal. Giacomet náhle kývne na mladou dívku v bílém kapuletu. To je Bernadetta Subirusová, vaše excelence. Tak? Zahuhlá baron, navenek němý a srdce se mu rozbuší. Stydí se za své vzrušení a nechápe je. Jeho obratnost ho opouští. Neví, co by řekl. Bernadetta na něho hledí, jako hledívá na všechny mocné pány, velikýma bdělýma očima, jež se mají na pozoru. Konečně rozpačitý baron podá dívce ruku, dost hluboko před ní smekne lesklý klobouk a kráčí dál. Po několika krocích podotkne. Vylíčil jste mi tu holku špatně. Není zdaleka tak obhroublá a všední. Kdyby ji ráčila excelence znát dřív, hájí se Giacomet. Ale od té doby, co měla ta zjevení, se celá změnila. Má nádherné oči, podotkne ještě zamyšleně baron Massy. V poslední den prefektova pobytu v Lourdech se ministři Fult a Roulan rozjedou do Biaricu. Tam dojde k nesmírně trapnému výstupu mezi nimi a panovníkem. Císař cítí, že odhalili jednu z jeho slabostí. A tak silná není ani ta nejsilnější osobnost, aby odpustila, že někdo odhalil některou její slabost a aby odhaliteli odpustila. Ludvík Napoleon počítal s tím, že prefekt Vysokých Pyrenejí bez meškání splní jeho rozkaz a že vláda postavena před hotový fakt nebude nic namítat. Místo toho se ten nestoudník masy nejen opovážil nedbat jeho příkazu, ale dokonce jej poslal vládě, aby jej posoudila jako chybnou domácí úlohu hloupého školáka. Obličej císařův je žlutý jako k doule a konečky jeho dlouhých knírů se chvějí. Ke všemu ještě mu ti idioti začnou předzpěvovat jeho vlastní písničku o liberálech a svobodných zednářích, kterým prý je třeba právě teď vycházet vstříc. Nejraději by jim zakřičel do tváře, panovník má plné právo být pověrčivý, panovník má ve dne v noci co dělat se záhadnou mocí, která určuje příčinnosti. Vy, obyčejní lidé, nemáte o této moci ani tušení. Ale řekne jen, pánové, činím vás odpovědnými za nedbalost, s jakou se pomíjejí má rozhodnutí. Naštěstí jsou ministři zbabělí a císař, pokud jde o tuto věc, nezrovna statečný. Proto se na konci výstupu obě strany shodnou na společné oběti a tou je baron Massy. Prefekt dostane druhého dne stejně neočekávanou jako strašlivou vládní důtku. Rozkaz jeho veličenstva je neprodleně třeba splnit. Baronovi vyschnou sliny v ústech. Ví, že je ztracen. Okamžitě jde depeše Lakadému a Žakometovi. Je 7. říjen. 8. října, časně z rána, vybubnovává Kale v lurdských ulicích sebevědomně a mechanicky odvolání. Nařízení týkající se jeskyně Masabělské se dnešním dnem ruší. Radnice v Lurdech. A jako kdysi, když stavěli novou ohradu, dělníci se teď zdráhají bednění odstranit. Musí vyrukovat Žakomet s Kaletem a s dvěma výpomocnými strážníky a dozírat na vlastní potupu. Tisíce lidí přihlížejí této kapitulaci. Zástup zůstává na druhém břehu a zachovává nenávistné mlčení. Policejní komisař vyleze na týž balvan, jako tenkrát ve čtvrtek po onom velikém pohoršení, kdy pár minut předtím, než se zázrak udál, volal na lidi, že je se zázrakem konec. I dnes pozdvihne svůj výslechový hlas k malé promluvě, která má zachránit, co se zachránit dá. Milí přátelé, vidíte, že odklízíme plot, který vláda dala postavit. Já jsem úředník. Úředník je totéž, co voják. Voják se neptá, voják poslouchá. Nebojovali jsme proti vám, jak jste si možná mysleli. Bojovali jsme za vás. Dokud jsme nevěděli, jestli voda z jeskyně není škodlivá, nesměli jsme vám dovolit z ní pít. Ale teď, po učeném dobrozdání Tuluzské univerzity, jsou další obavy zbytečné. Vláda dosáhla svého cíle. Proto jsme se rozhodli, pan prefekt a já, že jeskyni otevřeme a nebudeme vám už v ničem překážet. Uznáte, že to byla řeč důstojná a že znamenitě odůvodnila starostlivé počínání vrchnosti. Škoda, že zapadla do zástupu jako kámen do bahna a vzbudila nejvýš několik slabých salv škodolibého smíchu. Po návratu domů řekne Žakomet ženě a dceři, které nesou na stůl jídlo. Jsem rád, že z tohohle špinavého hnízda vypadneme. Komisařství v ale znamená výslovné povýšení. Ale je po ním druhé největší město departmentu. A je tam podprefektura. Dostaneme tam vládní služební byt. Těmito slovy ohlásí Žakomet rodině své přeložení, jehož dekret našel na psacím stole v kanceláři. Přeze všechny okolnosti je Žakomet skutečně upřímně rád, že odchází z Lourdes. Noviny posledních týdnů jsou plné hrdinných činů jakési zločinecké tlupy, která provádí své rejdy mezi Nîmes a Ale. Loupeže na železnici jsou prý specialitou těchto darebáků. Panečku, to se poslouchá moderněji než zdejší zázračné prameny a zjevení. A jako kriminalista zmůže jistě víc proti vlakovým lupičům, než proti jakési dámě. 1. listopadu přinese vládní list zprávu, že baron Massy byl jmenován prefektem v Grenoblu. Je to pravda. Císař v návalu studu odmítl hodit Massyho přes palubu a docela ho zničit. Grenobl je konečná stanice. Odtud nevede cesta k zářivým vládním palácům pařížským. Tenhle baronův sen je dosněn. Buď jak buď, zůstává prefektem. Pomsta dámy je mírná. Nejhůř je na tom císařský státní návladní Vital Ditur. Jeho postavení se totiž nezmění. Není přeložen, je odsouzen zůstat v Lurdech. Den co den přenáší holohlavý prokurátor svou popelavou, zhnusenou tvář přes náměstí Markadal k budově zemského soudu a naspátek. Dvakrát denně vysedává v Café France a poslouchá čtenářské plody Diranovi, provinciální triviality právníků, důstojníků a maloměšťáků. Pí prokurátor svou popelavou, zhnusenou tvář přes náměstí Markadal k budově zemského soudu a naspátek. Dvakrát denně vysedává v Café France a poslouchá čtenářské plody Diranovi, provinciální triviality právníků, důstojníků a maloměšťáků. A je pro něho svátka.

17. listopadu v 11 hodin dopoledne se v Lurdech neočekávaně rozezvučí zvony u svatého Petra. Jeho biskupská milost, monsignor Lorenz, nemůže už nadále ani při nejlepší vůli dámě situaci stěžovat. Všechny podmínky jím kladené byly přesně splněny. Císař je proti všemu očekávání přemožen. Vláda se dala na ústup. Prefekta přeložili na druhý konec Francie. Závory před jeskyní padly. Žádná úřední překážka nedává už biskupovi právo, aby odkládal a nedal přešetřit ony posvátně choulostivé události. Monsignor jako nejvýznačnější protivník musí přiznat svou porážku. Ne, ještě ji docela nepřiznává. Couvá jen za poslední obranou linii. Ještě včera, když u sebe shromáždil členy vyšetřující komise, v krátké řeči důtklivě zdůraznil, že pravé zázračné uzdravení se nevyznačuje jen tím, že se nedá vysvětlit z hlediska lékařského. Aby se takové uzdravení mohlo naprosto nezvratně pokládat za zázrak, musí to být charakteristický prvek, to jest omračující bleskovost, ono vstaň a choď, známé z písma svatého. Proto si on, biskup, vyhrazuje poslední rozhodnutí o všech případech, které komise snad uzná za pravé. Obřady předepsané proslavnostní porady tohoto druhu se pečlivě studují. Porady se konají pod ochranou Ducha svatého, jehož inspirace je ke zdaru práce nezbytná. Práci samu zahajují církevní slavnosti, které se ovšem konají u svatého Petra, aby jednou za drahná léta, jestliže šetření potvrdí nadpřirozený zásah, vyústily v mnohem velkolepější závěrečnou slavnost u velkolepějšího svatého Petra v Římě. Dnes se teologové biskupské komise shromáždili kolem skromného farního oltáře Lurdského kostela. Pro učené laiky, lékaře, chemiky, geology postavili pod schody oltáře čestná křesla. Za nimi usedli v prvních řadách nejvážnější svědkové zjevení. Paní Mietová a její přítelkyně září jako paladýni nebeské slávy. Krejčová Peretová ušila všem důstojné tmavé toalety. I ona sedí v první řadě. A vedle ní stařičký Filip. Jsou tu všecky Bernadetiny spolužečky s Janou Abadíovou v čele, s onou Janou, která první hodila po Bernadetě kamenem a která si dnes činí nárok na čest nejstarší apoštolky. Jsou zde i neverské sestry až na Marii Vozusovou, která se už před několika měsíci vrátila do mateřince. V druhém houfu se tu tísní sousedé z Kašotu, strýc a teta Sažuovi, Burietovi, zářící a šťastná Buorcová, držící v náručí své naparáděné dítě. Piguno, Urosovi, Ravalovi, Gozusovi a uprostřed mezi nimi trůní Bernarda Kasterotová s mlčenlivou Lysilou po boku. Ale matka a syn Nikolovi sedí hezky daleko vzadu. Kanovník Nogaro, domský farář Starbe, zanotuje Veni Creator Spiritus. Lavicemi projede udivený šepot. Kde je Bernadeta? Kde je rodina Subirusova? Nakonec objeví lidé hlavní osobu docela vzadu v bezejmenném davu, vklíněnou mezi rodiče a Marii. Bernadeta se vzpírá jít dopředu. Musí ji postrkovat. Paní Mietová k ní toužebně vztáhne ruce. Kdo si jí uvolní místo? Bernadeta usedá vedle své první příznivkyně, která dojatě roní slzy radosti. Bernadeta sama není ani trochu dojata. Naopak, je celá ustrašená. Kdysi ji mučili výslechem Jacomet, Rives a Ditur, teď ji budou mučit tihle kněží a doktoři. Toho se Bernadeta bojí. Nač to všecko? A její strach není neodůvodněný. Po bohu

službách se biskupská komise shromáždí k prvnímu plenárnímu zasedání v presbytáři. Je to dohromady asi 20 pánů, duchovní i laici. Se sednou do půlkruhu kolem velikého stolu. Prosvědky stojí u stěn lavice. Jako první vypovídá Bernadeta, ani ne tak svědkyně, spíše v jistém smyslu obžalovaná. Znovu a znovu musí vyprávět své příhody. Nevypravuje je netečně a mechanicky jako obvykle, ani je strhujícím způsobem nespodobňuje jako před monsignorem Thibautem. Mluví podivuhodně odměřeně, reálně a suše. Tak mluví před soudem člověk, který zápasí o své bytí. Stále ji přerušují, aby svědkové její tvrzení buď potvrdili, nebo ozřejmili. Marie, Jana Abadijová, Antonie Peretová, matka, teta Bernarda, paní Nikolová a Antonína. Vyjde najevo, že dospělým svědkům velmi často selhává paměť. Kdežto pro Bernadetu se ani sebemenší podrobnost z oněch navždy minulých dnů nestratila. Řekli byste, že Bernadeta žije mimo čas, jen v slavném zážitku své lásky. Každý pohled, pokyn, obrat hlavy a posunek dámy se jí hluboko vryl do paměti. A víc než to, všechny posunky znovu ožívají, a nejen posunky, nýbrž všechno, co se dělo před extází i po ní. Neodolatelná jistota této paměti je první silný dojem vyšetřující komise. Bernadeta dává znovu a znovu své podivuhodné odpovědi. Tak se jí například zeptá kanovník Nogaro, jaké tajemství jí dáma svěřila. To přece bylo jen pro mne, řekne netrpělivě Bernadeta. Kdybych vám to řekla, už by to nebylo tajemství. Jiný pronáší obvyklou námitku proti pojídání trávy a rostlinek. Nemohu pochopit, že dáma od tebe žádala něco tak odporného. Vždyť se to k jejímu obrazu, tak jak nám ho líčíš, vůbec nehodí, aby tě nutila dělat to, co dělají zvířata. Jste vy snad zvíře, když jíte salát? Řekne Bernadeta. Pánové se po sobě podívají a nevědí, mají-li Bernadetinu odpověď pokládat za drzost. Dívčiny pokojné oči tomuto podezření odporují. Peretová na lavici svědků se tiše uchychtne.

Z lurdských světských potentátů, kteří vedli boj proti dámě, zůstal nezlomen jediný Lakadé. Tento pružný gurmán umí v pravém slova smyslu vysát sladkost i z nejpovážlivější situace. Kdo by tu ostatně mluvil o povážlivé situaci? I když masabělské zázraky potírají vládnoucí filozofii, úlohou praktického muže není vykrvácet za všeobecnou platnost přírodního zákona. Doba je nepochopitelná. Svět – střeštěná mýdlová bublinka. Lurdy – městečko v rozkvětu. A Lakadé – není blázen. Od onoho letního večera, kdy tajně zkoušel moc zřídla na vlastním bolení hlavy, mu spadly šupiny z očí. Každý lidský tvor je od přirozenosti nadán schopností se po svém a do určitého stupně obrátit. Purkmistr je totiž najednou přesvědčen, že zázračný pramen nemusí být o nic horší než minerální léčivý pramen, ba, že může být v mnohém smyslu i vzácnější a prospěšnější. Jeho osobnímu vkusu by sice stokrát víc vyhovovaly skvělé lázně, než sebeposvátnější poutní místo. Ale co se dá dělat? Učený Clarán měl pravdu, když mu jednou v kavárně vysvětloval, že Lurdy bývaly za pohanských dob posvátným místem a že ta místa nikdy nestrácejí svůj mystický charakter. Lakadé se s tím smířil. Svého zamilovaného snu o kasínu s lázeňským parkem, s hudebním pavilónem, s kavárnou na terasách a s kroketovým hřištěm se ovšem musel vzdát. Veselý letní schon bohatých a šťastných lidiček by se k zázračné sféře nehodil. Nebudou koncerty, nebudou ohňostroje, ani maškarní plesy, ani květinová korza, krásné ženy v rozkošných toaletách se nebudou procházet po promenádě, děti v krajkových kalhotkách si tu nebudou hrát s míčem. Škoda. Myslí si požitkář a světák Lakadé, který už vidí všechnu pozemskou nádheru barev obětovanou černým zástupům poutníků kráčejících v procesích. Léčivá voda se proměnila ve vodu svatou. Proto se Lakadé musí rozloučit i s plánem lázeňské akciové společnosti a s myšlenkou kvetoucího zasilatelského obchodu. Láhve s etiketami, na nichž by pana Maria vracela zrak slepému dítěti, by byly krajně nevkusné a církev by se tomu vzepřela. Lec čeho se musí vzdát. Mnohé však mohou získat, když se věc vezme správně do ruky. Naštěstí není pozdě. Ještě nám zbývá příležitost, ještě můžeme předejít církev, která dosud nepronesla své slavné ano, a budeme patřit mezi průkopníky. Starý Filip je nemálo udiven, když své paní ohlašuje návštěvu purkmistra. Lakadé rozvine před zbožnou rentiérkou zbožný plán. Neměli by zítra ráno, dřív než komise ponejprv navštíví jeskyni, proměnit rychle jeskyni v květinový háj, aby se tak nedůvěřivým orgánům biskupovým ukázalo, že obyvatelstvo věří v pravost zázraku? Máme sice po rušičkách a v zahradnictví poštmistra Kaznáva jsou jen astry, ale touto velikou hřbitovní květinou, kvetoucí v několika barvách, by se celá jeskyně dala pěkně zaplnit. V 11 hodin se komise odebere do jeskyně. Bylo by dobře, kdyby se už hodinu předtím zavedení městské rady vydalo do Masabil procesí lidí z lepších kruhů, aby se podle toho, kdo se připojí či nepřipojí, poznalo, kdo je přítelem dámy a kdo ne. Není prý v Lurdech jiné osoby prozřetelností tak očividně vyvolené k tomu, aby vyhlásila tuto výzvu, jako je paní Mietová. Vdova okouzlena obratem bývalého popírače vezme věc neprodleně do svých osvědčených rukou. A skutečně, příští den přesně v 9 ráno se význačná část lepších lurdských kruhů shromáždí před radnicí v Rýdybur. Pánové jsou ve fraku, dámy mají na vlasech cudné závoje. Počasí je výjimečně příznivé. Adolf Lakadé vyjde ze dveří se svým tajemníkem, jemu v patách kráčejí páni radní. Purkmistrovi fialové líce jsou hladce vyholeny a pod nimi jako balvan vyráží šedivá brada.
Kolem břicha se mu skví trojbarevná šerpa. V levé ruce drží vysoký cylindr, v pravé rozsvícenou svíčku. Zanotujeme nějakou píseň? Zeptá se poštmistra Kaznáva dřív, než dá znamení k pochodu. Třeba? Zpívající průvod přejde kolem Café Francé. Duch doby, zosobněný kavárníkem Diranem, za ním ustrnule zírá.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se v pondělí potkal tradičně s tvrdým jádrem nepodvolených a probírali se opravdu závažná témata. Tak především 50 odstínů protestů v Brně, kdy jsme zhodnotili, že Zeman byl skvělý, stejně tak Jindřich Reichl. Rozvědčík na Hradě naopak stupňuje rozdělení společnosti a otázkou je, zda nás zaberou dřív Ukrajinci nebo Němci. A proč chce jet tak vehementně na sraz válečných štváčů NATO v Ankaře? Možná proto, že válka s Ruskem je jejich poslední nadějí. A co slovenský holokaust, proč na něj zapomínáme? Otázky pak také padly nad krádeží lebky svaté Zdislavy a mělo to opravdu zajímavou konotaci. Otázkou pak ještě je, zda sudeťáci skutečně zakoření v České republice a zda příští rok, jak se vyjádřili, nebudou mít další sjezd, nejspíše na severu Čech. Více pak tedy doporučujeme v celém záznamu pondělní porady.
1: Na stránkách protiproud.info

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Jsme na vlně bezpečí.

0: s hvězdou.
1: Tak kde jsme přestali včera?
2: No, my jsme přestali na té Sázavě.
1: Jo, jo.
2: Ty si vyprávěl, jak jste si uvařili to jídlo, jak jste měli ten rum a jak potom Voskovec odejel a řekl ti, zatím napiš jednu půlku, že pak to nějak dopíšete. A ty jsi tam zůstal sám.
1: No to jsme nedopsali, pochopitelně, že jsme potom jeli do Prahy.
3: Moment, právě přinesla tvoje paní česnekovej sír. Ježišmarja, to vypadá.
2: To je česnekovej sír?
1: Ano, z Vídně nám poslali.
2: Jo, výborně.
1: To je francouzský sejra s česnekem. Kluci, dejte si, to je výborná.
2: To si dáme, že? A všem nebude to cítit v tom rozhlase, nebude. Z nás.
1: To je právě škoda.
2: Že by posluchači inhalovali, jsem
1: ano,
2: si myslel.
1: Ano, to je česnek.
2: U rádia, ano.
1: No, tak jsme to psali po těch kavárnách, že jo. No, tenkrát se tak žilo po kavárnách. Myslím, intelektuálně. To člověk věděl, kam kdo chodí, když potřeboval mluvit s Nezvalem, tak šel do určitý kavárny a... Potřeba mluvit s Tajgem a s Horou a se Seifertem. A každý jsme měli takovou nějakou, to byly takový jako kluby nebo co. Dnešní kavárna, já jsem se tak někdy šel podívat, no to je málo, když se jdu podívat. To je taková sbírka, kdyby to člověk chce čet, jak jsou ty lidi starý, tak je to 18 000 let, nebo já nevím, nebo 250.
2: Ano, co kavárna, to katedrála vlastně.
1: Ano, když to tenkrát se jaksi v těch kavárnách žilo intelektuálně. Byli tam hoši, kteří psali. No my jsme tam taky psali. No a tak se tam scházel taky devět.
2: Ty jde o to, jakým způsobem jste hledali spojení té písničky Hrobkový s tou povídkou, o které si říkal, že byla muž, který sbíral fotografie rozhořených.
1: No to tak nějak vzniklo samo. Já bych chtěl teďka mluvit o tom, jak jsme chodívali do těch kaváren, do toho tam devět silů, jak Voskovce vykopali z devět silů.
2: Za filmovou roli.
1: Ano, za
2: filmovou. Protože tehdy ještě nevěděli, že film je ze všech umění pro nás nejdůležitější.
1: No pochopitelně, pochopiteliter, jak říkají staří Zímané. Tenkrát se nevědělo moc věcí, které se vidí dneska. Žili byla ta doba nevědomá, musíme jim mnoho odpustit. No Voskovce vykopali tenkrát z toho. Devět silů proto, protože...
2: Ale ne doslovně, tedy spíš bych řekl,
1: no,
2: že...
1: No jo, to...
2: Ano, mu pokynuli tedy.
1: No.

0: lásky.
1: No to taková láska, to už stojí za vyčlenění tedy.
0: No jo, pak ne, no to je obyčejně jednou v životě, že jo. Obyčejně, když je člověk mladý, a nebo pak když už je moc starý, tak pak muskej se taky možná zamiluje. Ježíš Maria, tak zblbne strašně, že k smíchu každému, jenom ne sobě.
1: Já bych spíš, padlo už to jméno ruka, tedy la main.
0: No.
1: A ještě tady padlo to jméno houska, tedy ta druhá.
0: No to druhá. Je ta klečná, no, housková, právě dávala ten chleba s tím,
1: ano,
0: sejrem.
1: No, a protože to je už nejen vzácný, tedy padlo nejen to pohostinství, ale vůbec to, že taková léta tedy někdo s někým žije. Já myslím, že je to vzácno, že je to krásný, že by se o tom mělo taky mluvit, protože já myslím, že literatura se příliš zabývá tedy nepodařenýma svazkama,
0: no,
1: a že tohle považuji za svazek velmi podařený a že by stál tedy, chceš-li, no, za tak, trochu, no, vyznání.
0: No, to nemálo kdy, no tak my jsme spolu, já nevím, mně to připadá, já nevím, jestli jí, ale mně to připadá od nepaměti, že jo. Já vím, že my jsme se sešli, když jí bylo 18 a mě 19. No a dneska mě je 61 a jí bude 60. Tak já nejsem matematik, tak to si dá snadno vypočítat, že jo?
1: Dá, no, prosím, papíra trošku, tak to spočítáme.
0: Chápete, pane, ano. Chápete, pane spoluklaune, že takové manželství to není nějaká betonová stráda. Přijdou úseky, které jsou, jak v Československu.
1: Znám, však jezdím na Zbraslav.
0: Ano. No tak právě, no to je ten celý kumšt a celý ten vtip, že u manželství, že když ty dva lidi si nějak rozumějí, mají se rádi a dovedou si ho odpustit, tak se můžou taky prát. A zaplať pánbu, že se mě to povedlo. A s vám mluvím za sebe, nemůžu mluvit za ní, ona to náhodou není teď zrovna. Zaplať pánbu, že se to povedlo, protože člověk nemá dva životy a že to jednou za život povede takhle dlouho, tak může být člověk jenom tedy děkovat tak pánu Bohu, prosím, když někdo věří na pána Boha. No a když někdo nevěří na pána Boha, tak taky pánu Bohu.
1: A děkuje například.
0: Komu jinému se dá děkovat.
1: A nebo příslušným místům tedy každého, no, toho, no, kterého.
0: Voskovec paštudoval v té Francii a pak byl členem takového spolku těch bývalých studujících na francouzských liceích v Dijoně. Já nevím, jakou funkci tam zastával, ale vím, že tam takový výbor, který se stará o zábavu, ne?
1: Ano, to bývá.
0: Že jo.
1: Například u baráčníků se tahle funkce jmenuje švandymistr.
0: Tak on byl takový švandymistr, že ano. Dneska bychom řekli...
1: Kulturní referent.
0: Ano, kulturní referent. By měl být švandymistr.
1: Ano.
0: On je ovšem švandymistr většinou. No, a tak by byl švandymistr tohodle.
1: Ano.
0: A... Tam se jaksi objevil takový trend, jak dneska říká.
1: Jo, to je krát, to vzniklo nějak, a já to čtu pořád všude, trend.
0: No totiž, to nám ukradli původně Angličani.
1: Aha.
0: To je to anglické slovo trend.
1: Uh-huh.
0: A trend znamená, no, proud, to může znamenat takový duchovní proud, nebo to může taky znamenat takový směr.
1: Ano.
0: Trend, no Angličani nám to ukradli. Uh-huh. No.
1: Tak jsme si to vzali vlastně zase zpátky.
0: Si to vzali do svého jazyka, my jsme jim to teď vzali zpátky a říkáme to mi jako trend. To trošku špatně vyslovujeme, ale to je jejich vina, ne naše, že ano. Čili, tedy, jak jsem k tomu trendu přišel, no? No, spolkni ten sejra.
1: O sejra nejde, o hlavu. Já nemůžu vyplivnout tu myšlenku, naopak se pak sejra spolku snadno. Ty jsi mluvil, že... Moment.
0: Nějaký trend, že jsme se k tomu trendu... Ty jsi mě to máš toho, že mě přerušuje.
1: Teď jsem právě nepřerušoval, teď jsem se jíra. O tom, že on byl tím švandymistrem a že ten trend toho spolku...
0: Jo, tak řekněme, že to tak bylo, jo?
1: Jo, dejme tomu.
0: No prostě se jednalo o to udělat nějakou veselici.
1: Uh-huh.
0: A Voskovec jako přišel na to, že bychom mohli tuhle hru, kterou píšeme, tu West Pocket Revue, to se jmenovalo West Pocket Revue, kapesní revy. Oni to píšou s dvojitým V. Což by bylo West Pocket Revue, neboli revize západní kapsy.
1: Ano.
0: Zatímco West Pocket Revue

0: znamená...
1: Kapesníčka u vesy, ne?
0: No, prosím, kapesní jako revy. A to bylo proto, protože v té době se prodával West Pocket Kodak. Ano. Neboli ten malej Kodak, kapesní Kodak. Tak my jsme napsali tu West Pocket revy a on si řekl, že bychom to mohli v rámci a pod hlavičkou toho spolku udělat, což jsme učinili. No. To bylo amatérské představení.
1: Takže to vzniklo vlastně, bych řekl, nedivadelně a neherecky.
0: Nedivadelně. No a tak jsme to začali hrát. Ovšem začali hrát, totiž to bylo míněné jako jedno představení. Tady v besedě, na Malé Straně, v umělecké besedě. Bylo to 19. dubna 1927, což je... Teď to bylo právě 39 let. Ta Zdeníčka Housková, tehdy ještě, jako dívka, s kterou jsem chodil, tak jednak šila. Šila kostýmy. Jak to bylo? To byla nějaká příbuzná nebo nějaká známá od Saši Machova. Ta nám půjčila dílnu. No koupili jsme za pár grejcerů takový materiály. A měli jsme po starým panu Voskovcovi dvě uniformy. Starý pan Voskovec, jak jsem říkal, ano, že ano.
1: Kapelník.
0: Byl bývalý kapelník v tom...
1: V Petrogradě?
0: No, nedaleko Petrogradu a měl uniformy. Nádherný, takový kvalitní. Jedna byla taková černá, takový jako kajzerok až po kolena. Dlouhá, se zlatýma knoflíkama. A jedna byla ta letní, bílá. Mm-hmm. No tak my jsme byli tenkrát oba tenký, totiž Voskovec byl tenčí vždycky než já jsem byl poměrně tenký a oblíkli jsme to. A u filmu byl jakýsi parukář, který se jmenoval Kobík. Kobík. On byl předtím v Německu a to byl mistr parukář, tenkrát já mluvím o průkopnických dobách, dneska se to zdá všechno strašně snadný udělat paruku. Tenkrát to je pes, což čeká, my nemyslí, že
1: jsem krpán. To já. Mě to připomnělo a... jednu mou roli v Národním divadle.
0: Jo, ještě. Tam jsi čeká.
1: Ne, dost psů jsem tam hrál.
0: No prostě, tenhle ten...
1: Kobík?
0: Tenhle ten Kobík, on byl v Německu, kde film byl dál než u nás, že jo, pak přijel jsem. A jeho vyučenec je Hrdlička.
1: Aha, Gustav Hrdlička.
0: Gustav Hrdlička, ano. A Voskovec se zná, protože předtím filmoval. On to nebyl jenom ten jeden film, on se dělal hrozný film, některých ani nevyšly, jako Katinka z Vážného trhu a Ve spárech upír. A to Ve spárech upíra se nedodělalo nikdy. No, a on je znal, říkal, víš, oni nám udělají paruky. No tak ten Kobík pochopitelně. Říkal, tady jsou dva mladí kluci a chtějí paruky. A měl tam nějaký rokokový paruky, takový, který s těma na straně.
1: Loknama.
0: S těma loknama. Tak je vzal, rozčesal. To ještě byly paruky, které se nelepily, ty měly čela. Mm. Jo, takový ty starý paruky, co měli to čelo, co se zalíčilo.
1: Zalíčovalo. Káčkem. Ano. Leichnerka.
0: Ano, Leichnerka. A ovšem i to bílým, protože my jsme byli bílí.
1: Ano.
0: A on je rozčesal. No my jsme si tady na Žižku. A byli jsme takový, měli jsme takový obrovský, kudrnatý, veliký bílý hlavy. Nabílili jsme se, protože jsme chtěli být klauni.
1: Ano.
0: No a Voskovec si udělal takový srdíčko tady na piskách a tak se jako vybarvil okolo očí. On byl totiž moc hezký. No já jsem tenkrát nebyl hezký, já jsem teprve teď hezký.
1: A to je právě to štěstí, že někdo roste do krásy.
0: Ano, ale... já jsem vyrost do krásy. A no, já jsem si jako tu široký ústa, ano. Že jo, červený. A jsem si ty očička, který jsem vždycky měl taky dost... Dostry, jak si.
1: Schovaný.
0: No schovaný a vůbec. Když jsem ještě chodil do školy, tak mě jednou kluci zavedli na Vinohrady. Říkali, tam máš krásný portrét. No a já byl bez zvědavá. Jsem s nima šel pěšky až na Vinohrady k jednomu řezníkovi. a ten měl za výkladem vepřovou hlavu. A tam v těch očíčkách toho mrtvého vepře měl ještě za těch koutkách zastrčený řebíček. A oni říkali, vidíš, tady seš. Já jsem blbec, pak z těch Vinohrad musel jít zpátky pěšky do Davise jsem bydlen. No tak, a jeden hoch takový, to byl jiná historie, to byl profesionální zloděj, ale moc dobrý kamarád můj. Ten vždycky říkal, Mudzo, ty máš oči, jako když se pichne do horkýho knedlíku. No tak já jsem
1: tak
0: si tyhle oči velice podlíčil, aby prostě ty druhý tady viděli, že taky něčím koukám, ne? No vzali jsme si ty uniformy, to byl náš kostým a potom jsme pak měli takový proužkovaný trička, který se tenkrát běžně dostali. Pak jsem si musel nechat tkát speciálně, jak se poměry zlepšily. A měl jsem takový bílý kalhoty, který z Denička šila, ale z takový látečky, že když to nebylo trošku naškrobený, tak to bylo strašlivý. Tak, no bylo to laciný všechno. A teďka my jsme si dělali výpravu sami. Nejenom navrhovali, ale i to řemeslný. A to je malinký jeviště tam.
1: Já jsem tam hrál.
0: No to je tady vedle paralelku ode mě. A když jde okolo, tak mám vždycky takový nostalgickou křeč u srdce. A nemáte někdo cigaretu, jo, tady?
1: Já jsem nekuřák.
0: No prostě jsme to začali. Děkuju. Tak jsme to zkoušeli tamhle ve sklepě. To nebyl sklep. Jak je kabán na West End. Já nevím, no je to ještě
1: West End. Jsem ještě ani neslyšel tohle.
0: No proti tehdejšímu Švandovu divadlu. Aha. Nyní divadlu Zdeňka Nedlýho. Byla taková kavárna.
1: To nevím.
0: Ta kavárna se jmenovala West End. Aha.
1: Ne,
0: což je nějaká takový...
1: To tam určitě není.
0: Určitě není. Ne. Tam je tank vedle.
1: Ano, ano.
0: No tak tam na tom rohu byla kavárna. A tam dole, pod tou kavárnou byly takové místnosti, který kavárník považoval, že mu přinesou ten hlavní obchod a zřejmě byly prázdný. A tam jsme zkoušeli. A my jsme mezi tím dělali výpravu, jsme si nakreslili a vymysleli. Nechali jsme si udělat u Truhláře paravan. Normální paravan, že? Takový rám na ano, paravan.
1: Španělskou stěnu.
0: Já nevím, jak se... No jo, asi jo. No, to jsou takový rámy na kloubech, nebo na pantech. 3 nebo 4 a ty se dají různě skládat a tak. Na to jsme měli háčky. A na to jsme zavěšovali papíry, na kterou jsme si ručně namalovali, co jsme chtěli. Například Eiffelovu věž představovali...
1: Štafle?
0: No, to byla štafle za tím paravánem. A ta Paříž byla předtím namalovaná od nás, našimi vlastníma ručičkama. Různý ty prvky pařížský, že jo. A tímhle způsobem jsme to dělali a mimo to ještě jsme to zavěšovali různě. Tak to všecko jsme, to je taky jasně na těch fotografiích, dnes vidím ten rukopis toho kreslení Voskovcovýho a mýho. A dělali jsme to v jednom bytě u jednoho kamaráda, který tam hrál, Hýčena, jsme mu říkal, tady někde to bylo, jak se jde do Nuslí. Já se pamatuju, že tam jeho rodiče měli byt a nějak malovali a nebyli v Praze. A my jsme v tom poloprázdném bytě to tam malovali. A když jsme to všechno udělali, tak jsme si někde vypůjčili dvoukolový vozejk. Naložili jsme tam na ten dvoukolový vozejk a když jsme to tlačili s Voskovcem do toho kopce na Vinohrady a dolů. No a jeli jsme na tu malou stranu a přijeli jsme k Národnímu divadlu. Tam byl ukrutnej vítr, jako bývá vždycky, a teď to toho obořil a on nám to všecko sebral. A on nám naše vespoke, které by lítala po Národní třídě a po mostě, a my to honili. Ale my jsme měli ukrutnou legraci přitom. Jsme to zase naložili zpátky a tam jsme to dovezli. A tímhle způsobem jsme, jak si to začínali realizovat. No a u Paláska a Krause, to byla taková tiskárna tadyhle na tom náměstí Cenová radnice. Zašli jsme tam a zjistili jsme, že oni mají někde zahrabaný dřevěný typy písmen z roku 1860 nebo tak. A to jsou ty písmena, které dneska přišly velmi do módy. Pomocí western, pomocí západních filmů. Tak jeden čas se používalo realistické divadlo. To jsou takový ty písmena, taková dobová písmena, co mají, jenom jak bych to popsal, co mají takový ty nožičky, to A má ty nožičky tlustý, že ano, a to T, a je to tak zakončený. No je to typický písmo z těch 60. let.
1: Union Pacific.
0: Úplně on, to je ono, to je ono, no. Vinetou.
1: Ano.
0: No a tím jsme zašli si tisknout ty plakáty. A teď se nám strašně líbí ty ručičky. Koukej, Laso, dej pokoj. My tady mluvíme do rozhlasu a to není pro psy, to je pro lidi, tak už. A
1: ty ručičky, které teď jsou taky v módě, fantasticky.
0: Ty jsou teď no,
1: šíleně, všude.
0: To se vrací, no. A tam byly takové ty ručičky, jo, taková ten ukazováček a to, tady s tou manžetkou, a
1: rost,
0: který se používali na to, když se jako něco mělo zdůraznit. Dnes premiéra.
1: Le, pozor, nebo, zde, nepřehlédněte.
0: Nebo dneska zelí.
1: Ano. Jo.
0: A my jsme to tam nacpali, ty ručičky, a ten od Paláska a Krause, ten muž říkal, abych to tam nedával, ty ručičky. My jsme říkali, proč? No to víte, to je smůla. Vždycky, když se dávají ručičky, tak takový podnik nejde, říkal. No, my jsme byli proti povírám. Říkali jsme, to nevadí, dejte ještě nějaký ručičky. Pak se nám tyhle plakáty staly klasicky, jaksi pro nás klasicky, že jo? Pro Osvobozený divadlo, myslím, a vždycky jsme ty malý plakáty tiskli tímhle písmem u Paláska a Krause. Tenkrát byli ovšem, ještě já nevím, jestli to dnes, byly dva druhy papíru žlutýho nebo modrýho. Jeden, který byl modrý, jaksi homogénně nebo žlutý, a jeden, který byl natíraný. Na tom natíraném papíru, který byl vlastně bílej a natíraný žlutě, ta černá barva seděla. A mimo to ta žlutá byla taková sita, a to hrvalo, bylo to dražší. No my jsme si říkali, no my jsme od jak živa na tyhle věci nehleděli s Voskovcem. My jsme nikdy nešetřili na tom, co chce divadlo. Nikdy. Na kostýmech, na lidech. U nás vždycky byli nejlíp placený lidi, nejlepší kostýmy, protože my jsme to nedělali jako podnikatelé, my jsme byli fandové, to je ten velký rozdíl. Taky jsme proto nikdy neviděli žádný prachy. To byla taková fáma, že máme na to. My jsme do toho dali, co to chtělo. No a já myslím, že jedině tak se dá dělat divadlo, jakmile je to podvázaný, tak. Proto taky to divadlo mělo nějaký šmrnc.
1: No. Myslím, že vítá dalšího hosta a že ještě než dojdeme k té premiéře ve Spoketky, že to tady dnes pro dnešek zase uzavřeme a že si dáme schůzku zase k dalším divadelním počinům zítra, jo?
0: Dobře.
1: Tak fajn, tak za dnešek díky,
0: jo?
1: Tak za dnešek díky a zítra naschle.

jeho. Kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucon spíší, ty najmou dá. Jo, ahoj!

0: Noc plná hvězd.
1: A nyní bychom rádi v programu obrátili pár listů.
2: Ano, to je právě ta genialita showmanů, udělat něco, co žádný z diváků neočekává.
1: Proto nyní otvíráme rubriku PPP Eš plus G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
2: Pane Helekal, vy jste nejsilnější, přineste pytel.
1: Tak. Děkujeme vám, pane pytel. Promiňte, pane Helekal, no, já jsem se spletl.
3: Vždyť se mu tak bude říkat.
1: Je to trapné, ano. V tomto sáčku jsou na malých lístečcích napsány problémy, které bychom chtěli během pořadu vyřešit.
2: Ano. Tak, moje ruka šátralka už chmatá. A nevytahuje. Slávku, zapomněl jsem se něco zeptat.
1: Nic mi neříkej, já vím. Zapomněli jsme se zeptat pana Šímy, zástupce Sasky, jeli všechno kolo.
2: Co?
4: Já vím, no. Splet jsem se.
2: No, tak. Moje ruka, šátrálka už loví. Já jsem se totiž chtěl zeptat, jestli ty sám si nechceš vytáhnout. První problém.
1: Já sám?
2: Je to slavnostní chvilka.
1: Tak chtěl by sem.
2: No, chtěl?
1: Moc by sem chtěl.
2: Ale máš smůlu. První tahám já. Lovím.
1: Proč jsi se mě ptal, když mě k tomu stejně nepustíš?
2: No, kdyby si třeba nechtěl, tak bych vypadal jako dobrák. Tak, první problém. Nechceš si ho přečíst?
1: Ne.
2: Je to slavnostní chvilka?
1: Nechci.
2: Ale musíš, tyhle písmena neznám.
1: No, takhle to taky nepřečtu.
2: Co s tím?
1: Otočím si to, je to vzhůru nohama. Jízdní řád.
3: Takhle bych to přečet taky.
1: Jízdní řád.
3: Co je s ním?
1: Ano, to je můj problém, podej mi ho. Jízdní řád, to je úžasně složitá kniha.
2: Nesouhlasí?
1: Ale možná souhlasí, ale nerozumí mu.
2: Tak se to nauč.
1: To bych právě chtěla veřejně, protože mám zjištěný, že je mnoho lidí, kteří nerozumějí jízdnímu řádu. To je složitá kniha,
2: já vím,
1: podívej,
2: já vím.
1: Číslíčka tady malinký, tajný značky různý. No třeba tady, ano. Dva skřížený meče.
2: Co?
1: No dva skřížený meče, teď se podívej.
2: Vy doma jíte dvěma meči?
1: Ne, my, a jo, to je vidlička a nůž.
4: Rozumím, cestující si mají vzít do vlaku sebou příbor. Bude hostina, strojvůdce jde ze zabíjačky. No, to je jasný.
2: Ne, to znamená, že ve vlaku je jídelní vůz. Dostaneš hlad, jdeš tam, něco si objednáš, sníš, zaplatíš a jdeš zpátky na svý místo.
4: To je normální restaurace, to nemusí inzerovat. Ten kousek housky vždycky vyžebrám od spolucestujícího.
1: Hele, co tady to? Ty malinký číslíčka?
2: No to je odjezd, hele. Vlak na Kolín odjíždí z nádraží Praha střed v 7.51.
1: 7.51, to je odjezd a takhle malinký. Já jsem slabozrakej, překouknu se, myslím, je to 7.54, přijdu tam přesně a vlak je pryč.
2: Ten tam třeba ještě vůbec není.
4: Tak to není, musí tam být, to souhlasíte, úřední kniha. Vlak je pryč, já tam budu a kdo mi co dá?
2: Co by ti kdo dával, to není chyba jízdního řádu, ale tvoje. No nakonec nic se nestalo, na Kolíně jezdí vlaky každou hodinu. Počkáš na nádraží, koupíš si něco ke čtení, akorát musíš dávat pozor na zavazadla.
4: Komu? Proč bych někomu dával pozor na zavazadla? Nejsem nosič.
2: Sobě, aby tě nikdo neukradl.
4: Proč by mě krad někdo zavazadla?
2: Já nevím, proč se kradou kufry, já to nedělám, ale když si je nebudeš hlídat, tak o ně přijdeš.
4: Jak o ně můžu přijít, když žádný nemám?
2: Ty cestuješ jen tak halabala bez zavazadel.
4: Samozřejmě.
2: To nemáš s sebou ani pyžamo a kartáček na zuby.
1: A ty si myslíš, že jsem blázen, který jede do Kolína, tam se převlíkne do pyžama, u první pumpy si začne čistit zuby.
2: To ne, ale snad tam jedeš na díl, máš tam nějaký známý.
1: Nemám.
2: Tak proč jedeš do Kolína?
1: Já tam jedu, ty mě cpeš do vlaku s kartáčkem na zuby v 7.54.
2: 7.51.
1: Ten mi naštěstí ujel.
2: Hele, Slávku, jízdní řád dávám stranou, to je tvůj problém, to si sem vpašoval do pytle, to si sem vůbec neměl dávat.
4: Ty vyřeším sám.
2: Já vytahuju další problém.
5: Další problém, ponocování.
4: To jsme si polepšili, to není žádný extrovní problém, ponocování.
2: Jak to, že není extrovní problém? Hele, lidi ponocujou a my pak ponocujeme kvůli nim. Proč ku příkladu musíme začínat představení v 7:30? Než přijdu domů, je půlnoc, něco si kuchtím k jídlu, budím slušný sousedy a jsou z toho nepříjemnosti.
4: To vím, co s tím chceš dělat.
2: Začínat o hodně dřív.
4: Prosím tě, to už tady bylo, hráli jsme o 6 od rána a přišel jen jeden divák a ten ještě zabloudil z báru.
2: Já zkrátka tvrdím, že ponocování by se mělo úředně zakázat.
4: To nemůžeš zakazovat, to je produkt civilizace, to se musí řešit individuálně.
2: No.
4: Podívej se, kolik hodin má spát dospělý člověk?
2: To je různý.
4: Jak to různý, čet si nějaký lékařský knihy tlustý. Kolik hodin?
2: Je to různý.
4: Není to různý. 8 hodin má spát dospělý člověk.
2: Tak z toho tě vyvedu. To je pověda. Podívej se. Tomáš Alva Edison spal ku příkladu maximálně 5 hodin denně.
4: Spal, ale měl s tím problémy. Tak dlouho si ukrajoval ze spánku, tak dlouho ponocoval, až byl nucený si vynaleznout žárovku.
2: A v tom něco je. To je fakt. Takže Edison je vlastně táta ponocování.
4: Zakladatel ponocování.
2: Ten zavinil, že lidi žijou nezdravě. A my ho za to ještě oslavujeme.
4: Co oslavujeme? My o něm učíme ve školách. O člověku, který umožnil mládeži noční život. O člověku, který tahá táty do hospod od rodin skrze vá žárovku.
2: Víte, jaký to muselo být před Edisonem krásný? Nikdo neponocoval, smrklo se, všichni šli na kutě, spát s těma, jak se jmenujou?
4: Štrosy.
2: Ne, menší, se slepicema. Všichni klidně spali, jenom ponocný chodil po návsi a dělal to svoje hu.
4: Ponocný dělal hu.
2: No co by nedělal, byl za to placený. Dej mi 500 a já taky budu dělat na návsi hu.
4: No, o to mi nejde, ale když ponocný dělal hu, co potom dělala sova?
2: Sova?
4: No sova.
2: Antonína Sova? Psala básně. Ovšem přes den psala Antonína Sova. Proto měla tak výborný verš.
4: Já nemyslím Antonínu Sovu. Já myslím Sovu ptáka.
2: Symbol moudrosti.
4: Ano, toho myslím.
2: A co má být se Sovou ptákem?
4: No co dělala Sova pták, když ponocný dělala hu?
2: Co by dělala? Chrčela si to svý tradiční cukru a koukala Edisonovi přes rameno, jak vynalézá žárovku metlu lidstva.
4: Ale sova přeci nedělá cukru. Sova dělá hu.
2: Jo. A co potom podle tebe dělá ponocný? Cukru, že jo? Teď si to zkus.
4: To můžu. Je 1 hodina, cukru. No to je blbost, tak no. To je opravdu, to jsem neuvážil.
2: Krátka, bylo krásně ticho, jenom ponocný chodil po návsi, všichni jde spali, protože co jinýho mohli po tmě dělat, každej bejt ponocný nemůže.
4: No mohli hráči grošádu.
2: To nemohli, tu ještě neznali. Tu jsme vynalezli teprve my.
4: No ba ne, nevynalezli, my jsme ji pouze upřesnili a připomněli, protože Edison ji málem svojí žárovkou zlikvidoval.
2: Vidíš, Slávku, co ten člověk má všecko na svědomí? No nic, já jsem rád, že jsme vyřešili problém ponocování a že jsme odhalili hlavního viníka Edisona.
4: Víš, Jirko, že vynalez ještě tu bílou, tu normální, tu pouliční žárovku, to bych mu odpustil. Ta má svoji platnost, když se sešeří. Ale že vynalez taky ty barový, mámivý světýlka, ty fujtajblový, šantánový lucerničky, tak tímto u mě Tomáš Alva Edison definitivně prohrál.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Víte, co se v Praze odehrálo před 160 lety? Byl podvečer 30. května a ve stísněném sále Prozatímního divadla zazněly první takty komické zpěvohry o vesnické lásce. Na plakátu visela dvě slova: prodaná nevěsta. Na jeviště vstoupili Mařenka, Jeník a vychytralý dohazovač Kecel. Příběh dnes známý skoro každému. Napsal jej Bedřich Smetana na libreto Karla Sabiny. A k této své nejslavnější opeře měla zpočátku velice překvapivě vlažný vztah. O 16 let později, 5. května 1882, se již na scéně Národního divadla hrálo z té představení prodané nevěsty a Smetana při té příležitosti pronesl pozoruhodná slova. Svou operu označil za, citujme, vlastně jen takovou hračku. Konec citace. Je v tom vlastně kus dojemné ironie. Tento velký mistr podcenil právě to nejtrvalejší ze své tvorby. Vždyť melodie z ní si prospěvujeme často, ani nevíme odkud. Jeho vážné opery naproti tomu nezná skoro nikdo. A ta hračka se stala srdcem mnoha repertoárů. Možná je v tom také kus útěchy. Vždyť leckdy se to nejlepší zrodí právě tehdy, když si tvůrce dovolí být tak nějak méně vážný. Připomeňme si proto prodanou nevěstu v článku, který nám připravil Lukáš Vajda.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

hřebeny mořských vln jsou tvoje plavé vlasy, když jsem se, lásko, bil jako skaramouš.

0: Noc s hvězdou.
1: No a teď může přijít zase jen klasické dílo Šimka a Grossmana, tentokrát s názvem Jak jsme chovali užitečné zvíře. V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více, než je zdrávo. Přepich není vše a televizní program stěží nahradí pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z boubínské samoty, kde styk s okolním světem obstarával pouze jednou do měsíce listonoš, nesetkali se ovšem po cestě s medvědem, se nemohla s městským životem smířit. Vždyť nemít ve zdi houbu, nevěděli bychom ani, jak vypadá rostlina. Ale to vše se mělo změnit. Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V Prioru dokonce dostal bratr za otázku Máte prase od otilého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Pln radosti jej přinesl domů, ale dědeček, bývalý střední rolník, záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku. Což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné pod svinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli ode dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivuhodně zvyklo. Teprve, když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod prahem a odešlo Vinohradskou třídou neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Křenov, bylo sice dražší, ale za to zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že ji rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takhle bylo samozřejmě nutno umístit čumíka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítala již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem co si prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož ksilolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná. Stěhování však bohužel neprošlo hladce. Bivoj, který si u babičky zvykl, odmítal její komůrku dobrovolně opustit. Marně ho bratr lákal na pomije a otec zezadu pošťuchoval stanovým kolíkem. Výsledkem bylo jen to, že se Bivoj po půl hodině nebezpečně nahrbil a přátelský kvikot se změnil v temné funění. Nutno říci, že nám nebylo do smíchu. Ze zdola bušil soused Pulchard s metákem do stropu. Na několika místech se mu podařilo naší provlhlou podlahu prorazit, takže také u něj v kuchyni to za chvíli vypadalo, jako by i on pěstoval prase. Když Bivoj několikrát zahrabal přední prackou, snažila se maminka odvést nejmenší děti a babičku do bezpečí, neboť, jak říkala, přijdou horké chvíle. Nemýlila se. Kňour, který zřejmě babičku po 3měsíčním soužití považoval za svoji družku, jí nemínil pustit. Začal kroužit zběsile po komůrce a nabíral neuvěřitelnou rychlost. Tiskli jsme se ke stěnám a modlili se, aby se prase unavilo. Tomu však dělal pohyb zřejmě dobře. Jednu chvíli se zdálo, že jsme zachráněni, neboť Bivoj zapadl prackou do díry po smetáku, Bohužel právě v okamžiku, kdy zvědavý Pulchard s pitomělý hlukem k ní z dola přikládal hlavu. Prase se od sousedovy lebky odrazilo a pokračovalo v běhu, zatímco Pulchard spadl se štaflí a žaloval manželce, že ho náš otec udeřil prasečí nohou do čela. Mezitím v komůrce o patro výš bylo dusno jak v aréně. Nevím proč, snad ze vsteku, zapíchl otec praseti stanový kolík zákeřně do boku. Zdivočelý bivoj, chtěje se zbavit bodce, začal se třít při běhu o stěny a nebral na nás ohled. Bratra Karla téměř zazdil. Když se ve dveřích objevila sestřenice v červené sukínce a oknem od naproti zazděl zvuk kastanět, probudila se v praseti španělská krev. Vyrazilo ze dveří, trochu je zvětšilo a skleněnou výplní se dostalo celkem snadno do ložnice. V tu chvíli už ani babička nevěřila tomu, že chováme užitečné zvíře. Po kratší poradě jsme se rozhodli ložnici obětovat. Přistavili jsme ke dveřím skříň a zavolali řezníka. Přišel za chvíli a sebevědomě vstoupil s nožem do ložnice. Co se dělo uvnitř, nevíme dodnes, ale prase mělo zřejmě hned z počátku navrch. Řezník proletěl skříní mezi nás na chodbu, bez pláště, bez nožů a bez sebevědomí. Ani se nerozloučil a spěchal zpět do svého krámku, kde vyvěsil cedulku: prasata nezabíjím a vepřové nevedu. Pod to připsal inventura a začal si počítat kosti. Závěrem dovolte, abychom touto cestou poděkovali motostřelecké divizi majora Ticháčka za obětavou likvidaci užitečného zvířete a mistru Brázdovi, který náš byt uvedl do původního stavu, i když nejprve prohlásil, že je malířem pokojů a nikoli v chlévu.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

zapomínám. I když jsem tady a ty tam, svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících.

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval.

cestu dál. Přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych

0: Moc krát děkujeme.
1: Musím vám říct, že to není jen tak, jak tady na mě pořád ty světla svítí. A tady takový sucho v tom studiu. A to voda nepomůže.
0: Možná, kdyby bylo suché bílé víno, to by možná byla jiná. Se směje, on byste taky dal. Na toho se nedočkáme. Vážení přátelé, v roce 87 jsme natočili s úžasnou japonskou pianistkou Aki Takase LPčko pro suprafon. A byli jsme tam vlastně jenom my dvě. Jenom my dvě. A tam například byla skladba, kterou nemohu nikdy s jiným pianistou hráčkám. Vážení přátelé, v roce 87 jsme natočili s úžasnou japonskou pianistkou Aki Takase LPčko pro suprafon. A byli jsme tam vlastně jenom my dvě. Jenom my dvě. A tam například byla skladba, kterou nemohu nikdy s jiným pianistou hrát než s Ondřejem Kabrhelem.

0: Noc plná hvězd.
1: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
2: Melichar, no jo, Melichar, já... Že jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na chá.
1: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
2: Ze Silvestra.
1: Neříky, na Cikláre? No, jsem si nějak zašel, pane Melichar.
2: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýžu. Ze strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmí, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
1: No počkejte, snad do Prahy, ne?
2: Do Prahy.
1: No do Prahy.
2: Já jsem tady v Praze?
1: No pochopitelně jste v Praze.
2: A co bych tady dělal v sídelním městě?
1: No, sídlíte tady.
2: No tak, to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
1: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
2: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
1: Sláma.
2: Co říkáte?
1: Sláma.
2: Sláma, když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
1: Co jestli
2: nemáte močáka?
1: Ježiš,
2: nebo aspoň rychlokvašňáka.
1: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
2: A co takhle hltáne kláku, nebyl by?
1: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
2: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil, tak aby tam neležel jenom tak na sucho.
1: Já.
2: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska sama vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
1: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
2: Já? Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
1: No ne, tak to já vám můžu říct, helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
2: Jak to víte?
1: Teď já jsem tam byl s váma přece.
2: Sakra.
1: Nepamatujete?
2: U Mordýře.
1: No.
2: A co jsem tam dělal?
1: Striptease.
2: A jej.
3: Striptease, to no.
2: Mě bolí hlava až po černic.
3: Ale ostuda, víte?
1: Ne, ostuda.
2: Co říkáte striptease?
1: Ne, striptease, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebylo.
2: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
1: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
2: Kde to je?
1: To je tam v Kamenném hvozdu.
2: Ježišmarja, tam taky striptease?
1: Ne, tam jste dělal Rothschilda.
2: Rothschilda?
1: Rothschilda.
2: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
1: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
2: Ježe, já platím, já neměl ani floka, takže to je dobrý.
1: Dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
2: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte,

0: bylo, no, je.
1: No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichár. No,
0: pracháče, to je právě to, to je právě, to je dneska tato doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
1: Dějete, vy nemáte šindel, chudá pomalá.
0: Ani jeden, proto já takhle dohádím, pane.
1: Jo,
0: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
1: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
0: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
1: Počkejte, ale vy máte střechu?
0: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy.
1: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
0: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
1: No tak pardon, vy máte mlejn. No. A co kolo mlýnský za 4 rýnský?
0: Jo, za 4 papíry. I s elektromotorem, no.
1: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
0: Verko, co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivý. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
1: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlejn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo.
0: No.
1: A šindele, tedy dožky.
0: Ty právě nemám, takže mi kape...
1: Na maják.
0: Ale ne, na mlad. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou dožkovou střechu. Že v téhle mizerné době neseženete dožku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
1: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
0: Starám se o fondy.
1: Děte, vy máte nějaký fondy?
0: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
1: No a co pak to došly?
0: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt díšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachavá.
1: Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele,
0: no,
1: bez došku, no, bez perspektivy. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
0: Hastrmana? No. To si budu asi dělat sám, až jsem v tom namočený až po krk.

zbytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach. Země,

0: Noc s hvězdou.
1: Ahoj, kamaráde, ty kluku zlatý.
2: Pepo!
1: 5 let jsme se neviděli, co děláš.
2: No nic nedělám. Mám se dobře. Mám rodinu, 2 děti, autoznačky Cortina, chatu taky, chalupu ne, 2 milenky. Jo, Petra jsem neviděl, Vaška taky ne a Bohu už ten je někde na ministerstvu, ale 2 deci na tebe na setkání si dám, kamaráde.
1: Sakra, kamaráde, ty si teda žiješ. Žiješ časou peníze, víš?
2: Jo, času málo, kamaráde, mám teď takovej zlatý důlek, tak kutám, dokud sype.
1: Satyra, zlatý důl, nepovídej. Pokud se pamatuju, tak si dělal vedoucího redaktora rubriky stížností, ne?
2: No teď ty stížnosti přijímám, již razítku ji ukládám do šanonu takovej malej padáček, vlastně polopadáček.
1: Sakra, ty taky.
2: Sakra, já taky.
1: A taky nevině.
2: Taky nevině, no tak omylem jsem připsal takovej sportáček místo na redakci vlastní dceři. Víš, jaký byl tenkrát chaos?
1: Mně to povídej, kamaráde, mně to povídej zrovna mě, ale kde máš ten zlatý důl?
2: No, právě v tom polopadáčku, rozumíš? Našinec se přece vyzná, ne?
1: No, co pak o vyznání by nešlo, já už jsem mimo žebravých mnichů měl všechny.
2: Tak to já dělal i žebravýho mnicha. I žebravýho mnich, vlastně dělal jsem jim pokladníka. Přeci z toho, co vyžebrali, mám tu malinkatou chatičku v Brdě.
1: No jo, říct, já se pamatuju, já jsem tam jednou v té tvý chatičce byl ve 3. patře. Se slečnou Elou, pamatuju.
2: Ježiš, to byla ta srzavá, to byla kočka,
1: to byla taková. Počkej, ale jak je to s tím zlatým dolem? Tak vyřizuješ stížnosti.
2: Jo, vyřizuju všecky do poslední, do puntíku.
1: Jo, takže ty píšeš.
2: Jo, píšu, ale pozor, neuveřejňuju.
1: Co?
2: No, v tom je právě ta moje genialita, rozumíš?
1: No počkej, ale za co tě teda platí?
2: No právě za to, že neuveřejňuju.
1: No jo, ale kdo?
2: No postižení.
1: No tomu nerozumím.
2: Tak podívej, dávej pozor. Přijde oprávněná kritika na podnik ten a ten, že jo, já to zpracuju, napíšu pobídku a pošlu Pepo kam.
1: No, pošleš do časopisu.
2: Ha, nebak, právě řediteli kritizovaného podniku s tím, že tu pobídku hodlám tedy vydat v satirickém týdeníku v tom a v tom.
1: No jo, počkej, to už...
2: No tak vidíš...
1: To mi svítá.
2: No jenom tak připíšu, že šéfredaktorovi se ta povídka moc líbí, že tedy chápu těžkosti růstu, ale mou povinnost je nedostatky napravovat, no a že těch 400 korun honoráře taky není k zahození.
1: A to je geniální, že to je zrovna tak geniální, jako když jsme za mladá, pamatuješ, prodávali ten šňaps v páře.
2: Ježíš, to byly časy, tam bylo vedro, víš?
1: To bylo,
2: se podíli.
1: A skočí ti na to každý.
2: Jo, každý podnik se žene pár stoveček a pošle. A když neseženou prachy, no tak dostanu nějaký ten dáreček z reprefondu, koberec, křeslo, kartonek, slivovičky. Jo, minule mě poslalo jedno JZD půlmetrákový sele. Živý.
1: Sele?
2: Sele.
1: Hele, neměl bys...
2: Sele?
1: Ale ne, já už jsem večeřel. Neměl bys pro starýho kamaráda...
2: No měl, kamaráda. Já potřebuju někoho, kdo by mi to třídil, hlídal ve korespondenci. Sele sem, sele tam, já už na to nestačí.
1: Beru a jeden.
0: Je tu půlnoc.

Bohem. S Bohem. S Bohem. Ach ne, jen

Bohem. S Bohem. S Bohem. S Bohem. Ach ne, jen nezastav se vlaku.

toužící po stínu oázy, přetrhej řetězy a rozpleť provazy, spal všechny mosty a strhni masku. Vždyť život je prostý.

Proč bláznivě se směji a proč jdu zvesela? Proč lokálka si píská?

Bohem. Jen vyplačte se slzy. Jste potok modrooký. Jestli mě dneska něco mrzí, pak jen ty plané roky.

0: Noc plná hvězd.
1: No tak ano. Je to pravda. Já jsem toho zjezdil už hodně a hodně jsem toho v životě projel. Byl jsem taky ku příkladu například v Číně. V Číně tam je strašně moc lidí. Tam je tolik lidí, že když jsou některý na ulici, tak jiný zase musí být v domech, aby se vešli do Číny. A přitom jsou to samí Číňani. Taky se tam kvůli tomuhle říká taková legenda, že kdyby Číňané, to znamená přímo Číňani, kdyby šli směrem, ve frontě stáli teda, směrem do moře, jako kdyby šli, takhle pořád pokračovali, takže jich je tolik, že kdyby pořád šli, takže by... se utopili. Taky Číňané jsou velice skromní. Těm stačí zrnko rýže na den. A jedna kachna k tomu velká. Taky, abych neodbočoval daleko, byl jsem též na polárním kruhu, že tam zase se vyskytuje půl roku noc a půl roku den, představte si, tam má každý na všechno dost času. Jinak je tam teda dost velká i zima a vyskytují se tam také taková zvláštní zvířata, jmenují se čuňa... Tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, ale ten tučňák. Když k němu přijdete jako, a uděláte mu před obličejem takhle, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Ale eskimáci, ty jsou tam taky. Ty zas mají moc hezký zvyky. Například oni mají takový moc hezký zvyk, když vy tam přijdete jako host, tak oni vám předložej, poskytnou jako svoji vlastní ženu. To nevím, proč to je, ale asi místo židle, nebo nemají sušenky po ruce. Nechají zakousnou manželku. To je hezký zvyk. To se mi moc líbilo. Kvůli tomu tam určitě zas pojedu. Také jsem byl, no já vůbec, v Indii, že tam jsou různé sekty také, například šampaňské, moselské, prostě to nebudu. Ale co se týče těch zvyků, to je taky na Sicílii, tam je zvyk, který se jmenuje krevní msta. To je moc milej zvyk takovej. Když jdete k doktorovi a on vám veme krev, tak vy se mu pomstíte. Takový zvyk. A vedle Sicílii je zase, se nalézá ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, hlavně starobylé stavby, nazvané kreténské. A ty se vyznačují hlavně tím, že to stavěli skuteční kreténi. To se mi taky líbilo. Tež jsem byl také v Alžíru. Tam je teďka v současné době takový hezký trend. Všichni bojují proti negramotným. Už jich hodně potloukli. Mají s tím velké úspěchy. Teďka už každý musí mít gramot tam právě. to je veselá země, tam se živí zemědělství, průmyslem, někteří dokonce jídlem, že v létě pěstují boby, v zimě na nich jezdějí potom. Je tam hezky. Nedaleko je taky Súdán, potom blízko něj je Lichán. No, prostě jsem to zjezdil do Sýrii, tam zase vyrábějí sýry. No prostě, no, ale nejvíc jsem vám chtěl říct, kvůli tomu tady vlastně taky teďka jsem v Austrálii. V Austrálii, tam se vyskytují lidi, tak jak bych vám je lidsky přiblížil. Jmenují se lidojedi teda. Jsou to lidi, kteří jedí teda maso, oni mají rádi maso, to jsou takový na maso, ale mají rádi teda vepřový, hovězí taky, libový, nejradši mají libový, mají rádi teda, ale nejradši ze všeho mají lidový. Lidový maso to mají nejradši. A já jsem tak, my jsme tak jako hovořili, no, já mám na to ohromný zážitky. My jsme tak spolu dohromady, taky jsem tam stoloval s nimi, že ovšem jenom zpovzdálí. Že oni strašně mlaskají. Ale jinak jsme hovořili, já jsem povídal o nás, jak my tady všichni žijeme, pohromadě a nahromadě a to. A oni říkali, že nás všechny, a my jsme tady, oni nás mají strašně rádi. Strašně rádi. Já byl teda úplně upřímně taky úplně dojemnej z toho. A oni teda říkali, ještě já jsem jim říkal o vás, že přijete dneska do semaforu a to. No oni říkali, no tak tyhle ty my máme vůbec nejradši a to vám musím vyřídit. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšejí.

0: Noc s hvězdou.
1: Zasmáli jsme se, pobavili jsme se. Proč ne? Pro vaši informaci, toto byla oblast pop music. To říkám zcela otevřeně, s vědomím, že je to velmi mlhavé určení. Tedy toto byla pop music, která vzbuzuje u inteligentních vnímavých posluchačů vašeho typu právě takový ten správný, uvolňující smích. Víte, to má svoji cenu i ze stránky odborné, čistě klinické, psychiatrické. Zvláště, když vidím skrze tu tmu mezi vámi mladé i velmi mladé tváře, jsou zde lidé, kteří se dosud rvou s pubertou. Jsou zde lidé i trochu starší, kteří už svůj zápas s pubertou vítězně vybojovali, ale stále se v nich ještě občas kumuluje takový ten pudový přebytek, přetlak. A ten se výborně ventiluje právě tímto ukázněným spontánním smíchem. Někdo může nabít po těchto slovech již pocit, že se zde něčím vychloubám a že si trochu fandíme. Víte, to se vžilo, že lidé o sobě neradi hezky hovoří. Proto my na to jdeme jinak, budu hovořit hezky i o sobě. Podívejte se na mě, jak já zpívám. S vámi dávejte pozor, já přijdu, zaspívám píseň a neutíkám hned zpátky, abych vám nezevšedněl. A pak zase nepřibíhám na další píseň úplně jinak oblečený, abych vám nezevšedněl. Po této stránce, myslím, že se nemám čeho obávat. Já naopak zaspívám píseň, ukloním se, sednu si a zůstávám tu s vámi, jako jeden z vás, prostě oblečený, v režné košili. Prostých desilových kalhotech, žádné Fidži na mě nevidíte. Proč taky?

večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky děda mráz. Vletí k vám okno něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trému. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a si ji tížila,

0: Noc plná hvězd.
1: Bože, koho vy mě připomínáte? Vy mě připomínáte jednoho pianistu, který ho ukamenovali v Rokyce.
2: Neukamenovali. On se z toho vyblízal.
1: Bože, koho vy mě připomínáte? Vy jste někomu nápadně podobnej nebo co?
2: No jo, víte, komu já jsem, ale děsně podobný.
1: No.
2: Jean Marajsovi. No. Nás lidi pletou. No, nedávno jsme byli spolu v restauraci.
1: Vy se tak znáte, jo, s Marajsem?
2: Proč?
1: No, že chodíte spolu takhle do restaurací?
2: Ne, on seděl u jiného stolu. No a objednal si telecí. A já jsem si objednal hovězí. A ta slečna, co nás obsluhovala, jemu dala to moje hovězí a já dostal to jeho telecí. No, děsně si nás pletou lidi.
1: No, ona, spíš si ta slečna pletla hovězí s telecím a nemá se to.
2: Já si ještě vzpomínám, že ta slečna, co nám nosila to maso, měla tady takovou malou pihu za uchem.
1: Počkejte. Dejte tu ruku, jak jste měl tu ruku?
2: Co je, proč?
1: No, bože, to mě něco nápadně připomíná. Vždyť my už jsme spolu hráli. No samozřejmě. Ano, že vy jste ten pianista.
2: No co ho ukamenovali v Rokycane?
1: Bože, to je shledání po létek, že jo? My jsme kolezi. Bože, my jsme toho prožili a nejen v Rokycanech, že?
2: To já nemůžu vědět. Tak se můžu každého pamatovat.
1: Co, na mě? Na mě si nepamatujete? Hej. Dobrý večer, dovolte, abych se vám představil. Jsem Jonáš. Příjmení sice mám, ale nevím proč, vůbec ho nepoužívám. To jsou vyhozený peníze, taky příjmení. Jsem říkal. Takhle. Tak mě slyšíte, takhle jsem to... Hele, teď si vzpomenete. Křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá kmotra. Tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Kerej. No ten, co ho držíte? Jo, náš František. Nespomínáte si, tohle jsem říkal a takhle jsem pil pivo furt, takhle...
2: No, já si vzpomínám, že ta slečna, co nám nosila to pivo, se jmenovala Mici.
1: Ale nejmenovala, teď jsme jen tak říkali. Ovšem, vaše jméno mě vypadlo z paměti.
2: Nevypadlo. Já vám ho neřek.
1: Skutečně, tak to mě musíte teda říct dneska aspoň, po těch létek.
2: Prokop.
1: A dál?
2: Prokop.
1: No tak snad mě můžete říct, jak se jmenujete dál. Bože, tak mám právo vědět, kdo mě doprovází na piano, ne?
2: Pianista Prokop.
1: Pianista Prokop. No podívejte, pianistovi Prokopovi nemůžeme proplatit honorář, rozumíte? To jsou takový předpisy, že musíme vědět celý jméno. Tak
2: nejde to nějak obejít?
1: Nebo... To nejde, to nám musíte nahlásit, to se nedá nic dělat, tak jen to řekněte, no.
2: Tak já vám to řeknu, no. Tak já jsem Prokop Matrace.
1: To byla noc, vidíte?
2: Ne, doktor Prokop Matrace.
1: Jo, doktor, nevíte.
2: Ne, jinak dřív neřekli než Slamník. A žena mi utekla, na tu pokřikovali Válenda. Spolužáci ti mě jednou dokonce nutili žrát žíně. No, chápete to s takovýmhle jménem? Je to nějaký život?
1: No, jestli se mám přiznat, tak to s těma žíněma mě taky napadlo, když jste si představoval. A nemusíte mít strach, nic neuskutečním to přece. Bych nemohl vám, takovýmu kamarádovi, bože, my jsme toho zažili. Třeba rovnou v těch Rokycanech, jak nás hnali, vidíte? To byl popr.
2: Tehdy jsme se neměli hnout z toho sálu.
1: Proč?
2: Tam nebylo kamení. To vy pořád Zachráníme se útěkem.
1: No a nezachránil jsem se?
2: Vy jo.

vracej se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Thompson i Chamberlain.

0: i na venek, zpátky do trenek.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Premiéru Andrej Babišovi přišel dopis z Politbira. Ve stručnosti v něm stálo: rozmysli se, Andrejko, rozmysli, na své štěstí pomysli. Je v něm zkrátka tlak z Bruselu, aby tolik netlačil na samostatnost a svéprávnost České republiky, protože fašisté si jen tak místní pátou kolonu rozvracet nedají. Hluboký stát úředníků, které nikdo z občanů nezvolil, ale byli jmenováni předchozími vládami, se nevzdají svého úkolu rozvracet naši zemi. Mají přeci jasný úkol, za který jsou mimochodem placeni z chobotnice zkorumpovaných takzvaně neziskových organizací. Babiš tak stojí před dilematem a proto je třeba se zamyslet nad skutečnými motivy bruselského tlaku. Tento týden to vyvrcholilo výhružným dopisem z ústředí Evropského fašistického impéria a s ním koordinovanou vzpourou neziskovek na úřadu vlády. Jsou to totiž obdobné metody, jimiž už bruselská mafie odstranila Viktora Orbána a kterými neustále útočí také na slovenského premiéra Roberta Fica. Píše nám o tom Radek Pokorný.
2: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Když už vám vpadám tedy
2: znovu,
1: do řeči, tak já si vzpomínám, že jeden velmi, velmi schopný a talentovaný a jeden z našich nejlepších filmových režisérů, já ho mám velice rád, ano. V době svého mládí byl velice temperamentní a vyžadoval opravdu jaksi maximum z lidí a režíroval něco z folkloristického, řekl jsem to...
2: Skoro dobře, no. Ale my vám rozumíme.
1: Vy jste to pochopil.
2: Ano.
1: Prostě ze Slovácka.
2: Ano.
1: A protože byl důkladný, tak si skutečně přivez tam odsud 150 lidí v těch pravých krojích, jenže oni nebyli zvyklí na tu práci v ateliérech a nevěděli, že jak si to trvá strašně dlouho, než se to zasvítí. A, takže v situaci, kdy už došlo k tomu natáčení vlastnímu, že, kdy je několikrát jaksi znovu a znovu, jak si po nich chtěli ten výkon, tak oni už byli utahaný k smrti. A on dal takový, tak pojedeme na ostro, byl tam takový verbuňk, že, to na playback, tak říkal kamera a říkal, prosím vás, vesele, playback. A tak verbuňí, a oni ty ruce takhle, ale zvadlí úplně. Stop! A byl už jaksi nervózní a říkal jsem vesele, kamera. Že oni zase jaksi...
2: Já to vidím.
1: Prosím, já nevím, jak bych vám to řekl, vesele. Kamera. Playback. Tak on už to nestopoval.
2: Říkám vesele! Vesele! Uškrtil šohaje.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon. Ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice. V taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici, v šaškovské čepici, kráčí apoštol Jan.

pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

Ani Marilyn, a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíko.

jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.

Dvě slova, která v sobě skrývají něco opojného, krvavého, věčného. Dvě slova, která stělesňují touhu většiny zbavit se svých omezených možností. Všichni se přece neustále poměřujeme s ostatními a tím si dokazujeme, že jedeme svou velkou cenu. Ve skutečnosti je však na světě jenom menšina lidí, kteří jsou schopni a ochotni opravdovou Grand Prix jet. Ti ostatní stojí kolem dráhy a čekají.

0: Noc plná hvězd.
1: Čili je to vlastně věc útvaru rumbovitého a já podpisím, prosím, upozorňuji sebe na tuto rumbu, velkého kariotu, zrepitovat to, zaspívat v minulí, protože se takto zapoval minuletnému rumbu, jak si mě nezebral rejci, to no a le, které jsou pro mě sílí. Prosím, pánové, rád to, co vyznamená.

Thank you.

Láhlají

rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v ulicích, kteří se umí smát.

život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a to si nedám brát. Mám rád hrady staleté, mám rád úsměv dítěte, mám rád život ve světě, kde každý zpívá

0: život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene.
1: Noc s hvězdou.
2: A teď se těšte. Přečtu vám povídku, jak jsem se učil plavat. Jen si ještě trochu navlhčí mrty.
3: Čehož já využiji a seznámím vás s tím, co jsem chtěl tady vyjevit. Totiž, mnozí diváci se domnívají, že ve svých povídkách věrně popisujeme naše dětství a rodiny. Dovolte, abych se těchto rodin zastal. Je pravda, některé příhody, které popisujeme, jsme skutečně prožili, ale ani ty nevykreslujeme tak docela věrně. Ku příkladu Jóža z prvních tanečních, ta skutečně existovala. Ovšem, tančili jsme se Slávkem oba najednou, protože jeden by ji neutáhl. Ale povídka, jak jsem se učil plavat, ta opravdu je od začátku až do konce vymyšlená. Máš red na vlhčení?
2: Spodní i horní.
3: Tak spust.
2: Jak jsem se učil plavat. Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobytčí mor, požár pampy, fata morgánu, jezinky, senou rýmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podcenit. Na prvém místě je to voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos, ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z toho důvodu je zapotřebí vycházet s tímto zajímavým živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. Ráno a večer si v ní míjí tvář, zprosťáci pak i celé tělo a zuby. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum. To ano, v tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den, ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy. Tu původní vodu, pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel. Probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem. A když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou 13. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podivné, že si o přestávce myjeme ruce v lahvové plzni. A když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryty v průjezdech, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za zavřenými dveřmi co si křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po umytí tolik lepkavé, nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když už jsme skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkóně chlazenou gamzou. Na to se těšil jedině jeho přítel Notorik, který hned po osvěžení stáhl jazykem náš balkón z nejhoršího. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. to víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás mladších dorostenců měl na starost důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodě Čubou do Hamburgu. Vlčkovy metody výcviku byly od samého začátku svérázné a směřovaly k tomu, abychom se ve vodě cítili opravdu jako doma. Proto nám ušil igelitové šatky vlastní konstrukce, které se po oblečení naplnily z dovedně skrytého kapsovitého trichtýře vodou. Tento skafandřík, prohlásil Vlček začátkem března, budete nyní nosit místo svého občanského oděvu. Je módně řešen a proto ho neodložíte ani na plese. Pouze večer povoluji vypustit vodu kohoutkem v levé nohavici a igelit zavěsit na ramínko. Neznamená to ovšem, že na noc se s vodou rozloučíte. Kdo chce dosáhnout mé úrovně a podívat se někdy Čubou do Hamburku, bude spát ve vaně či v bazénku z PVC, který vám rodiče jistě rádi koupí. Po těchto slovech se s námi trenér na 3 měsíce rozloučil. Nutno přiznat, že Vlčkovi rady nenalezly v domovech jednoznačné pochopení. Někteří rodičové nejenže nekoupili svým ratolestem bazének z PVC, ale dokonce jim zakázali dále do plaveckého kroužku chodit. Zbytky našeho oddílu se sešly s plaveckým mistrem Vlčkem počátkem března u řeky v místě, kde stál důchodcův houseboat. Na daný pokyn jsme se svlékli do plavek. Igelitový oděv slavil první úspěchy, neboť všichni už jsme Vlčkem dosáhli trenérovy úrovně. Naše vylouhovaná, zcvrklá těla byla od důchodcovy postavy téměř k nerozeznání. Však také na nás bývalý rekordman hleděl se zalíbením. A pak začal vlastní výcvik. Vlček hodil svého kokršpaněla do vodního toku a ukázal na zmítající se zvíře prstem. Dobře se dívejte, jak to dělá. Plave nejideálnějším stylem, to jest čubou. Své rázné trenérovy metody dostoupily v tomto okamžiku vrcholu. Rozjařil se, hulákal a oči se mu divně leskly, když nás začal strkat bydlem do vody. Volaje, napodobte psíka, což se nám moc nechtělo, neboť kokr španěl mezi tím podivně zmizel ve víru pod jezem. Nic jiného, než napodobit nebohého tvora nám však nakonec stejně nezbylo, neboť hloubka v těch místech byla dobré 3 metry. Hrabali jsme zoufale rukama, nohama a jakž tak jsme se drželi nad vodou. Někteří z nás v touze napodobit psa co nejvěrněji a neklesnout ke dnu i hlasitě štěkali. Situace se však záhy stala kritickou. Naše údy nezvyklé psím pohybům umdlévaly a ústa jen stěží lapala po vzduchu. A když se někteří doplácali přeci jen ke břehu, srážel je fanatický trenér za volání, že Hamburg je daleko, zpátky do živlu. Zmocnila se nás panika. Jeden břeh byl obsazen bláznem Vlčkem a kontrolován bydlem, druhý pak byl pro nás nedostupně daleko. Drželi jsme se nad hladinou skutečně už jen vůlí. Nikdo by nevěřil, jak je Čuba vyčerpávající styl. V beznadějné situaci snad pudově jsme začali volat o pomoc. I když se fanatický stařec na břehu snažil naše volání přehlušit zpěvem veselé plavecké písně, přeci jen se našli občané, kteří nás přispěchali vytáhnout. Vlček nevěděl, kam dříve obrátit své bydlo, zda proti nám či proti příchozím, a začal s ním proto mávat jako na kajaku. Naši zachránci začali ustupovat, ale přeci je na chvíli odvedli šílencovu pozornost od břehu. Toho využil můj bratr, který zřejmě pochytil od kokršpaněla nejvíc. Vydrápal se z vody, po 4 doběhl k Vlčkovi a s psí silou se mu zahryzl do lítka. Důchodce pustil bydlo a ač poraněn skočil do řeky a propagovaným stylem zmizel v dálce. Byli jsme zachráněni. A tím definitivně skončil náš plavecký výcvik. Za týden jsme se dočetli v novinách, že v Labi u Hamburku byl rybáři uloven nevídaný sumec. Ovšem, my víme své.

0: teď musí přijít podle klasických divadelních zákonů na scénu, že?
1: To vás nepřekvapí, protože všichni jistě znáte naší knihu odbornou teorie divadla pro ochotníci.
0: Tam to jsme vydali nákladem vlastní v počtu dvou výtisků. To je to zajímavé, že hned byla rozebrána.
1: To je to zajímavé, že jeden výtisk mám já, jeden on.
0: Zajímavý na tom je, že já ho nemám, že mě ho někdo ukradl.
1: V tom případě mám celý náklad. Hlavně bych vám vysvětlil, proč musí přijít na scénu žena. A sice tím, že nám předškupadem zákon, je to pátý a zní takto. Má-li být kus úspěšný, musí se chlap a ženská na jevišti pravidelně střídati.
0: To je zákon, co?
1: Tenhle ten náš zákon pátý znal už Shakespeare, křečovitě se ho držel.
2: To on taky věděl, proč?
1: No. Ku příkladu tragédii Hamlet se na jevišti pravidelně střídají Desdemona a Otello a v momentě, kdy Romeo, Julii, udusí hadrem, poruší se rovnováha chlapu a žensky a kus co i hned smutně končí.
0: Proto teď musí přijít na jeviště ženská. Kdyby přišel chlap, nesmíte se na nás zlobit, ale my ho musíme udusit hadrem.
1: No, nepřijde skutečně žena Eva Olmerová.
3: Strašně sám, já vím, stínu, pláč a déšť

strašně sám. Já vím, teď vím, lásko mám.